0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková polazení a dnes si pustíme písničky z nového a žánrovým andělem oceněného alba hudebníka Jana Běťáka. Povíme si, co chystá na nás druhá tráva. Pozveme se do Liberce na koncerty jihočeských a východočeských kapel. Začneme ale písní Ivana Hlase, protože 10. května 1954 se tento nejvlasatější muž mezi písničkáři narodil. Tudíž má narozeniny, tudíž mu přejeme všechno nejlepší. A vám hezký poslech.

0: Ty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.
1: A tohle byla jeho česká skupina Bonsai číslo 3. Než se pozveme na jejich koncert, dovolte mi smeknout pomyslný klobouk a poděkovat sdružení Underfolk a hlavně manželům Palaščákovým, což jsou dva nesmírně sympatičtí manželé, kteří našli pozoruhodnou vášeň v tom, že začali takřka po celé republice pořádat koncerty v kavárnách Cross Café bez kulturních dotací, bez iniciativy místních úřadů, prostě jen tak pro lásku k muzice. Světe div se. Svým přístupem a nadšením nakazali docela dost velkou skupinu lidí a tak koncerty i méně známých kapel obvykle praskají ve švech a lidi prostě chodí. Nádherně vyplazený jazyk všem dramaturgům a kulturním pracovníkům, kteří fňukají a vymlouvají se, že to nejde, že zvát folk nebudou, protože na to nechodí lidi. A právě z jejich iniciativy v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně se uskuteční i zajímavé setkání jihočeských kapel Bonsai číslo 3 a Zenotonin. Ve středu 6. května od 19 hodin zahrají v Cross Café Pražská v Liberci. Bonsai číslo 3 našim pravidelným posluchačům asi nemusím představovat. Vaše Koblenc a spol. Udrží při životě odkaz folkového básníka Františka Stráčinského a v této obnovené sestavě hrají vlastně už od roku 1998. Doposud vydali 3 alba, dělají i nevšední koncerty na zajímavých a magických místech. V Cross Café v Liberci zahrají v komornější sestavě, ale lze očekávat nějaké překvapení a propojení, protože spolu s nimi vystoupí úžasné duo Zenotonin, které je sestavené z bývalých členů Bonsai číslo 3. Jirka a Živana jsou neuvěřitelným příkladem skvělé jihočeské folkové líhně a toho, kolik barevné muziky se dá dělat ve dvou lidech. Bohužel nemám tu žádnou oficiální nahrávku, jakkoliv je k tomu už nějaký čas poňoukám, tak snad jako pozvánka bude stačit záznam z živého vystoupení. Tedy pozvánka na Bonsai číslo 3 a Zenotonin v Cross Café Pražská v Liberci 6. května. Nenechte si ujít.

A když jsme u těch pozvánek na sever do Liberce, nedávno znovu otevřené a prý úžasně zrekonstruované lidové sady plní svůj program. Co se folku týče, tak opravdu na jedničku. 12. května v experimentálním studiu vystoupí můj oblíbený novoměstský fukanec s Pavlou Tymelovou a Radkem Píďou Bartošem. O dva dny později, 14. května, tam pak ve velkém sále zahrajeme s Marien. Škoda, že jsme se lépe nedomluvili, nevěděli jsme o tom vzájemně, mohlo to být jeden společný koncert. Na druhou stranu, takhle mají obě kapely více prostoru a posluchači si mohou déle vychutnat výjimečně melodickou východočeskou folkovou ligu. Tedy srdečně zveme do Lidových sadů v Liberci 12. května na Fukanec a 14. května na Marien. Dvě východočeské kapely, co by výrazní reprezentanti současné generace tradičního českého folku.

Druhá tráva a Robert Křesťan budou slavit 35 let na scéně velkolepým koncertem 7. listopadu v pražské hale O2 Univerzum. Lístky už jsou v prodeji. Je opravdu úžasné, co tahle sestava jedinečných muzikantů, hrajících autorské písně, charismatického pěvce, autora a překladatele Roberta Křesťana umí pro své příznivce nachystat. Po oceňovaných post-covidových nahrávkách díl první a díl druhý, kde zvukově ve studiu hodně experimentovali, se rozhodli natočit vlastně takřka live desku, aby měli tvůrčí klid, vypravili se až na druhý konec světa, tedy do amerického Memphisu, pronajali si tam dům a věhlasné nahrávací studio, uzavřeli se, vypnuli mobily a tvořili a nahrávali. Ukázky, které poskytli na sociální sítě, vzbuzují mimořádný ohlas a těšení se. Bude to jako vždy skvělé a atmosféra Memphisu jako meky amerických muzikantů tomu dává opravdu skvělý šmrnc. Můžete se stát součástí tohoto alba. Na Doniu je spuštěna sbírka, kde si album můžete předplatit a podílet se tak na jeho vydání. Druhá tráva, až 35letá, je v naprosto životní formě. Rychlost, se kterou mizí lístky do O2 Univerzum, to potvrzuje. Nenechte si ujít, prosím.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece s lidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví.

0: Se mě pár lidí ptalo, kdo je to prosím tě ten Jan Bieťák, který získal cenu Anděl v žánru folka, kterého snad nikdo nikdy na tradičním folkovém festivalu naživo neviděl. No, ano, trošku se nám to žánrově slilo. Pod kategorií folk tam dnes můžeme nalézt opět alternativní nebo world music a vcelku chápu, proč k tomu pořadatelé a akademici začali takhle znovu přistupovat. A nemyslím si, že by to bylo nějak špatně. Proč? Jen protože na tom opravdovým folkařům vlastně vůbec nezáleží. Ano, trvám stále na tom, že folková je především novodobá lidová, tedy písně, se kterými lidé souzní natolik, že si je začnou sami zpívat, hrát a napodobovat. Přijmou je za své, proto je pro většinu z nich typická určitá přímočá rozdělení i interpretace a proto má tolik blízko k lidovkám či pověstnému táborákovému kotlíkaření. Proto v ní nalezneme tolik hudebního neumětelství a muzikantského amatérství a vedle toho naopak pár naprosto geniálních pokladů, velikých myšlenek a mimořádných melodií, které se ujmou, ačkoliv se autor či interpret hudby vlastně vůbec nevěnuje a média to vůbec nezajímá. Převážně se tedy logicky pohybujeme ve světě písniček, které nelze poměřovat s umělecky přínosnou, oduševnělou, originální, propracovanou a promyšlenou hudební tvorbou s dokonalými básnickými obrazy. A zároveň tudíž posluchačsky náročnou hudbou, kterou to tradiční folkové publikum obvykle nepřijímá snadno. No a akademici a hudební odborníci hlasující v žánrové ceně Anděl prostě logicky musí upozorňovat na výjimečné hudební počiny. Jako muzikant a dramaturg festivalu říkám, že oceněním Jana Bieťáka udělali akademici moc dobrou věc. To album Jazykem květin je totiž výjimečné, hudebně skvostné a tradiční folkaři by měli více otevřít hlavu a srdce, naslouchat už jen pro ty barvy a sdělení, i když je předem zřejmé, že z tohoto alba těžko něco zlidoví a těžko se začne kdy zpívat u táborových ohňů. Bylo by však hloupé se domnívat, že o to autor snad někdy usiloval.
1: Jakoby naraz propadl se prošlapaný práh, jakoby vyvalil se z hlubin tisíci letý prach, jakoby kdesi v podzemí vydechly černé plíce, vyfoukli měchem do světnice spolikaný strach. Už tak bledé světlo najednou potemnělo, jako by každé jedno slovo vonělo prázdnotou, jako by zasazené štěstí s jarem nevykvetlo, jako by všechny ratolesti zasychaly s tmou, jako by z každé události stal se obyčej, jakoby nezáleželo už vůbec na ničem, jak slepý rybář do tmy nahazuješ vlasce, jakoby všechny odpovědi závisely na otázce.

0: jednu malou slunku z děravého koše. Ať v jejich kalných očích zahlédneš světlo noše. Ať usínáš s vítězoslavným úsměvem. Ať se ti zdá, že je to všechno jenom sen. Ležela mokrou tváří otočená k zemi a nenápadně dělala, že není. Jako když hoří zapoledne svíce, ležela tiše dolů jedním lícem. Ležela z polovice přilepená k hlíně, neviditelným sloupem očí k obloze. Ležela jako odložené dítě, s chrastítkem na noze. Jak skutálená mince z prostřeného stolu, ležela ze všech nejtišeji jedním líčkem dolů. A z jejich svrchních úst zaslech jsem nevěřícně nápěv té nejsmutnější písně toho blues. Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem?
1: Takhle hraje Jan Běťa, kterého dnes posloucháme ve folkových polazení z nového a žánrovým andělem oceněného alba s názvem Jazykem květin. S hudbou začínal jako houslista, v mládí koketoval s vážnou hudbou. Díky rodinnému zázemí přičichl i klidovým písním a tím se věnoval mimo jiné jako člen kapely Bezobratři, která hrála v letech 2009 až 2017 a v tomto čase vykonává uměleckou pauzu, řekněme. V současnosti vystupuje také s příležitostním rodinným hudebním sdružením Lilium Liste, které se vrací k pozapomenutým nápěvům i poetickým lidovým textům a s oblibou se věnuje i málo známým koledám, kramářským písním nebo baladám. Autorský Jan Běťák debutoval v roce 2023 albem intimních imaginativních písní Napodobování písma, ve kterém se vrací k přelomovému životnímu období spojenému s odchodem na venkovskou samotu a se založením rodiny. V aktuálním a zvukově bohatším albu Jazykem květin, které získalo žánrovou cenu Anděl v kategorii folk, reflektuje především své rozpaky ze současného těkajícího světa.

srdce jak poušť, suší než suché víno, že ani kapku nenalije z láve, že neodpouští, čím je vino, už ani Allah, ani Jahve, jestli je bílý kámen ještě ve hře, tlučeli slavík z keře lísky, ten, který noci nepřivykl a srdci blíž je, nežli blízký. Uprostřed domu vyjede nás spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, skořápky rozemleté pro slepice a uklizená síň i komora. Uprostřed domu vyjede nás spíš, jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš a pak ho prázdný vrátíš do kredence.

mát, srdce sevře, až bude pomoc na obtíž, že ani vítr neotevře okno či dveře, natož mříž, až ticho poví, jestli bije, až bude na zahradě sníh, zůstane jenom poezie a tvoje ústa k naději. Uprostřed domu vyjedená spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, skořápky rozemleté pro slepice a uklizená síň i komora. Uprostřed domu vyjedená spíš, jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš a pak ho prázdný vrátíš.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějčka na udici, cikánek slámy volá na lesy, poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Posloucháme písničky z alba Jazykem květin písničkáře Jana Věťáka, oceněného čerstvým žánrovým andělem v kategorii folk. Jak slyšíte, jde o žánrový přesah, hodně barev a krásné texty a dost originální aranžma, především ta souhra trubky, akustické kytary a akordeon. To je hudební lahůdka, to mě bere. No buď by ne. Doprovodná sestava je plná skvostných muzikantů. Rytmiku nahrál hostující Martin Novák, kterého můžeme vídat například s Druhou trávou. Ze stálých doprovodných členů Běťáka kontrabasista Tomáš Špiřík je jeden z nejcitlivějších kontrabasistů, co jsem kdy slyšel. Ale hlavně fenomenální trumpeta Jana Přibyla se vymyká všem žánru doposud použitým dechům. Spolu s velmi vkusně podbarující akordeonistkou Žanetou Vítovou vzniká opravdu jedinečná paleta zvuků. V několika písních zazní třeba fagot producenta Broňka Šmída nebo smyčce elektronika, ale to vše spíše pro barvy a atmosféru Běťákové poezii. Osvěžujícím prvkem alba je samozřejmě zpěv Marie Putnerové nebo účast zpívajícího herce Vladimíra Javorského. Ano, celé album Jana Běťáka Jazykem květin se nese v melancholické náladě, někdo by řekl trudomyslnosti. Žádné velké nosné melodie, těžko bychom hledali nějaký vyložený hit do rádia, ale je třeba vyladit si náladu na poslech. Jinak vám ta muzika přijde příliš temná, ale když se tomu podáte, objevíte úžasný tichý svět skvělého muzikanta a básníka. Ten anděl je opravdu zasloužený.
1: Strážník má hůl a nataženou dlaň, a je-li třeba,

0: poslední písničkou musí zaznít také rozloučení. Mějte se, folková polazení končí a za týden se budeme těšit opět tady od mikrofonu. Loučí se Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Co je jim potom, kde nocuje, kde spává, kde si bez rní na prostřený stůl, ve strání kotoul, tak veselá a hravá.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne v

0: Ledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slyšte toho strudona.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den.
6: Dámy a páni, hodinka veselí je tu k mání.
1: Humoriáda.

0: Tak to bylo štěstí, Marie Rotrové. Vy máte to štěstí, že jste si naladili Humoriádu, kde je hostem Antonín Procházka.
1: No to já nevím, jestli máte to štěstí.
0: Tak určitě. Jak se máte, co děláte?
1: Já se mám přiměřeně mému věku, dělám to, co dělám posledních 50 let, no, tak furt něco zkouším.
0: Konkrétněji, prosím.
1: Teď jsme v generálkovém týdnu s komedií Ďábelský plán v divadle Lucie Bílé. No.
0: Ano, o čem pak to bude? Ďábelský může se to říct?
1: Tak jak si jedni manželé osnují Ďábelský plán a pak se jim to nějak vymkne z rukou. No. Hrají tam Honza Čenský, Dana Morávková, Dan Rose, Zuzana Slavíková a Vlasta Žehrová.
0: Předpokládám, že to bude komedie.
1: Je to veselost, ano.
0: Ano. Tak to jsme rádi, že pokračujete v tomto trendu veselé zábavy na divadle. A ano. Teď co nabídneme našim posluchačům, abychom je pobavili při úterku.
1: No, tak ikonický smích zahájil tento pořad. Ikonický smích Vlasty Buriana, tak bychom mohli v něm pokračovat.
0: Dobře, dáme si film U pokladny stál.
2: No. Rozruch, dovolte, co mě je po vašem úmrtí.
3: Tak je to pravda, ale ostatně já mám dneska volno.
2: Tak proč sem lezete, když máte volno?
3: No promiňte, já si můžu svoje volno trávit, kde se mě líbí. Mně se líbí volnit, tady budu volnit.
2: No ano, ale vy jste přišel.
3: A zvítězil.
2: Ne, Rozruch, zvítězím já, protože vy tu sádru uděláte.
3: Ale pak, pane doktore, nebudu.
2: Rozruch, vsaďte se, že tu sádru
3: uděláte. Ale nebudu, vsaďte se o co chcete, no.
2: Tak prosím.
3: Tak počkejte, já to uděláme do takhle. Já vám dám příklad. Když ten příklad zodpovíte gramaticky správně, tak tu sádru dělám já. Když to zodpovíte chybně, tak tu sádru děláte vy.
2: Dobře.
3: Tak dávejte pozor.
2: No.
3: Jak se říká správně? 7 a 5 je 13 nebo 7 a 5 jsou 13?
2: 7 a 5 je 13.
3: Tak jděte dělat sádru.
2: Rozruch, prosím vás, nebudete mě učit mluvit. 7 a 5 je 13.
3: 7 a 5 je 12.
2: No víte, tohle přestává všecko rozruch. Ať je to 12 nebo 13. Vy tu sádru uděláte a je to hotové.
3: Ale neudělám, já vyhrál.
2: No rozruch, dovolte, já vás na něco upozorňuju. Kdybyste mi odpíral poslušnost, no, byl bych nucen to hlásit výš.
3: Prosím, hlásit to třeba jako hromotvor, do toho mít nic není.
2: No rozruch, víte co, vy si dovolujete, to přestává všecko. Mm. Jenomže rozruch, víte, na mě si nepřijdete.
3: To je to.
2: Protože já si pomocnej personál nenechám přerůst bez hlavu.
3: A já vám něco řeknu. A ještě vám něco řeknu, pane doktore, já vám řeknu, co vám tady personál o vás říká, že jste známý tyran a celý pomocný personál vám jinak neřekne, než je uslintaný Bernardín, tak to je.
2: Cože?
3: Ano.
2: No víte co, vy si dovolujete rozruch? Vy jste tady proto, abyste udělal to, co vám nařídím, a ne abyste mi nadával uslintaných Bernardínů.
3: Já jsem neřekl Bernardínů, já jsem řekl Bernardín.
2: No tohle přestává všecko. Snad nemyslíte vy, že mě imponujete tím, že jste nějaký nedoštudovaný medic? Nějaký zběhlej student,
3: no, a vy se doštudoval,
2: že jo?
3: No a 7 a 5 je 13, že jo? Nech si vrátí sobota les.
2: Tohle to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pan ošetřovatel Rozruch z nemocnice svatého Jakuba.
1: Ano, to bylo hodně pro pamětníky.
0: A hodně. Jste pamětník, aneb máte rád černobílé filmy?
1: Jo, mám.
0: Z té doby?
1: Jasně, že mám.
0: Chtěl byste hrát v té době?
1: No tak chtěl bych hrát. No určitě chtěl bych hrát v některém z těch dobrých filmů tehdy, z té doby, no.
0: Tak můžete udělat remake, jak se říká, nějakého slavného filmu?
1: Tak já nejsem za prvé filmař, já jsem divadelník, no. A za druhý já nevím, jestli ty remakey jsou jako...
0: K něčemu.
1: No.
0: Dobře, U pokladny stál můžeme pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Halina Pavlovská a řekne nám, jak přežít reklamu. Teď přežijeme písničku, co přežijeme? Prožijeme písničku Jakuba Smolíka. Můžete hlasovat právě teď Humor mezera A nebo Humor mezera B. Posíláte SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tady Humoriáda, Antonín Procházka a Pavel Kučera vás zdraví. Můžete si vybrat v tuto chvíli Vlastu Buriana nebo Halinu Pavlovskou. Přidáváme vaše hlasy na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, vám oběma se Vláďa Zubadovic a pan Péčko, paní Pavlovskou.
1: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky.
2: Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Pavel Kučero, zdravím vás i pana Procházku.
4: Dobrý den.
3: A je mi 79 let a teď jsem si vzpomněl na to jméno Procházka. Tak s náma chodil Petr Procházka hned od první třídy, jsme mu říkali špacír.
4: To mě taky tak říkali, no.
3: Jo, pokračování, děkuju. Ano,
1: děkujeme.
3: Nasledanou, ať se daří.
1: Díky, anebo Tony Walker, taky to zní světově to přímo, to. Že jo? No.
4: Je, je.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Hezké odpoledne, Franta Kroměříž. Mm-hmm. Zdravím Antonína i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A chtěl by se Tondu zeptat, jestli 30. bude Kroměříž?
4: 30.
5: Když tak mě zavolá zpátky.
4: 30. kterého? Května?
5: Teďka, ano.
4: Nevím o ničem, co se má odehrávat 30. května. Nikdo mě nekontaktoval, nevím, co je za akci v Kroměříži.
5: No, to je grilovačka.
1: Máte grilovačku, Antonine, jo? V Kroměříži 30.
5: To nic neříká. Dobře. Se, hej?
1: Tak jo, mějte se. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
4: Grilovačka.
1: No. Haló.
6: Haló.
1: Ano, posloucháme vás.
6: Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dal bych si Rozrucha.
1: Ano, píšeme si Ačko.
6: Děkuju.
1: A kdo pak volal, jenom křestní jméno stačí?
6: Jarda ze Žandova.
1: Jarda Žandov, děkujeme pěkně, ano, hezký den. Přátelé, sečteno, potrženo, bylo to těsné, ale Ačko nám vyhrálo, takže u pokladny stál Vlasta Burian.
7: Poklada hluboká.
8: A poklona.
7: Je, to jsem rád, že vás vidím. Já vás všude scháním.
8: Mně?
7: No ovšem, ke komu jinému mám jít se svojí bolestí, nežli k vám, žáno, který tak skapacíte do rodiny.
8: Já do rodiny? Jak to?
7: No ovšem, nehledě na to, že se mě, pane, tu bolest sám
8: udělal. Ale jedíte cimprlík.
7: Ale cimprlík, já chodím jak pitomý.
8: No že to nemusí být od toho.
7: Je, dneska jsem celou noc nespal.
8: Ne, no tak máte chodit domů, že jo? To
7: ale,
8: se...
7: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
8: Vážně, můžu se na to podívat?
7: Ale no musíte.
8: Dovolte.
7: Prosím.
8: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
7: Řezat?
8: No jo, řezat.
7: Řezat?
8: Jo.
7: Vyloučeno. Mě ještě neřezali.
8: No to je ta chyba právě. Kdyby vás byla řezali od malička, tak to bývalo na vás dobře.
7: No, ale prosím, nešlo by to nějak rozehnat.
8: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
7: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
8: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně sepse a flegmona ruka pryč?
7: Mm-hmm.
8: No tak?
7: To nechci.
8: No vidíte to. Mm-hmm. No tak? Mm-hmm. Tak já, počkejte, kdo pak má dneska službu? Já vám ho zavolám a ten to hned udělá, jo?
7: Nikoho nevolíte, nevolíte nikoho. Když tedy řezat, tak jedině vy.
8: Ne, to já nemůžu.
7: Ne, pane, musíte.
8: Ne, to já
7: nemůžu. Pane, budete to dělat. Vy to budete dělat. Já vás chápu, že vám zatěžko operovat svého nastávajícího tchána, ale to...
8: A on nedá pokoj. Tchán.
7: Tchán.
8: Zeď. Řežeme.
7: No tak.
8: Budete chtít uspat?
7: Prosil bych vás.
8: Jaký budete chtít spánek? Železnej nebo dřevěný?
7: No, jaký je v tom rozdíl?
8: No, dřevěný je paličko a železné je kladivem. Tak si vyberte. Mm-hmm.
7: No, já to nechám na vás.
8: Tak dobře.
7: Mám odložit, prosím.
8: Jo, to by bylo dobře.
7: Děkuji.
8: Už to bolí?
7: Nebolí, ale já se bojím, abych nezatrhl rukáv, víte?
8: Jenom tak, klidně, jen tak. Klidně. Pomalu, děkuji, tak. Děkuji. Za chvilku to bude hotovo.
7: Bude to bolet?
8: Já myslím, že jo. Tak pojďte sem.
7: Co mě to jenom potkalo? No,
8: já s váma nechodím, že jo?
7: Ano. Sednout, no. Sednout vám.
8: Sednout, sednout.
7: Děkuji vám, no. Děkuji vám moc krát.
8: A máš po prázdninách.
7: Tak, už abych radši vstával.
8: Tak se do toho dáme hned. No, tady to nic není.
7: No, vám se to řekne.
8: No.
7: Tak.
8: Tak.
7: Co to je?
8: Budete hodně křičet?
7: Proč?
8: Budete řvát?
7: Proč?
8: My bychom to chtěli vysílat, víte?
7: No, dovolte, takové utrpení, až
8: no,
7: to vysílá.
8: No, sem, dejte hezky.
7: Na co to je?
8: Tam házím prsty.
7: Proč mě měříte?
8: To je na rakev.
7: Je.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, Antonín Procházka s námi jako dnešní host. Jak zahájil ten máj? Lásky čas nebo svátkem práce?
2: Tonda
1: Jak
2: Procházka.
1: Jste to bral? Ano, Tonda Procházka.
2: No, já jsem byl doma v Plzni. Tam byly zase ty tradiční oslavy svobody, ano. No, tak jsem se tam prošel, jsem se pojel na ty tanky. Dokonce přijeli ještě dva veteráni. Ten mladší, tomu bylo 100, tomu staršímu 101.
1: O, no, tak ještě věk.
2: To bylo takový, no.
1: Takže jste oslavoval osvobození.
2: Tak jsem si tam prošel to město, vždycky to je takový, tam je spousta lidí a vypadá to dobře, no.
1: No a když jdete tou Plzní, tak mají vás místní za jejich člověka, zdraví vás?
2: No, to holky jsou padají směn na zem, že jo. Omdlévají, líbají mě.
1: Tonda se chvěje.
2: Tony.
1: Tak už víme, jak probíhal 1. máj v Plzni. Teď se přesuneme k nám do dnešní humoriády 5. května. Koho dáme posluchačům dál z archivu?
2: No tak nám tady zbyl Jirka Lápus.
1: Jak to je, zbyl?
2: To je hezký zbytí.
1: To je krásné zbytí. Doufám, že to bude veselé s Oldřichem Kajzrem.
2: Předevčírem na večeři s Jirkou.
1: No a co jste si dali?
2: Dali jsme si víno hlavně a pak jsme si dali každé něco jiného. Jirka měl smažený sýr, lanýžovej, pozor, a já jsem si dal tatarák.
1: Tak tolik naše bulvární okénko a teď hodina dějepisu.
3: Dejme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramická, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. Tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
4: Já to věděla.
3: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se vysmějte první hlavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Tastová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No. Tak.
4: Nechte to.
3: Tak děvčata, prosím vás, říct. Tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
4: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
3: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
4: To znamená jako teda na podzem.
3: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
4: No v listopadu říkala.
3: No 17.
4: 17. no.
3: A kde?
4: Kde, no.
3: Na Al. Al.
4: Na Al Jašce.
3: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
4: Holky, nechte to.
3: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
4: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
3: No to ještě bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně.
4: Byl tam Petr, Dušan, Mirek.
3: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zlicka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
4: Jo.
3: No! Přesně, to opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto? Za chvíčku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
4: Ne, no prostě...
3: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
4: No. To se tak blbě učí.
3: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
4: Tak hlavní hesla...
3: No, to zas bude.
4: Byly jako...
3: Na Štěpána, bez Štěpána!
4: Bez Štěpána!
3: Jak ještě, do koše, no a dál,
4: no! Pak to, svobodné dolby.
3: A prosím tebe, dolby! Svobodné volby!
4: Teda volby.
3: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
4: Máme holé v ruce.
3: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni teda... měli holé!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik talentovaná žačka, Růžena Kajzrová a učitel dějepisu. Tak moc toho nevěděla.
2: No, nevěděla, no.
1: Jaký byl Tonda Školák?
2: Já?
1: No,
2: hrozné, to bylo...
1: Neučil se?
2: No, tak neučil, no. Ale i... Tak oni vždycky říkali, že jsem jako chytrej, ale nedbalej. Že jsem to jako, no...
1: Že to chtělo více pít.
2: No, mě to nebavilo na té škole.
1: No, ale tak některé předměty, jo.
2: Třeba dějepis a zeměpis mě bavil.
1: Ano, tak to jsme tu správně v hodině dějepisu.
2: Ano.
1: A zůstaneme i dál s Jiřím Lábusem, když dají posluchači více Aček, když zvolí Bčko, nastoupí směs anekdot ze Silvestra 1966. A to je hodně dávno. To já jsem ještě 3 roky nebyl tou dobou. Antonín Procházka v roce 66. Vzpomene si, co činil?
2: V 66 jsem byl ve 3. třídě.
1: No.
2: Sbíral jsem, miloval jsem Tereškovovou a sbíral jsem kosmonauty. No.
1: Výborně, jsme zase v té škole. No, jo.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, jsme zvědaví s Antonínem Procházkou na vaše hlasování. Můžete přidat SMS-kou Humor mezera A, hlas pro Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Humor mezera B je SMS-ka pro anekdoty z roku 66. 90 01 04, ještě stále hlasujete stejně jako na telefonu 731 800 900. Tak kdo pak volá? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, bože na zežel, zdravím vás a také pana Procházku a byla bych pro Béško a nebnot. Já přeju vám krásný večer a ještě hezčí týden.
2: Děkujeme.
4: Děkujeme.
2: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne, pánové. Jirka Strutnovská, moc zdraví našeho pana plzeňského moliéra, pana Procházku. Jsem moc rád, že vás po delší době zase slyším.
4: Ano, děkuji. Oni mě se moc nezvou, víte, oni jako...
5: Ne, ale však je to dobře. Hlavně, že musí být veselo. A samozřejmě také vás, pane Pavlíku, po delší době moc vás rád slyším. Jinak teda k tomu Tataráčku, byl jsem v sobotu v Pardubicích za přáteli se podívat a můžu vám říct, dali jsme si taky Tataráček. Ve škole na základce nic moc, na učňáku úplně něco jiného. Máte krásná témata, kluci, teda moji zlatý. Hnedka bych si ten Tataráček dal, ale takhle si dám v úvozovkách jenom Ačko.
2: Dobře, tak zdravíme vás a děkujeme pěkně, naslyšenou, tak tolik naše kuchařské okénko.
4: To je výborné, to by mohl být váš kolega, ten to tak hezky umí říct.
2: Že jo, no, já bych si vzal honorář a pěkně mluvil pan Jiří. Ne, je to náš milý, drahý posluchač. Dobré odpoledne, zdravíme dalšího.
6: Dobrý den, tady Ilona se Severní Čech.
2: Dobrý den.
6: Zdravím pana Procházku i vás a přála bych si jedničku.
2: Čili Ačko, děkujeme pěkně, Jiří Lábus má váš hlas. A co vy? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarča Fridlantu. Dobrý den, Pavle, Antoníne a jsem pro A.
2: Dobře, máme zapsáno, díky
6: a
2: moc.
6: A pozdravuju vás všechny, mějte
4: děkujem, se. Děkujem.
2: Dobré odpoledne.
7: Ano, zdravím vás oba dva a já dávám Ačko Lábuse a Kajzrovou.
2: Dobře, děkujeme i vám, mějte
4: Lábusovou
2: se.
4: Lábusovou a Kajzrovou.
2: Kdo ví, jak to tam všechno bylo?
4: No,
2: dobrý
4: ježiš,
2: den. Halo, halo.
4: Oni sami nevědějí.
2: Halo? Halo?
8: Halo,
2: ano,
8: dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Jsem v Humoriádě.
2: Jste v Humoriádě.
4: Ano, jste.
8: Tak prosím vás, já bych si přál Ačko.
2: Dobře. A vaše jméno křestní nám stačí, ať víme, kdo nám zavolal.
8: Lubomír.
2: Dobře, děkujeme, pane Lubomíre, mějte se hezky. Naslyšenou, dobré odpoledne, zdravíme vás, dobrý den.
9: Dobrý den. Tady Jarda ze Žandova u České Lípy. Dal bych si samozřejmě pana Kajzra.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Díky,
2: naschledanou.
4: Takže Lábus má teď volno, jo?
2: Budou oba dva, samozřejmě, máme to rozehráno s nimi. Hodina dějepisů pokračuje.
10: Jsem neviděl tohleto. To opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
11: Na Václavském náměstí promluvil lid.
10: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
11: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
10: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím zpětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF?
11: Opravdu, to jsem neviděl. Osvobození Fojtíka.
10: Ale prosím tě!
11: Ne.
10: Si tipni se ještě jednou.
11: Já nevím.
10: No, jsem neviděl tohle. No. A co ještě?
11: Očekávám funkci.
10: Ale hoši! Občanské fórum.
12: Je Občanský fórum.
10: Protože tohle to nevíš,
12: ale
10: to
12: zásadní... Já jsem to věděla, no, ale to vypadlo, no, tak blbě, ty kraviny.
10: Jmenuji některé členy vlády.
12: Tak u tehdy, jo.
10: No, jmenuj, no, tak.
12: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takovej, on nevím, tak blbý má. Takový ten, no, takhle, jak furt, takhle, jako...
10: Ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano.
12: Dinsbier.
10: Dalšího jmenu.
12: Pak tam byl tán, takový.
13: Prosím vás, ale já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá.
10: Právně to. Sída Kosnova. Ano. Minister financí. Klaus, ano.
12: Jak?
10: Klaus, no jste. A ještě někoho jmenuj. No,
12: a pak ten,
10: důležitou osobnost nějakou.
12: Ten, takový ten, no, takový ten...
10: No, ano, ano, prezident Václav Havel, ano, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc, jak se jmenovala ta strana?
12: Malá.
10: Ale prosím tebe, to byla velká strana, to byla, to bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko?
12: Byla to ta strana...
10: Komu?
12: Komu zvoní hrana.
10: A prosím, komunistická strana.
12: Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Kde, co to věděla?
10: Prosím tě, jak to... Jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? Když jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Pětka!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik exkurze do roku 2012, potažmo do roku 89 s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Přátelé, vracíme vám do hry do finále Halinu Pavlovskou.
14: Je
2: se Štefanem
14: zase.
2: Margitou a Hanou Zagorovou. A nebo anekdoty ze Silvestra roku 1966. Hlasujte si o svůj humor, který chcete, na který máte chuť a náladu. Humor mezi na A nebo B. SMSky letí na 90 011 04, telefon 731 800 900. Zvolil by Antonín Procházka Halinu nebo anekdoty?
14: Já bych se rád tady štuchala.
2: Štuchala? No, anekdoty. Tak to nevím, jestli by na něj ještě došel čas, vyšel. Každopádně asi anekdoty, že? By byly tipy našeho hosta. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, zpívá Václav Neckář.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi Halinou Pavlovskou a směsí anekdot. Tak kdo pak to vyhraje? Přidáme další vaše hlasy. Dobré odpoledne.
2: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Hlasy pro anekdoty.
1: Ano, máme zapsáno a děkujeme. Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne vám. Haló, haló. Ano.
4: No, dobré odpoledne. Chtěl bych vás pozdravit, oba dva.
1: Zdravíme.
4: A hlavně pana Procházku.
3: Děkuji srdečně.
4: Chtěl jsem se ho zeptat v souvislosti s oslavami v Plzni, jestli si vzpomněl taky na něco osobního. Teď zrovna těch 6 dílů tam dávali, tak jestli mu to něco udělalo se srdcem.
3: Teď vám nerozumím, jaký postavy?
4: No, tak dávali tam nějaký 6-dílní seriál.
3: Šestý.
4: Tak jestli jste si vzpomněl i na svůj tank.
3: Jo, no, já se moc na televizi nedívám, takže nevím, nespomněl jsem
4: si. Ne, ale já jsem myslel v souvislosti jako s těmi tanky, které byly v Plzni.
3: Jo, no, tak to
4: byly. Je to dávná historie.
3: Ano.
4: A přeju vám pěkný den.
3: Ano.
1: Děkujeme.
4: A chtěl bych anekdoty.
1: Máme zapsanou. A mějte se hezky, naslyšenou. Tak, dobré odpoledne, zdravíme vás.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
3: Dobrý den, milosti vám, paní.
5: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm. A všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné probouzení do středečního rána všem posluchačům humoriádice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobrý den. Halo, halo.
6: Dobrý den. Já bych chtěl ty anekdoty.
1: Anekdoty, a kdo pak volá?
6: Milan.
1: Milane, děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. A můžeme to spustit, rok 1966.
3: Ježíš, tak Halina se zase vrací.
1: Halina se vrací do archivu a přijde za námi někdy příště, určitě ráda.
3: Ano, těšíme se.
7: Pane doktore, chci podat žádost o povolení rozvodu. Moje žena chová v ložnici kozu a máme tam tak hrozný zápach, že už to prostě nemůžu snášet.
8: A poslyšte, nebylo by možno občas vyvětrat?
7: Myslíte, jako otevřít okno? V ložnici?
8: No ovšem.
7: Vyloučeno. To by mi uletěly holuby.
8: Poslyšte, pane Černý, vaše výpovědi se ale diametrálně liší od výpovědi pana Bílého.
9: To je docela možný, pane předsedo. My jsme totiž neměli čas se dohodnout, takže on asi lže něco úplně jiného.
10: Pane vedoucí, tatínek vám zkazuje, že jste mu to pošili, špatně vyčistili a že mu za ní máte dát novou, nebo že prý sem přijde a že vám to všecko tady rozmlátí.
9: Jo, a jakou pak velikost košile má tatínek?
10: Prosím, 35.
9: No tak to sem klidně může přijít.
10: Děti, jak se u nás dlouho zdržíš?
11: Ale dokud vás neomrzím.
10: Je, a to tu nezůstaneš ani přes noc.
7: Kolik pak je ti let, chlapečku?
10: 10.
7: A nemyslíš, že už bys měl být dávno doma?
10: Proč? Já ještě nejsem ženatej.
9: Vendo, Venouši. Kolikrát jsem ti říkal, aby si nehrál se sirkama?
10: Ale tati, teď já si s nima vůbec nehraju.
9: Nehraješ, tak co s nima děláš?
10: Co pak nevidíš? Zapaluju si cigaretu.
11: Karličku, víš, že ti Čáp přinesl bratříčka. Chceš ho vidět?
10: Bratříčka ne, ale toho Čápa.
8: Poslechněte, člověče, víte, co to je umění?
9: To mě budete učit znát. Umění to je sochařství, malířství a zemětřesení.
8: Zemětřesení to je nějaká blbina, copak zemětřesení je umění?
9: No jo, no, tak udělejte zemětřesení.
12: Člověček, kdo vás to tak zřídil? Vždyť vy jste sama boule a modřina, pojďte, já vás dovedu domů.
13: Opovažte se, odtamtud právě jdu.

0: Tak co pak je to, občané? Ve 2 hodiny po půlnoci na náměstí tady boucháte na čineli.
1: No a? Co se
0: děje? Co se děje? Budu vám muset dát pokutu.
1: Vy mě? Tu pokutu zaplatíte šéfe vy? Pač nestojíte v pozoru, já neuhybnu.

0: Tak to je závěr dnešní Humoriády. Hostem byl Antonín Procházka. Na co se těší v nejbližší době, hodinách, minutách, dnech?
1: Já teďka, že pojedu na Letnou a půjdu do nějaké vinárny a dám si dobré vínko.
0: Tak tomu se říká ďábelský plán.
1: Ano.
0: Kterým to začalo dneska tady vaše vyprávění. Tak jo, děkujeme pěkně, hodně zdraví, hezké jaro.
1: Mějte se, naschle.
0: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Vládní cenové stropy na pohonné hmoty vzrostly. Nový dopravní terminál v Liberci by měl stát přes

0: 3,5 miliardy korun. Klášterec na to hří opravuje Weberův dům i historickou pec. Dnešek bude zpočátku slunečný, postupně čekáme i přehánky a bouřky a teploty do 25 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Maximální povolené ceny pohonných hmot vzrostly o několik haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 68 haléřů. To je o 9 haléřů víc než včera. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Cenový strop na litr benzínu oproti včerejšku vzrostl o 17 haléřů na 44 korun a 46 haléřů. Ministerstvo bude maximální přípustné ceny pohonných hmot zveřejňovat celý květen. Vlakové nádraží v Liberci se představí podle architektonického návrhu ateliéru OV Architekti. V soutěži o tom rozhodla správa železnic spolu s Libereckým krajem. Nádraží se musí upravit kvůli plánované nové železniční trati z Prahy do Liberce. Ta má zkrátit jízdní dobu mezi oběma městy ze současných 2,5 hodin na 68 minut. Nový přestupní terminál ale nebude sloužit jen vlakové dopravě, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
1: Zadáním bylo integrovat autobusový terminál s městskou hromadnou dopravou, s potřebami rychlého spojení železniční dopravě a doprovodit to v podobě parkovacího domu. Cenově celý ten úzel by měla takovat částku 3,8 miliardy korun, aby odpovídal rychlému spojení mezi Prahou, Mladou Boleslaví a Libercem.
0: V Klášterci na Tohří na Chomutovsku začala oprava Weberova domu a přilehlých prostranství a taky historické pece. Opravy výjdou na téměř 59 milionů korun. Město na ně získalo 10-milionovou dotaci od Ministerstva kultury. Novinářům to řekl starosta Štefan Drost z Hnutí STAN. Ukončení prací předpokládá příští rok na jaře. Do budovy se po opravě přesune část aktivit městské organizace Kultura Klášterec. Dnes mezi 10. a 15. hodinou kvůli výluce na vysílači Buková hora neuslyšíte naše vysílání na frekvenci 88,8 MHz. V době výluky si nás můžete naladit na frekvencích 103,1 nebo 98,5 FM, případně poslouchat internetové vysílání naší stanice.
2: Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku převažující slunečno s ojedinělými přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přehánky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Choučí a Liběšicemi na Teplicku pozor dnes ráno na střed osobního vozu se zvěří. Jeďte opatrně, místem projedete se zvýšenou opatrností. To byly zprávy v pět, pěkné ráno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jana Moravcová, pěkné ráno vám přeju také já, je krátce po 5. hodině a aktuální zprávy jste právě slyšeli. Už za chvíli se podíváme do kalendáře, dneska už je 6. května v kalendáriu, nám Petr Jungmann přinese zajímavá výročí. Tušili jste, že i skokani na lyžích mohou mít svoji divadelní hru? No je tomu tak, zavede nás do Lomnice nad Popelkou před 6:30, ale teď už Valdemar Matuška nebo Alice Springs, tedy písničky, které nestárnou.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5 hodin a 10 minut, Český rozhlas Sever. Dobré ráno, tak to byl Valdemar Matuška. Dneska už máme středu 6. května a tak je na čase podívat se do kalendáře společně s Petrem Jungmanem na zajímavá výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Středa 6. května. Svátek má starostlivý Radoslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Americká vojska pod velením generála Pattona osvobodila v roce 1945 Plzeň a Karlovy Vary. Nesměla však překročit linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Linec. Oficiální návštěva současného britského krále Karla III. A princezny Diany v Československu začala přesně před 35 lety v roce 1991. Královský pár přespával na Pražském hradě, každý v jiném patře, a do 9. května si prohlédli nejkrásnější místa našeho hlavního města. Ve stejný den před 35 lety, kdy přijela princezna Diana, zmizely ze sbírky Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci 4 obrazy Pabla Picassa obrovské hodnoty. Už 27. června ale byly dopadeny 4 podezřelé osoby a 3 obrazy byly zajištěny. Ten poslední byl vypátrán v listopadu téhož roku v německém Bayreuthu. Papež Jan Pavel II. Jako první hlava římskokatolické církve vstoupil před 25 lety v roce 2001 do islámské svatyně. Navštívil umajovskou mešitu v syrském Damašku. God save the king. Ve Westminsterském opatství byl před 3 lety slavnostně korunován britský král Karel III. A královna Kamila. Three cheers for his majesty the king. Slavnostní korunovace se účastnilo 2200 hostů, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Před 170 lety v roce 1856 se v Moravskoslezském Příboře narodil zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. 65 má dneska idol ženských srdcí, hollywoodský švihák, herec George Clooney. A 40 je našemu cyklistovi Romanovi Kreuzigerovi. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:17, aktuální počasí na severu Čech. Tak tedy teploty většinou od 9 do 10 stupňů Celsia. V tuhle chvíli už nejsou žádné srážky k vidění na radaru. Předpověď mluví o tom, že dopoledne bude převážně oblačno, někde se objeví i sluníčko. Odpoledne a večer bude znovu oblačnosti přibývat a objeví se přehánky, někde dokonce i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24.
2: Upozorňujeme všechny, kteří poslouchají Český rozhlas Sever na frekvenci 88,8 FM, že 6. května nebude naše vysílání dostupné v čase od 10 do 15 hodin. Důvodem je kontrola anténního systému na vysílači Buková Hora. Během výluky můžete naše vysílání naladit na frekvenci 103,1 FM na digitálních zařízeních DAB Plus na kanálu 9B nebo na internetu.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin na 22 minut, dobré ráno z Českého rozhlasu Sever, míříme do divadla, i když pozor, potkáme tam skokany na lyžích, docela zvláštní věc. V Lomnici nad Popelkou mají totiž skokani vlastní divadelní hru, jmenuje se jak jinak než skokani, napsali Jaroslav Rudy společně s Petrem Píchou a vzdává hold právě vyznavačům tohoto sportovního odvětví.
1: Jako Lomničák ty skoky vnímáte, i když já jsem se tam nikdy neodvážil, ale vždycky jsem je tak jako tajně obdivoval, ty skokany.
2: Říkal lomnický rodák a spisovatel Jaroslav Rudiš. Přiblížil, o čem hra vlastně je.
1: Je to taková, já bych řekl, melancholická, poetická komedie o dvou vysloužilých skokanech na lyžích, který už neskáčou a sedí na střeše paneláku a ty skoky jsou pro ně celý jejich smysl života.
2: Inspiraci nabídl autorům skokanský trenér Jaroslav Šimek. Také rodák z Lomnice nad Popelkou. Pokračuje Petr Pícha.
3: Hlavně nám dával spoustu inspirace a informací na našich konzultacích. My jsme se scházeli na Košově v hospodě, kde jsme Jardu vyspovídávali, protože s Jarou Rudičem jsme takový lajci. Ten sport se nám líbil, ale vždycky jako esteticky a jako děti jsme to sledovali, ale vlastně o těch fíglech mezi skokany a jak to vypadá třeba na konci jejich kariéry a o tom je ta naše hra. Co se stane s těma skokanama, když skončí tu svou kariéru, to jsme nevěděli zhola nic. A o toho byl tady Jarda a ten nás zasvěcoval.
2: Chybět nemůže malá ukázka.
4: Co to je? 8 pater na ty moje skokanský kolena.
5: Příště se sejdeme v kočárkárně. Já na tyhle ty věci nejsem připravený.
6: Fíňáci mají 2 minuty zpoždění.
5: To mají furt.
6: Mně se z toho chce normálně brečet, když to vidím.
2: Čtené představení si nenechal ujít ani skoka na lyžích Roman Koudelka. Od něj ovšem autoři díla poznatky nečerpali. Je možné, že právě divadelní hra ho bude inspirovat. Kolem sebe neustále slyšel, že minimálně dalších 5 let musí ještě skákat.
7: No minimálně. Já jsem to říkal, že zatím mě to netáhne do toho důchodu a samozřejmě je to o tom zdraví a o aktuální nějaký formě a samozřejmě i o rodině, ale v tuhle chvíli nemám plány na to, že bych měl končit.
2: Hlavně musí vychovat své nástupce, aby skoky na lyžích nezanikly.
7: To je taky důležité. Já jsem to říkal, že Honza Materu má mladýho Matese, který mu je myslím 14, teďka mu bude 15, tak jsem říkal, že to je můj sen jednou s ním bejt na pokoji, jezdit s ním svěťáky, jako jsem byl s jeho tátou, takže by byli se synem a to by bylo super. Já věřím, že do 4 let to nastane.
2: Z Lomnice nad Popelkou, Pavel Petr, Český rozhlas.

5:27, to byla Věra Martinová a za chvíli už také další zprávy, které vám přinese Jana Moravcová. Dozvíte se třeba to, že zhruba o 3 měsíce se opozdí začátek oprav libereckého skateparku. Víc tedy ve zprávách, které tu budou přesně o 5:30.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Ústeckém kraji meziročně stouply ceny bytů o pětinu a někde i o čtvrtinu. Spolu s Pardubickým krajem na Ústecku rostou ceny bytů nejrychleji v republice. Vyplývá to z aktuálních dat portálu sreality.cz. V Česku nemá pediatra přibližně 5% dětí. Hlavní problém je v příhraničních regionech. A třeba v Podbořanech na Lounsku skončili ke konci března 3 lékaři pro děti. Město proto nabízí poradnu pro matky s dětmi, kde zdravotní sestra matkám poradí. Zhruba o 3 měsíce se opozdí začátek oprav libereckého skateparku. Vedení města potřebuje před zahájením rekonstrukce dokončit studii, která se týká přilehlé řeky. Ověřit má její odtokové poměry a vliv na případné povodně. Poslanci se dopoledne sejdou na mimořádné schůzi sněmovny. Svolat ji nechala vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Projednat chtějí třetí čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Basketbalisté Děčína prohráli v 5. utkání čtvrtfinále playoff Národní ligy v Brně 65-75 a v sérii vedou 3-2 na zápasy. Dnešek bude převážně oblačný, přechodně polojasný, místy mlhy. Lokálně se objeví bouřky, čekáme i přehánky a teploty naměříme do 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: U Hrobčic na Teplicku čekejte komplikace v podobě střetu osobního vozu se zvěří a u Kletečné na Litoměřicku čekejte komplikace, kdy autobus srazil zvěř. I tudy projedete se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, pokud s námi vstáváte, to byly zprávy o 17:30. Za chvilku si řekneme, kdo bude hostem u Alex Minářové v našem odpoledním vysílání a před 6. hodinou se v Babských Radách naučíme zahušťovat guláš. Budeme mít zajímavé alternativy od Jarky Vykoupilové. Ovšem teď už písničky, které nestárnou, dva Petrové, Petr Rezek a Petr Kotval.

0: Za 5 minut bude 17:45 a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Teď už pozvánka k odpolední, protože i dnes po 13. hodině u nás Alex Minářová přivítá zajímavého hosta. A tím dnešním bude módní návrhář původem z Kuby Osmany Lafita. O čem si budou povídat?
1: V Alex a host přivítá módního návrháře Osmanyho Lafitu, který v sobě kubánské geny rozhodně nezapře a vždy je dobře naladěn. Mění se to, když je sám, kdy poprvé spatřil Pražský hrad. Jak se dostal k módě, co ho inspiruje, jakou módní show chystá a jak hodnotí oblékání Čechů. I o tom budeme mluvit po 13. hodině.
0: Po 13. tedy Alex Minářová, Osmany Lafita ve vysílání Českého rozhlasu Sever, po písničce informace o počasí.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu Čech? Tak aktuální teploty jsou většinou okolo 10-11 stupňů Celsia, na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že ráno a dopoledne bude převážně oblačno, odpoledne a večer pak bude oblačnosti přibývat, mohou se objevit přehánky, dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
2: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Teď je 5:47 a máme tu babské rady a budeme si radit radami kuchyňskými. Začneme gulášem, čím pak ho doma zahušťujete. Možná, že byste mohli vyzkoušet nějakou jinou alternativu a něco změnit, tak ty zajímavé možnosti nám i dnes nabídne Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Hovězí guláš lze zahustit několika způsoby. Tím nejtradičnějším je cibule. Při dlouhém vaření se cibule rozvaří a omáčka díky tomu přirozeně zhoustne. Dalším pomocníkem může být chléb nebo strouhanka. Potřebují povařit a rozmixovat. Zapomenout nemůžeme ani na brambory. Nastrouhané syrové nebo už uvařené brambory jsou totiž výbornou bezlepkovou variantou k zahuštění. Zkušené hospodyňky nedají dopustit na jížku. Mouku osmaženou na tuku nebo takzvanou záklechtku. Mouku rozmíchanou ve vodě. Je to rychlé, ale takto zahuštěný guláš je potřeba alespoň 20 minut povařit, aby se vyvařila chuť mouky. Nejzdravější variantou je nastrouhaná kořenová zelenina. Mrkev, celer, petržel nebo cuketa, které dodají i plnější chuť. Pro trpělivé se nabízí varianta redukce, kdy se nechá guláš déle probublávat bez pokličky, aby se přebytečná tekutina odpařila.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 10 minut bude 6 hodin a s Českým rozhlasem Sever vám můžeme nabídnout další zprávy od Jany Moravcové. Klášterec chce rozšířit projekt na místní podnikatele. Víc ve zprávách v 6.

0: Upozorňujeme všechny, kteří poslouchají Český rozhlas Sever na frekvenci 88,8 FM, že v úterý 6. května nebude naše vysílání dostupné v čase od 10 do 15 hodin. Důvodem je kontrola anténního systému na vysílači Buková hora. Během výluky můžete naše vysílání naladit na frekvenci 103,1 FM na digitálních zařízeních DAB Plus na kanálu 9B nebo na internetu.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez této všetečné uklízečky se neobejde ani Scotland Yard. Jiřina Bohdalová v hlavní roli detektivní komedie Paní Piperová zasahuje. ČT2. Boj bývalé hornické osady o přežití. Premiéra dokumentu Zápas o Bedřišku. A ČT Art. Hostil nejslavnější interprety, orchestry i dirigenty. Historie Mezinárodního hudebního festivalu v premiérovém dokumentu Pražské jaro, okno do světa. Středeční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Státní maturity dnes pokračují nepovinnými testy z matematiky a dalších cizích jazyků. Klášterec na Tohří chce rozšířit projekt Korenci i na místní podnikatele. Kontroly ubytoven v Liberci odhalily vážné nedostatky, týkaly se například štěnic a švábů. Dnešek bude oblačný až polojasný, místy přehánky a bouřky a teploty do 24 stupňů. Pěkné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Někteří maturanti dnes píšou nepovinné didaktické testy z matematiky.

0: a z dalších cizích jazyků. Složitější verzi matematiky si zvolila asi 4% přihlášených. To je přes 3,5 tisíce žáků. Jde o variantu, kterou si volí studenti, kteří se měřují hlavně na technické, přírodovědecké anebo matematické obory na vysokých školách. Výsledky jim můžou pomoct při dalším studiu. Do pilotního projektu Korenci v Klášterci nad Ohří se zatím přihlásilo 973 lidí. Město na něj vyčlenilo 1 000 000 korun. Každý zapojený občan může získat 1 000 korun, pokud stejnou částku doplatí ze svého. Projekt potrvá do konce listopadu. Radnice pak podle starosty Štefana Drozda ze STAN chce chtít podporu rozšířit i mimo městské organizace.
1: Určitě budeme prosazovat to, do toho zapojit místní kavárny, kadeřnictví nebo další služby, pedikúry, manikúry, tak aby ten okruh služeb se rozšířil a ty občani měli šanci to využít nejenom v kině nebo v kulturním centru, ale i v dalších místních firmách.
0: Vážné nedostatky odhalily kontroly dvou soukromých ubytoven Mydlák a Rosa v Liberci. Město je v dubnu nechalo prověřit v rámci projektu Dobrá adresa. Ten tvoří zástupci magistrátu, krajské hygienické stanice, stavebního úřadu sociálních služeb, hasičů a policie. V ubytovnách má skupina podezření například na výskyt škůdců, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
2: Štěnic a švábů, stav společných prostor nebo třeba úroveň úklidu, ale také vážné nedostatky v požární bezpečnosti. Na Mydláku na Františkově se navíc prověřují otázky zásobování vodou, nakládání s odpadními vodami a překračování kapacity.
3: Počasí.
0: Dnešek bude převážně oblačný, přechodně i polojasno, ráno se na některých místech vyskytnou mlhy, odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, přehánky budou četnější a lokálně se objeví taky bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, maxima na horách mezi 16 až 19 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Sraženou srnu na vozovce čekejte v ulici Žižkova, v Ústí nad Labem projedete s opatrností. Bouralo se mezi Choučí a Liběšicemi na Teplicku nedaleko Hrobčic. Osobní auto tam dnes brzy ráno srazilo zvěř a problémy jsou v dopravě taky u Kletečné nedaleko Velemína na Litoměřicku, kdy dnes srazil autobus zvěř. I tudy projedete s opatrností. Taky dál šťastnou cestu a pěkné ráno s námi.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Zprávy v 6 od Jany Moravcové jste slyšeli, tak tedy pěkné středeční ráno, za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech, podvodný prodej vozidel s exekucemi, dávejte si pozor, když kupujete auto, možná vás ten příběh bude inspirovat. No a pak pozvánka na tradiční sokolské putování českým středohořím do Labských Pískovců. No a písničky, které nestárnou, jsou připraveny Karel Gott nebo Leona Machálková.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: krimi historky.
1: Na Litoměřicku řeší kriminalisté případ podvodného prodeje vozidel zatížených exekucí. Dva muži a jedna žena měli koupit 3 auta na osobu, která měla dluhy. A přestože byla vozidla zahrnuta do exekučního řízení, dál je prodávali dalším zájemcům. Kupující přitom neinformovali o skutečném právním stavu a peníze z prodeje zhruba 100 000 korun si prostě nechali. Policie obvinila trojici z podvodu a maření výkonu úředního rozhodnutí. A případ zároveň připomíná, že při koupi ojetého auta se vyplatí důkladně prověřit jeho historii. Obviněným teď hrozí až 8 let vězení.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je právě 6:45, jak to máme s počasím na severu Čech, tak aktuální teploty většinou okolo 9-10 stupňů Celsia. Na radaru zatím žádné srážky, ale i dnes můžete čekat, že něco spadne. Ráno a dopoledne převážně oblačno, občas polojasno, někde se vyskytují i mlhy. Odpoledne a večer potom bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i pouřky. Stále ještě čekáme poměrně vysoké teploty 21 až 24 stupňů Celsia, počítejte ale s tím, že se v noci bude ochlazovat, dokonce může spadnout 10, pouřka ojediněle až 20 mm srážek. No a pojďme ještě k zítřku, kdy se teploty opravdu razantně sníží, přes den můžeme čekat maximálně 15 stupňů Celsia, v noci na čtvrtek poměrně dost srážek a teploty zítra večer klesnou až k 10 stupňům. Tolik tedy o počasí, tak pěkné ráno na severu.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: A máme tu pozvánku, bude se opět pochodovat. Ano, protože ve sváteční den, to je tedy zítra 8. května, tedy pozítří, promiňte, 8. května, můžete vyrazit na tradiční sokolské putování českým středohořím. Letos zamíří do Labských Vítkovců a na 8. května vás na výšlap opět pozveme, tentokrát s klubem českých turistů Loko Teplice a s Petrem Malým a s naší kolegyní Evou Bucharovou.
2: Pane Malý, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Sokolské putování českým středohořím název zůstává, ale my půjdeme kam letos?
3: Letos máme změnu a půjdeme kolem Děčína do Labských Pískovců.
2: A kde se sejdeme a v kolik hodin 8. května?
3: Sejdeme se v Děčíně, v Sokolovně v Podmoklech, to je ta u nádraží. Dlouhé trasy mají start v 6 a v 8.30. A ty turistické trasy startují mezi 8. a 10. hodinou.
2: Kudy půjdeme? Přibližte nám některá ta zajímavá místa po cestě.
3: Ty trasy půjdou kolem Žlebu, Prostředního, Dolní Žleb, Maxičky. To jsou zaměřené ty krátké trasy a samozřejmě Pastýřskou stěnu. A delší trasy vedou i do německého příhraničí. Dojde se na ten Cirstein, na Císařskou korunu a na tady ty stolový hory jejich.
2: Aha, takže nezapomenout si cestovní doklad.
3: Ano, určitě na dlouhé trasy je nutný nějaký doklad totožnosti, ano.
2: Dostaneme nějaké plánky na startu?
3: Určitě dostane každý popis trasy.
2: A kde bude cíl, jestli bude na jednom místě nebo na více místech?
3: Cíl bude zase všechen v té podmokelské Sokolovně a tam se bude grilovat párky, každý obdrží a pamětní list.
2: A co všechno máme mít sebou, kromě cestovního dokladu?
3: No, hlavně dobrou náladu.
2: Jasně. Na 31. ročník turistické akce Sokolské putování českým středohořím, tentokrát do Labských Pískovců, pozval z klubu českých turistů Petr Malý. Takže my děkujeme a těšíme se na 8. května. Naschledanou.
3: Ano, naschledanou.
0: Jsme s vámi i v českém středohoří. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty bude 6:30, ano, máme tu ráno, jak zpívala Marcela Holanová. A k ránu patří také informace a zprávy, které pro vás chystá Jana Moravcová. Budou tu už za chvíli. Přes 3,5 miliardy korun by měla stát přestavba vlakového nádraží v Liberci. I to vám řekneme ve zprávách, samozřejmě i další informace, včetně prohry basketbalistů Děčína v 5. utkání čtvrtfinále nejvyšší basketbalové ligy. Takže počkejte si na zprávy a vám všem příjemné vstávání se severem.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnes od 10 do 15 hodin neuslyšíte vysílání Českého rozhlasu Sever a dalších stanic Českého rozhlasu z vysílače Boková hora. Důvodem je podle sdělení provozovatele kontrola anténního napáječe a anténního systému. Naše vysílání si můžete naladit na frekvenci 103,1 FM nebo na internetu na můjrozhlas.cz. Přes 3,5 miliardy korun by měla stát přestavba vlakového nádraží v Liberci. Přesunout se na ní má stávající autobusové nádraží a taky některé zastávky MHD. Součástí bude i parkovací dům. Senátoři budou dnes projednávat přesuny financí mezi zdravotními pojišťovnami. Návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO počítá s tím, že by se mělo z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny rozdělit skoro 8 miliard korun mezi menší pojišťovny. Basketbalisté Děčína prohráli v 5. utkání čtvrtfinále play-off Národní ligy v Brně 65-75 a v sérii vedou 3-2 na zápasy. Severočeši v poslední čtvrtině srovnali skóre, pak jim ale domácí opět odskočili. Válečníkům nepomohlo ani 28 bodů Američana Davese. Šestý duel se bude hrát v pátek v Děčíně. Dnešek bude oblačný až polojasný, místy přehánky a bouřky a teploty dnes do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Choučí a Libišicemi se srazilo osobní auto se zvěří, je to na Teplicku. Komplikace čekejte taky na Litoměřicku u Kletečné, poté co tam autobus srazil zvěř. A problémy jsou aktuálně taky mezi Dolní Lipchavou a Stružnicí na Českolipsku na silnici 262 po srážce osobního vozu s divočákem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 6:30, tak pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. A za malou chvíli si řekneme, co přinese dnešní den na severu Čech. Před 7:00 se v příbězích měst a obcí vydáme do Lubence a nesmí chybět písničky, které nestárnou, takže zahrají a zaspívají Ivone Přenosilová nebo právě teď Činasky.

0: 6 hodin a 39 minut si můžeme prozradit, co přinese dnešní den. Od soboty hasiči bojují s požárem v Národním parku České Švýcarsko. My dneska několikrát na místo zarazíme, zajedeme a dozvíte se, jak to tam aktuálně vypadá. Tise se od 17 hodin koná setkání s pamětníky a tentokrát bude řeč o historii školství v obci, o budově základní školy. Hosty budou bývalá profesorka Věra Koupková a školnice Anna Salabová. V Duchcově, městském informačním centru, k vidění výstava fotografií z minulých ročníků kazanovských slavností, takže se můžete jít podívat, jestli tam náhodou nejste někde vyfoceni. A máme tu sportovní program, je tu fotbal i basketbal. 18 hodin proti sobě nastoupí fotbalisté v Jagemu Ústí proti Slezskému FC Opava v rámci šance národní ligy. No a ti samí soupeři se od 19 hodin potkají na basketbalové palubovce Ústí Opava v pátém čtvrtfinálovém utkání playoff Maxa FBL. A pozor, ještě upozornění, od 10 do 15 hodin dneska neuslyšíte vysílání Českého rozhlasu Sever a dalších stanic Českého rozhlasu na frekvenci 88 FM. Důležité sdělení podle provozovatele je tu kontrola anténního systému a tak si naše vysílání můžete naladit na jiné frekvenci nebo na internetu, eventuálně na dabových frekvencích.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu už bude 6:45 na Českém rozhlasu Sever. Informace o počasí, které v tuhle chvíli pro nás má Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno také vám.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme k té aktuální situaci na severu Čech.
1: Aktuálně máme většinou oblačno na obloze. Aktuálně se nám výjimečně vyskytují ještě slabé přehánky a na stanicích měříme od 9 do 12 stupňů Celsia.
0: Jaká bude středa? Co říká předpověď?
1: Dneska očekáváme, že by mělo být ještě ráno a dopoledne převážně oblačno až opálo jasno a odpoledne a večer by mělo oblačnosti přibývat a spolu s tím i přehánky a lokálně se mohou objevit i bouřky a dneska očekáváme, že by maximální odpolední teploty měly být v rozmezí od 21 až 24 stupňů Celsia a foukat nám bude mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a ten v bouřkách přechodně zesílí.
0: No a pojďme ještě k zítřku, mělo by se asi ochladit, čtvrtek má být studený, stále platí ta předpověď?
1: Je to tak, zítra bude převážně velká oblačnost a na většině území se vyskytnou srážky a mohou se objevit i bouřky a zítra se opravdu lehce ochladí. Ty nejvyšší odpolední teploty očekáváme od 16 do 19 stupňů Celsia a v místech, kde se vyskytne trvalejší déšť, tak tam jen okolo 13 stupňů Celsia.
0: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji za předpověď a přeju hezký den. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Upozorňujeme všechny, kteří poslouchají Český rozhlas Sever na frekvenci 88,8 FM, že 6. května nebude naše vysílání dostupné v čase od 10 do 15 hodin. Důvodem je kontrola anténního systému na vysílači Buková Hora. Během výluky můžete naše vysílání naladit na frekvenci 103,1 FM na digitálních zařízeních DAB Plus na kanálu 9B nebo na internetu.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Aneta Langerová a Voda živá na Českém rozhlasu Sever. Teď zamíříme do Lubence. Je tady další díl našeho seriálu o městech a obcích v Ústeckém kraji. A tak se podíváme třeba na naučnou stezku anebo na kamennou rozhlednu Ochlice s Alenou Škraňkovou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Do Lubence na Lounsku zasadil Karel Čapek děj své povídky Modrá chryzantéma. Vypráví příběh zahradníka Fulinuse, který se snaží najít místo, odkud pomatená dívka Klára přinesla unikátní modrou chryzantému. Ani s pomocí knížete z Lubence se mu to nepodaří. Obec Lubenec se nachází v turistické oblasti Dolní Poohří. První zmínky o obci jsou z 12. století, podle nich vesnice patřila k Ladrubskému klášteru. V polovině 14. století byla ves rozdělena na dvě oddělené části, Větší Luben a Menší Lubenec. Rozvoj obce v 18. století podpořila výstavba císařské silnice z let 1792 až 1811. A ve 20. letech 20. století zaměstnávala lidi z Lubence a okolí porcelánka, elektrické družstvo, spořitelna a záložna a vyráběly se tam veterinární přípravky. Dnes je Lubenec a okolí oblíbeným místem výletníků a turistů. Naučná stezka okolím Lubence vás provede krásnou krajinou a dozvíte se něco o místní historii i přírodě. Asi 4 kilometry od Lubence stojí kamenná rozhledna Ochlice. Z vrcholu je nádherný výhled na přírodní park Horní Střela, Rakovnickou pahorkatinu, Lubenec i zámek Chyše.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

4 minuty chybí do 7 hodiny, vy posloucháte Český rozhlas Sever a za chvíli už tu bude Jana Moravcová, která bude mít další zprávy. V Ústeckém kraji a na Mostecku rostou nejrychleji ceny bytů, i to se dozvíme právě ve zprávách 7.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V noci na dnešek vyjížděli hasiči na Chomutovsku k popadaným stromům kvůli bouřce. V Ústeckém kraji a na Mostecku rostou ceny bytů nejrychleji v Česku. Poslance čeká mimořádná schůze. Koalice chce obhájit rozvolňování rozpočtových pravidel. Odpoledne čekáme převážně oblačno, přechodně polojasno, ráno ještě mlhy a teploty dnes do 24 stupňů. Zprávy s Janou Moravcovou, pěkné ráno. Na Chomutovsku vyjížděli hasiči v noci na dnešek kvůli bouřce ke třem popadaným stromům. V Rokli u Kadaně, v Libědicích a v Jirkově v Telčském údolí. Podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody zasahovaly celkem tři jednotky. Hasiči všechny stromy odklidili a silnice jsou teď průjezdné bez omezení.
3: Pavel Krebs zdědil po rodičích byt 3+1 v Mostě. Podle realitních makléřů by jeho cena mohla stoupat až o pětinu ročně.
4: Přemýšlím o tom, že ho prodám. Pokud to bude mít tendenci růst, tak bych ještě vydržel.

0: vydržel chvíli.
1: Ceny bytů stoupají v celém kraji. Podle Radka Molíka z realitní kanceláře Molík, ale v Mostě ceny rostou rychleji.
2: Řekl bych, že ten Most letí úplně nejvíc. Oproti Teplicím, Chomutovu, Jirkovu, Kadani.
1: Vliv na rostoucí ceny bytů na Mostecku může mít podle realitních kanceláří postupná proměna krajiny. Od průmyslové a uhelné se mění ke krajině jezer. Jan Beneš, Český rozhlas.
3: V Ústeckém kraji meziročně stouply ceny bytů o pětinu a někde i o čtvrtinu. Spolu s Pardubickým krajem na Ústecku rostou ceny bytů nejrychleji v republice. Vyplývá to z aktuálních dat portálu sreality.cz. Neznámý pachatel v uplynulých dnech ukradl u cyklostezky z Nového Boru na Radvanec na Českolipsku dvě betonové lavičky. Na místě zůstaly jen betonové sloupky. Informovalo o tom město na svém webu. Krádež radnice nahlásila policii. Škoda přesáhla 12 000 korun. Každá lavička měla kolem 170 kilogramů. Pachatel si podle vedení města musel krádež předem rozmyslet a pohnout s nimi nějakou technikou. Jedná se tedy o trestný čin. Vedení města vyzývá lidi, pokud mají nějaké informace ke krádeži, ať se obrátí na policii na číslo 158. Poslanci se dopoledne sejdou na mimořádné schůzi sněmovny. Svolat ji nechala vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Projednat chtějí třetí čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha by měla například umožnit vyčlenit část výdajů na obranu nebo dopravní infrastrukturu mimo schválený schodek. Koalice změny hájí jako nutné přizpůsobení bezpečnostní situaci. Opoziční poslanci naopak varují před vyšším zadlužením státu a oslabením rozpočtové odpovědnosti. Pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
4: V okamžiku, kdy stát přestává hospodařit odpovědně, vystavuje se mnohem větším rizikům inflace i dalším závažným dopadům a nemluvím o tom, že ty dluhy samozřejmě v budoucnu zaplatí naše děti. Znamenalo by to v letošním roce téměř 240 miliard korun, které by bez souhlasu poslanecké sněmovny mohla vláda fakticky navýšit schodek rozpočtu.
5: Počasí.
3: Dnešek bude převážně oblačný, přechodně polojasný, ráno ještě s mlhou, odpoledne bude oblačnosti přibývat, čekáme taky přehánky, lokálně i bouřky. Teploty do 24 a na horách do 19 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na D8 počítejte místy dnes ráno s mlhou a u Kletečné na Litoměřicku pozor na nehodu autobusu, který srazil zvěř. Jděte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkné ráno s námi.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pěkné ráno, zprávy v 7 jste slyšeli, to byla Jana Moravcová. No a za chvilku pohled do kalendáře, máme tu středu, je 6. květen a vyrazíme také z kalendária na sport, tentokrát za fotbalisty Teplic, ty mají opravdu smolnou sérii, první lize už nevyhráli čtvrt roku. Víc o tom uslyšíte před 8. v naší reportáži. A teď písničky, které nestárnou, Petra Janů nebo Žentour.
5: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Za 2 minuty bude 7:45 a na Českém rozhlasu Sever pohled do kalendáře. Dneska máme středu 6. května a podrobnosti a zajímavosti o dnešním datu zná Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Středa 6. května. Svátek má starostlivý Radoslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Americká vojska pod velením generála Pattona osvobodila v roce 1945 Plzeň a Karlovy Vary. Nesměla však překročit linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Linec. Oficiální návštěva současného britského krále Karla III. A princezny Diany v Československu začala přesně před 35 lety v roce 1991. Královský pár přespával na Pražském hradě, každý v jiném patře, a do 9. května si prohlédli nejkrásnější místa našeho hlavního města. Ve stejný den před 35 lety, kdy přijela princezna Diana, zmizely ze sbírky Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci 4 obrazy Pabla Picassa obrovské hodnoty. Už 27. června ale byly dopadeny 4 podezřelé osoby a 3 obrazy byly zajištěny. Ten poslední byl vypátrán v listopadu téhož roku v německém Bayreuthu. Papež Jan Pavel II. Jako první hlava římskokatolické církve vstoupil před 25 lety v roce 2001 do islámské svatyně. Navštívil umajovskou mešitu v syrském Damašku. God save the king. Ve Westminsterském opatství byl před 3 lety slavnostně korunován britský král Karel III. A královna Kamila. Three cheers for his majesty the king. Slavnostní korunovace se účastnilo 2200 hostů, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Před 170 lety v roce 1856 se v Moravskoslezském Příboře narodil zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. 65 má dneska idol ženských srdcí, hollywoodský švihák, herec George Clooney. A 40 je našemu cyklistovi Romanovi Kreuzigerovi. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:17. Dobré ráno, Český rozhlas Sever. Tak pojďme na počasí. V tuhle chvíli aktuální teploty 9 až 10 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje, že zatím žádné srážky v Ústeckém kraji nejsou k vidění, nicméně podle předpovědi tu přeci jen nějaké budou. Můžeme je očekávat hlavně tedy k večeru. Má být oblačno, místy i polojasno, ale odpoledne a večer té oblačnosti bude přibývat, budou četnější přehánky, objevit se může i bouřka. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů.
0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
2: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 7:30. Jestli fandíte teplickým fotbalistům, tak pro vás možná bude trochu problém vzpomenout si, kdy pak nám asi naposledy vyhráli. No, fotbalistům Teplic hrozí stále pát do baráže nebo dokonce přímý sestup. V Šancelize totiž nevyhráli 10krát za sebou, a to datum. Naposledy se z vítězství ranovali 7. února po zápisu s Karvinou.
1: Od té doby skláři 6krát remizovali a 4krát prohráli.
2: Je to těžký už na hlavu, protože pořád ten týdenní mikrocyklu se na to soustředíme.
1: Řekl záložník Daniel Mareček.
2: Klobouk dolů před realizačním týmem a před klukama, protože makáme, pořád to chceme zlomit, ale pak vždycky v tom zápase spadneme pak do nějaký pasivity a neumíme to už dohrát na těch 1-0, co jsme zvládali na podzim. Teďkon i nějaká schoda okolností s Hradcem, nám to spadne na tyčku, ven pak dostaneme gól a teďkon nám to tam zapadne. I asi to štěstí jde proti nám, díky tomuhle, jak hrajeme.
1: Daniel Mareček narážel na neatraktivní teplickou hru, která přináší minimum šancí i gólů. Do ofenzivy to sklářům drhne. Bylo to podle trenéra Zdenka Frťaly vidět i v neděli proti Slovácku.
3: Není to první utkání, kdy vlastně jsme přestali být aktivní, co se týče kvality, protože ta kvalita už je od rozehrávky, od stoperu, a chybí tam prostě větší odvaha si pro ten míč jít do nějakého postupního útoku, protože skoro všechny míče, které od našich stoperů jdou, tak nemají adresáta, a tím, že získáte nějakou herní jistotu, tak tohle se vám prostě nedaří. Možná je to v hlavě, možná je to strach o to, že máme ještě pořád nějaký ten odstup od těch barážových, potažmo posledního místa, ale ta odvaha tam asi hraje největší roli.
1: Jedna výhra z 11 jarních zápasů se negativně projevuje na sebevědomí teplických fotbalistů. I Daniel Mareček vnímá, že hráči působí hodně zakřiknutě.
2: Řešíme to vlastně celý to jaro, ale ono to přichází s těma nepovedenýma výsledkama, protože kdyby jsme si tam pomohli, odskočili jsme, tak asi ta hlava se vyklidní a určitě jsme si ověřili i s tím Hradcem, že fotbal hrát umíme.
1: Jenže ani Hradec, ani Slovácko Teplice neporazili, a proto je pořád straší možnost sestupu do druhé ligy.
3: Zahráváme si s ohněm, takže určitě nebudeme mít klidný spaní z toho důvodu, že máme náskok 6 nebo 7 bodů.
1: Přiznal trenér Zdenko Frťala. V klidu být jeho svěřenci ještě nemohou.
2: Určitě nemůžeme. Je to prostě vyrovnaný, každý bod je důležitý. Víme, že teď 3 bodama bychom si extrémně pomohli, ale neskládáme zbraně a budeme se soustředit teď na další zápas.
1: V něm nastoupí Teplice v sobotu proti Ostravě, a pokud po čtvrtroce vyhrají, definitivně odvrátí hrozbu přímého sestupu a navíc sníží také šance na účast v baráži. Z Teplic David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty bude 7:30 Český rozhlas Sever a čekají vás zprávy s Janou Moravcovou. Dozvíte se i o plánované výuce dneska od 10 do 15 hodin. Nás neuslyšíte z vysílače Buková hora. I to vám řekne Jana Moravcová ve zprávách. Sometimes.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Státní maturity dnes pokračují nepovinnými testy z matematiky a dalších cizích jazyků. Složitější verzi matematiky si letos zvolilo přes 3,5 tisíce studentů. To jsou asi 4% přihlášených. Dnes od 10 do 15 hodin neuslyšíte vysílání Českého rozhlasu Sever a dalších stanic Českého rozhlasu z vysílače Buková hora. Důvodem je podle sdělení provozovatele kontrola anténního napáječe a anténního systému. Naše vysílání si můžete naladit na frekvenci 103,1 FM nebo na internetu na můjrozhlas.cz. V Česku nemá pediatra přibližně 5% dětí. Problém je hlavně v příhraničních regionech. Třeba v Podbořanech na Lounsku skončili ke konci března 3 lékaři pro děti. Město proto nabízí poradnu pro matky s dětmi, kde zdravotní sestra radí matkám třeba s kojením. Americký herec, producent a režisér George Clooney dnes slaví 65. narozeniny. Clooney si zahrál například v třídílné krimikomedii Dannyho parťáci. Je držitelem 2 Oscarů. Basketbalisté Děčína prohráli v pátkém utkání čtvrtfinále playoff Národní ligy v Brně 65-75. V sérii vedou 3-2 na zápasy. Dnešek bude převážně oblačný, místy polojasno, bouřky lokálně, přehánky hlavně odpoledne a teploty dnes do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: U Kletečné na Litoměřicku srazil autobus zvěř a na D8 čekejte dnes ráno místy mlhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o 7:30 a Jana Moravcová. Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, kde se za chvilku vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč. Se Zdeňkem Lukeslem jsme si povídali o květnových stavbách a teď také samozřejmě aktuálně před 8 hodinou budeme zjišťovat, jak vypadá situace na požářišti v Českém Švýcarsku. Spojíme se s Tomášem Kalvodou, mluvčím krajských hasičů, který je přímo na místě. Teď už ale písničky, které nestárnou, zaspívají vám Václav Neckář nebo Jelen.

0: S Českým rozhlasem Sever se teď v 7 hodin a 37 minut vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč. Probírali jsme květnové svatby a Zdeněk Lukesle si podle pověr květen nepřeje svatbám. Říkal s tím, souhlasíte s tím? Svůj příběh nám vyprávěla taky posluchačka Hana z Janova.
1: Když my jsme se s manželem brali, tak se říkalo v máji na Máry,
2: ano.
1: Ale letos to bude už 45 let. My jsme se brali 29. května v 81. roce.
2: Kde jste měli svatbu?
1: Svatbu jsme měli takovou bláznivou, protože my jsme tehdy s manželem hráli ochotnické divadlo. Svatbu jsme měli v pátek ve 12 hodin v Děčíně na magistrátě, nebo tehdy na Národním výboru. Potom jsme se jeli fotit do Benešova, protože tehdy byl nejlepší fotograf Benešově. Z Benešova jsme frčeli do motorestu v Ludvíkovicích, který už dnes nestojí. Tam jsme zhltli svatební oběd, nechali jsme tam svatebčany a páděli jsme na 16:00 hrát divadlo. Představení hráli jsme pohádku do městského divadla. Takže svatebčani odjeli na chalupu a my jsme se tam veselili s našimi přáteli, protože jeden kamarád přivezl demižon vínečka, takže jsme v divadle si odslavili tu svatbu. Pak jsme jeli zpátky za rodiči na chalupu. No a ráno 17:30 jsme frčeli do Prahy, protože jsme letěli do tehdejšího Leningradu na svatební cestu. Takže byl to bláznivý, krásný den.
0: Tak vidíte, i dneska samozřejmě dáme řeč. Dneska po 9:00 se Zdeňkem Lukeslem budeme mluvit o Hurvínkovi, protože Hurvínek slavil 2. května rovnou 100. Tak vaše vzpomínky a dětství s Hurvínkem probereme po 9:00 hodině.

0: počasí.
1: Počasí na severu Čech, tak aktuální teploty se většinou pohybují okolo 10 až 12 stupňů Celsia. Během dne určitě ještě porostou. Na radaru v tuhle chvíli nevidíme žádné srážky. Ono je to tím, že ráno a dopoledne bude sice převážně oblačno, někde i polojasno. Teď můžete ještě ráno narazit také na mlhu. Ale odpoledne a večer bude té oblačnosti přibývat, přehánky pak budou četnější, mohou se objevit dokonce i bouřky s nějakým vyšším srážkovým úhrnem až kolem 20 mm. Nejvyšší denní teploty pak 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Upozorňujeme všechny, kteří poslouchají Český rozhlas Sever na frekvenci 88,8 FM, že 6. května nebude naše vysílání dostupné v čase od 10 do 15 hodin. Důvodem je kontrola anténního systému na vysílači Buková hora. Během výluky můžete naše vysílání naladit na frekvenci 103,1 FM na digitálních zařízeních DAB Plus na kanálu 9B nebo na internetu.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: S Českým rozhlasem Sever už od soboty sledujeme vývoj situace okolo požáru v Českém Švýcarsku. Teď se tam podíváme znovu. Včera se hasičům podařilo snížit plochu požářiště z původních víc než 100 hektarů na 5 hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti i dál museli pomáhat. Navíc v noci, to jste si možná všimli, na severu Čech vydatně pršelo a jak to hasičům pomohlo, to už se teď zeptám mluvčího krajských hasičů Tomáše Kalvody. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A taková otázka. Jaká byla noc, co jste dělali, jak to s ohněm vypadá teď?
1: Jak už jste zmínil, pršelo, takže pro nás byla noc relativně klidná. My jsme večer i ráno monitorovali situaci drony. Každopádně déšť nám hodně pomohl. A v současné době probíhá porada vedení zásahu, jak se tady bude dále postupovat. My máme v současné době připraveno k zásahu 370 hasičů tady na místě, tak aby hasili na zemi. Jak už jste zmínil, nebude probíhat letecké hašení a uvidíme, jak se bude vyvíjet situace, zda bude možné v průběhu dne například i redukovat počet jednotek na místě.
0: Že by mohly další jednotky hasičů jet domů. Ono to vypadá i podle předpovědi, že i dneska by vám mohl déšť pomoci, takže situace se relativně vyvíjí dobře. Docela by mě zajímalo, jestli už se teď dá říct, proč vlastně v sobotu začalo v lese hořet, nebo je ještě brzy na to hledat ty příčiny požáru?
1: Na to ještě brzy, samozřejmě naši vyšetřovatelé pracují na tom, aby určili alespoň přibližně příčinu tohoto požáru, ale je ještě brzy na to říct, jak to přesně bylo.
0: Říká mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda, my samozřejmě budeme i dál ve spojení, na místě jsou i naši reportéři, takže situaci kolem požáru v Českém Švýcarsku i dál uslyšíte na Českém rozhlasu Sever. Vám díky za informace a přeju klidný, pokud možno den. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Zamilovaná Lenka Filipová s Českým rozhlasem Sever, za chvilku další zprávy, blíží se 8. hodina a Jana Moravcová vám prozradí i to, že v Klášterci začíná výstavba nového zázemí pro sportovce, přímo u fotbalového hřiště. Víc tedy přesně v 8.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Českém Švýcarsku pátým dnem pokračuje likvidace požáru. Hasičům v noci pomohl déšť. V Klášterci na Tohří začíná výstavba nového zázemí pro sportovce u fotbalového hřiště. České domácnosti loni platily 6. nejvyšší ceny elektřiny v celé Evropské unii. Dnešek čekáme převážně oblačný, místy polojasný, taky očekáváme přehánky lokálně i bouřky a teploty naměříme do 24 stupňů. Pěkné ráno, zprávy a Jana Moravcová. V Českém Švýcarsku zbývá uhasit zhruba 5 hektarů lesa. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Noc v Národním parku byla podle hasičů díky dešti klidná. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Tomáš Kalvoda. Podle něj mají hasiči požár pod kontrolou a dál se nešíří.
2: Dnes ráno tu máme k nasazení 370 hasičů. Nebude už probíhat letecké hašení a během dne se pak uvidí, zda odpoledne už bude možné redukovat síly a prostředky pro zásah.
0: V Národním parku začalo hořet v sobotu odpoledne. Oheň dostali hasiči pod kontrolu až v pondělí večer. Policie dál vyšetřuje, co požár způsobilo. Klášterec na Tohří zahájí stavbu nového zázemí pro sportovce. Dělníci dnes převezmou staveniště a začnou s demolicí stávající budovy. Město ji nahradí úplně novým objektem. Stavbu za téměř 200 milionů korun, včetně DPH, zajistí firma Neprostavební. Hotovo má být podle starosty Štefana Drozda ze STAN v roce 2028.
3: To tří podlažní budovy.

0: To zázemí je tam pro všechny možné druhy sportů, včetně teda potom tribuny, včetně restaurace. A to je vlastně to, co těm sportovcům dneska chybí.
1: Veškeré náklady město uhradí z vlastního rozpočtu, protože dotaci nezískalo. Podle Drozda by odklad stavby znamenal pouze další růst nákladů, hlavně kvůli zdražování stavebních materiálů. Elektřina v Česku byla loni šestá nejdražší v Evropské unii. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Zároveň ale Česko patřilo mezi 10 zemí, kde cena elektřiny meziročně klesla. Ceny zemního plynu pak byly loni i pod unijním průměrem. Ve druhé polovině roku klesly o 10%, což byl největší pokles v celé unii. Nejdražší elektřinu mělo loni Irsko. Nejvyšší ceny za plyn pak platily domácnosti ve Švédsku. Britská rocková kapela Rolling Stones oznámila nové album. Deska Foreign Tongues vyjde 10. července. Legendární Stouni taky zveřejnili nový single In the Stars. Jejich 25. studiové album bude hostovat taky například Paul McCartney nebo Chad Smith ze skupiny Red Hot Chili Peppers. Zatím poslední desku vydali Rolling Stones v roce 2023, a to po 18-leté odmlce.
2: Počasí.
1: Bude převážně oblačno, přechodně polojasno, čekáme taky přehánky, lokálně bouřky, teploty do 24, na horách do 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na D8 čekejte dnes ráno místy mlhy. Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Žatci na Lounsku, v ulici Boženy, Bykové, Kunětické. Očekávejte tam taky silný provoz. Místo je ale s opatrností průjezdné. A s uzavírkou počítejte kvůli pracím na inženýrských sítích v České Lípě ve Vladimírské ulici.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Právě v 8 od Jany Moravcové jste slyšeli, hezké ráno. Za chvilku se opět podíváme do učebnic, vlastně do toho, co v nich nebylo. Martin Písařík nám řekne nějaké zajímavosti o ledovcích. Také se vrátíme ke včerejší demonstraci, několik tisíc lidí bylo v Praze na podporu veřejnoprávních médií, jak to tam vypadalo, podrobnosti přidáme před 8:30. A teď už písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška nebo Buty.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: zpíval Valdemar Matuška a my se teď dozvíme něco, co třeba v našich učebnicích nebylo. Tentokrát nám Martin Písařík poví zajímavosti o ledovcích.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7/8 je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:45, tak aktuální teploty venku se stále pohybují okolo 10 až 12 stupňů Celsia. Na radaru v tuhle chvíli nejsou k vidění žádné srážky, ale předpověď mluví o tom, že bude většinou oblačno, někde polojasno, někde narazíte i na mlhu, ovšem odpoledne a večer bude té oblačnosti přibývat a přibudou i přehánky, mohou se objevit i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 17 minut zpívala Anna K. My se teď podíváme do Prahy. Lidé tam včera demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Podle policistů se akce zúčastnilo několik tisíc lidí. Pořadatelský spolek Milion chvilek kritizuje vládní plán na zrušení koncesionářských poplatků. Účastníci akce se ze Staroměstského náměstí vydali před budovu Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici.
1: V březnu se nás sešlo asi 250 000 na Letné. A to, čeho jsme se tam pouze obávali, už se stává skutečností.
2: Těmito slovy začala akce na podporu veřejnoprávních médií na Staroměstském náměstí. Účastníci demonstrace se poté za zvuku bubnů a skandování vydali Celetnou ulicí před sídlo Českého rozhlasu na Vinohradech. Mezi účastníky byl třeba Jakub Matouš.
3: Chtěl jsem podpořit právě Českou televizi a Český rozhlas právě v tom, aby byli svobodní.
2: Pochod Prahou sledoval živě ve vysílání reportér Jakub Vik.
4: U vchodu do budovy se teď šikuje skupina lidí převlečená za ty panické rytíře, kterých jsem mluvil už v těch minulých vstupech. No a DAF ještě před chviličkou skandoval třeba heslo Média nedáme nebo Ruce pryč. Teď zdraví celou budovu, jásají, mávají a tak dále. No a ještě můžu zmínit, že třeba na chodníku, právě tady, na kterém stojí, tak dříve příchozí napsali různé vzkazy křídami.
2: Demonstranty přivítali i zaměstnanci Českého rozhlasu.
4: Ve druhém patře budovy, vlastně o patro nade mnou, než já teď koukám na ten celý DAF a odkud vstupuji, tak kolegové vyvěsili na čtvrtkách napsaný nápis Děkujeme, další pak třeba mávají z oken. No a podpory se váží i vedení Českého rozhlasu. Pokračuje generální ředitel René Zavoral.
5: Já bych chtěl především poděkovat hlavně všem těm, kterým leží osud Českého rozhlasu a médií veřejné služby na srdci a že nás takto podporují a že přijdou i v předbudovu Českého rozhlasu takto vlastně rozhlas konkrétním činem podpořit.
2: Stáhnutí návrhu na zrušení koncesionářských poplatků chce také opozice, dodává předseda ODS Martin Kupka.
6: Aby tenhle prvotní návrh, který fakt je jenom legislativním zmetkem, tak z toho stolu úplně zmizel.
2: Vláda názor podle svých zástupců měnit nebude. Plánem na rušení koncesionářských poplatků plní své programové prohlášení, říká poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO.
7: Je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády.
2: Návrh zákona počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Zároveň médiím veřejné služby pro příští rok ubírá celkem 1,4 miliardy korun. Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásily stávkovou pohotovost. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.

Za 5 minut bude 9:30 a na Českém rozhlasu Sever vám Jana Moravcová přinese další aktuální zprávy. Nesmí chybět informace ze severu Čech. Přes 3,5 miliardy by měla stát přestavba vlakového nádraží v Liberci. I to se dozvíte ve zprávách, které tu budou už za chvíli.

0: V neděli 17. května od 10 hodin pořádá památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v České republice a Terezínskou iniciativou hlavní vzpomínkovou akci Terezínskou tryznu. Akce se koná na Terezínském národním hřbitově před Malou pevností u příležitosti 81. výročí osvobození. Zveme všechny, kterým není lhostejná naše historie. Vstupné do všech objektů památníku Terezín je po celý den zdarma.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne bude pohybovat ještě kolem 370. Odpoledne se možná počet sníží. V noci nad územím pršelo, řekl to mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. U hasic bývá zhruba 5 hektarů. Dnes od 10 do 15 hodin neuslyšíte vysílání Českého rozhlasu Sever a dalších stanic Českého rozhlasu z vysílače Buková hora. Důvodem je podle sdělení provozovatele kontrola anténního napaječe a anténního systému. Naše vysílání si můžete naladit na frekvenci 103,1 FM nebo na internetu na můjrozhlas.cz. Přes 3,5 miliardy korun by měla stát přestavba vlakového nádraží v Liberci. Přesunout se na ní má stávající autobusové nádraží a taky některé zastávky městské dopravy. Součástí bude i parkovací dům. Senátoři budou dnes projednávat přesuny financí mezi zdravotními pojišťovnami. Návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO počítá s tím, že by se mělo z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny rozdělit skoro 8 miliard korun mezi menší pojišťovny. Basketbalisté Děčína prohráli v pátém utkání čtvrtfinále playoff Národní ligy v Brně 65-75 a v sérii vedou 3-2 na zápasy. Šestý duel se bude hrát v pátek v Děčíně. Dnes čekáme oblačno i polojasno, bouřky lokálně, jinak přehánky a teploty do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Pražské ulici v Teplicích havarovala rovnou 3 osobní auta, přesto s opatrností místem nehody projedete. Komplikace čekejte taky v ulici Kapitána Jaroše v Teplicích po nehodě osobního vozu a na silnici 1/6 nedaleko Petrohradu na Lounsku havarovala také 3 osobní auta, projedete s opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy o 8:30 od Jany Moravcové jste slyšeli, tak hezké středeční ráno, Český rozhlas Sever. Za chvilku se ještě jednou vrátíme na naše silnice a podíváme se, jaké opravy se v nejbližší době chystají. Už jste slyšeli ve zprávách o tom, že meziročně nejvíc stouply ceny bytů právě tady u nás, tedy v Ústeckém a taky Pardubickém kraji. Jsou na to zajímavé statistiky realitních kanceláří a my o tom budeme mluvit před 9:00. Teď už ale písničky, které nestárnou, zaspívají Faltuční nebo právě teď Marek Lambora.

0: Snídaní v trávě rozprostřel Michal Tučný. Tak dobré ráno. My se vracíme ještě jednou na silnice na severu Čech, protože i tady u nás probíhají důležité opravy. Co se tedy v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V Ústeckém Mojžíři na silnici 1/62 stavíme nový most dlouhý 291 metrů. Teď pracujeme na horní části. Vážeme výstuže, bedníme a betonujeme. Zprovoznění plánujeme letos na podzim. Do té doby stále platí úplná uzavírka a objízdné trasy. Nákladní doprava nad 3,5 tuny jezdí po silnici 1/13 přes Teplickou ulici v Děčíně, dále pak přes Jílové a Libouchec. Osobní auta a autobusová doprava přes Mojžíř. Celkové náklady na stavbu vyjdou na 250 milionů korun.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 42 minut, jaké máme počasí na severu Čech, tak aktuální teploty se většinou pohybují okolo 12 stupňů Celsia, ty jsou ty nejčastěji naměřené. Ještě pohled na radar, zatím žádné srážky, ale přes den nějaké můžete čekat. Má být oblačno, někde přechodně polojasno, ale odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, budou tu přehánky, mohou se objevit i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Upozorňujeme všechny, kteří poslouchají Český rozhlas Sever na frekvenci 88,8 FM, že 6. května nebude naše vysílání dostupné v čase od 10 do 15 hodin. Důvodem je kontrola anténního systému na vysílači Buková hora. Během výluky můžete naše vysílání naladit na frekvenci 103,1 FM na digitálních zařízeních DAB Plus na kanálu 9B nebo na internetu.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je minuta po 8:45 a dospíval Petr Nať. Už jste slyšeli u nás ve zprávách, že je tu zajímavá statistika růstu cen bytů, hlavně tedy v Ústeckém i Pardubickém kraji. V Ústeckém kraji teď ceny tedy rostou meziročně o pětinu a v některých místech o čtvrtinu. Jde o vůbec největší nárůst cen v rámci Česka. Vyplývá to z aktuálních dat portálu sreality.cz. Tak třeba Most je podle statistik městem s nejvyšším meziročním nárůstem cen bytů a podle realitních makléřů, to může být taky stoupající atraktivitou místa.
1: V Mostě pod nemocnicí je to 1/3, klasická zástavba stará.
2: Popisuje Pavel Krepsa nemovitost, kterou zdědil po rodičích. Má vlastní byt, uvažuje proto, že byt po rodičích prodá.
1: Při dnešních cenách přemýšlím o tom, že ho prodám, pokud to bude mít tendenci růst, tak bych ještě vydržel chvíli, pak by se to dalo prodat, protože zájem je o byty pořád.
2: Jde o byt v původním stavu. Nový majitel by musel investovat nejméně 400 tisíc korun do modernizace. I tak Pavlu Krepsovi nabízí realitní kanceláře za jeho byt více než 2,5 milionu korun. Pokud bude trpělivý a počká, může vydělat za rok až o čtvrtinu víc.
3: Každý rok to se to zvyšuje. Počítejte, že dneska klidně 20 i 25%.
2: Říká realitní makléř Radek Molík. Ceny bytů stoupají v celém kraji. V Mostě ceny rostou rychleji.
3: Řekl bych, že ten Most letí úplně nejvíc. Oproti Teplicím, Chomutovu, Jirkovu, Kadani.
2: A co je příčinou rychlého růstu cen bytů nejen v Mostě, ale v celém kraji? Podle odborníků je to růstem cen obecně. Vliv na to ale může mít postupná proměna kraje. Od průmyslového a uhelného se mění ke krajině jezer s velkou možností vyžití v přírodě na dosah městům.
4: Může to na to mít vliv. A to samozřejmě může lákat investory.
2: Myslí si realitní makléř Miroslav Franta z nemovitostí Sever. Most vykupoval v posledních letech byty v problémových lokalitách. Ročně na to vyčlenil z rozpočtu 20 milionů korun. Město tak chtělo zabránit odkoupení bytů obchodníky s chudobou. Kvůli zvyšujícím se cenám bytů jich letos Most tolik nevykoupí.
5: Tím, že ty byty skutečně enormně narostly, tak přestože vykupujeme, tak vykupujeme mnohem menší množství prostřednictvím naší mostecké bytové akciové společnosti a je to spíš v řádech jednotek bytů, nikoli už v nějakém větším rozsahu, protože ten trh se jako zpamatoval a musí regulovat tyhle problémy sám.
2: Vysvětlil primátor Marek Hrvol z Hnutí pro Most. Podle něj je dobrou zprávou, že rostou i ceny bytů v problémových částech města. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš na spaměť.
1: 8 hodin a 52 minut, to znamená, že proti mně už je Zdeněk Lukesle. Abychom opět otevřeli téma dnešního pořadu, dáme řeč Zdeňku. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, já tě zdravím. No, my jsme už na začátku týdne slavili 95. narozeniny.
1: Ale tak mi tady pořád něco slavíme.
2: Ano, no. Jiřiny Bohdalové.
1: Ano.
2: A představ si, že jenom o 5 let starší.
1: Mhm.
2: Je?
1: Hurvínek, ano. Když se Jiřina Bohdalová narodila, bylo Hurvínkovi právě 5 let.
2: Ano, takže dneska budeme slavit z té narozeniny Hurvínka. Měl jsi rád Hurvínka, nebo máš rád?
1: Takhle, je to ikona.
2: Ano.
1: Myslím, že několik generací dětí na tom vyrůstá a vyrostlo. Hmm. Já se přiznám, že mě to teda dvakrát, ani když jsem byl malý, měl jsem doma jedno album, jednu desku, ale měl jsem oblíbenější dětské hrdiny. Jo. Takže Hurvínek mě moc nebral, ale jak říkám, je to ikona české kultury, o tom rozhodně a spousta dětí si myslím, že ho miluje. A myslím, že i babičky vlastně si můžou vzpomenout, kdy poprvé viděli Hurvínka, protože on už je opravdu starý a šedřevěný.
2: A v divadle si nikdy nebyl ani?
1: Nebyl.
2: Nebyl, takže ani o sošku jeho nebo loutku jeho nemáš, jako dítě
1: nemám,
2: nehrál si.
1: Děkuji.
2: No, tak uvidíme, možná se najdou větší příznivci Hurvínka po 9.
1: Určitě ano, po 9. dejte řeč Hurvínek, dnešní téma se Zdeňkem Lukeslem a teď už se loučí Petr Beran. Brzy naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Klášterec na Tohří chce rozšířit projekt Korenci i na místní podnikatele. Diváci na festivalu Anifilm dnes mohou vidět tvorbu oceněného animátora Jana Klose. Dnes mezi 10. a 15. hodinou naladíte Český rozhlas Sever jen na frekvenci 103,1 FM nebo na můjrozhlas.cz. Dnešek bude na severu převážně oblačný, poté polojasný, čekáme i přehánky, lokální i bouřky a teploty do 24 stupňů. Krásné začínající dopoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Do pilotního projektu Korenci v Klášterci na Tohří se zatím přihlásilo přes 970 lidí. Město na něj vyčlenilo 1 000 000 korun. Každý zapojený občan může získat 1 000 korun, pokud stejnou částku doplatí ze svého. Projekt potrvá do konce listopadu. Radnice pak podle starosty Štefana Drozda ze STAN bude chtít podporu rozšířit i mimo městské organizace.
2: Určitě budeme prosazovat to, do toho zapojit místní kavárny, kadeřnictví nebo další služby, pedikúry, manikúry, tak aby ten okruh služeb se rozšířil a ty občani měli šanci to využít nejenom v kině nebo v kulturním centru, ale i v dalších místních firmách.
0: Snímek Farma zvířat, loutkové, staré pověsti české nebo divadelní představení Pavouk Čenda můžou dnes v Liberci vidět návštěvníci Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Od 15:30 odpoledne bude v Malém divadle k vidění průřez tvorbou animátora Jana Klose, který na Anifilmu získal ocenění za celoživotní přínos. Dodává programový ředitel festivalu Pavel Horáček.
3: Ten oceněný předvede svoje pásmo filmů. My si vlastně určovali, jaké filmy má rád ze své tvorby, ale on si tam právě zařadil i třeba filmy, které ho nějakým způsobem ovlivnily, který on úplně nedělal, ale nějak ho inspirovali k tomu, jak animovat. Potom uvede výběr z těch večerníčků, protože on dělal Jáju, Páju, Patamata.
0: Promítání Klosových večerníčků pro nejmladší diváky bude na programu v sobotu. Čerpací stanice

0: se v Česku můžou dnes prodávat litr nafty maximálně za 44 korun na 68 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Nejvyšší přípustná cena benzínu je pro dnešek 44 korun a 46 haléřů na litr. Ministerstvo bude maximální ceny na každý den zveřejňovat zatím do konce měsíce. Dnes od 10 do 15 hodin neuslyšíte vysílání Českého rozhlasu Sever a dalších stanic Českého rozhlasu z vysílače Buková hora. Důvodem je podle sdělení provozovatele kontrola anténního napaječe. Naše vysílání si můžete naladit na frekvenci 103,1 FM nebo na internetu na můjrozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude ještě převažovat oblačno, přechodně i polojasno, odpoledne čekáme přibývání oblačnosti, přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší denní teploty do 24, na horách do 19 stupňů. A stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 160 cm, průtok 124 metrů krychlových za sekundu, předpověď 130 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda nákladního vozu se zaparkovaným osobním vozem aktuálně komplikuje provoz v Poštovní ulici ve Varnsdorfu na Děčínsku a komplikace čekejte na silnici 608 u Nových dvorů na Litoměřicku. Havarovala tam dvě osobní auta a i tudy projedete s opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Sever s vámi 4 minuty po 9. Slavíme sté narození Hurvínka. Tak Jani, máš ráda Hurvínka?
0: Ano, mám ráda Hurvínka, i Spejbla, Žerička, Máničku, všechny.
2: Z koho z nich, z těch 4, 5 máš nejradši?
0: No, tak hádej.
2: Já bych řekl Žerika.
0: Ano.
2: Že jo? No jo. No a byla jsi někdy jako malý děťátko třeba na divadle, nebo měla jsi desku?
0: No určitě jsme měli desky, samozřejmě, že jsem koukala taky na pohádky v televizi a měla jsem to samozřejmě pod kůží. A pak mám zážitek, v Plzni jsou nádherný sochy.
2: Ano.
0: A Spejbla a Hurvínka na lavičce tam sedí.
2: Jo, jo, je to tak. Umíš se zasmát jako Hurvínek? Výborně. Tak tolik. Jana, zavolejte 475 212 212, dáme řeč, dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Olympik, teď už Petr Muk.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever. Hurvínka slavíme z té narozeniny. Samozřejmě i mě zasáhnul Hurvínek, hlavně díky televizi a večerníčkům s Hurvínkem. Měl jsem ho docela rád, myslím, že doma jsme měli i nějakou tu desku, ale jako dítě jsem nikdy jakoby Hurvínka naživo, i když to se jako špatně říká, že naživo, protože to Loutka neviděl. V divadle z Pejbla a Hurvínka jsem byl jen jednou, a to až s našimi dcerami. Bylo to celkem dobré. Tak pojďme si tedy toho Hurvínka připomenout.
1: Taťulo.
2: Ticho.
1: Tati, prosím tě.
2: Ticho. Taťulo, ticho. Co pak nevidíš, že píšu adresu?
1: Vidím, taťulo, ale...
2: Když to vidíš, tak neruš, ať to nepopletu.
1: Co ať nepopleteš?
2: Adresu. Jméno, příjmení, ulici, číslo domu. No vidíš, zapomněl bych napsat místo.
1: Místo čeho?
2: Místo určení. Tak, místo určení Stradonice, poslední pošta Nižbor.
1: Jak to poslední pošta?
2: No poslední pošta, ty nevíš, co je to poslední pošta?
1: Pošta vím, ale...
2: Tak co se ptáš?
1: Já se neptám.
2: Jak to neptáš, když se ptáš?
1: Mně není jasné, tati, co to je poslední pošta.
2: To ti není jasné?
1: Sím ne.
2: Tak proč se nezeptáš?
1: Když se ptám.
2: No a co tedy chceš vědět?
1: Co to je poslední pošta? První pošta to bych věděl.
2: Jak to můžeš vědět? To vědět nemůžeš, protože žádná první pošta není.
1: Proč ne?
2: Každá pošta je akorát poslední, když už. A víš, která je to poslední pošta?
1: No to je každá pošta, teď to říkal.
2: Co každá pošta? Každá pošta není poslední.
1: Jsi říkal, že je?
2: Podívej se, je ve Stradonicích pošta?
1: Je.
2: A kde, prosím tě?
1: Já nevím, snad na návsi.
2: Na návsi, na návsi, kde by se tam vzala pošta? První pošta je až v Nižboru a proto je to poslední pošta.
1: Jsi říkal, že žádná první pošta není, že jenom poslední.
2: No ovšem, proto píšu Stradonice, poslední pošta Nižbor.
1: A proč jsi říkal první pošta?
2: Říkal jsem poslední pošta, Hernajs. Ta se musí v adrese napsat, aby dopis nelítal po všech čertech.
1: Čerti nejsou, tati.
2: To je důležitá věc, úplná adresa.
1: Tak jsou nebo nejsou, tati?
2: Cože?
1: Jestli čerti jsou nebo nejsou.
2: A to se ví, že nejsou, kde by se vzali, prosím tě.
1: A jak jim může dojít dopis?
2: No nemůže jim dojít, když nejsou.
1: Ale prvé jsi říkal, že jsou.
2: Říkal jsem, že nejsou.
1: Jsi říkal, že...
2: Říkal, když někdo není, tak mu nemůže nic dojít, to dá přece rozum.
1: A když je?
2: Kdo?
1: No někdo.
2: No když někdo je, tak mu může dojít ledacos, ne?
1: A co, tati?
2: Teda co? Může dostat poštou balíček, pohlednici, telegram, peníze, dopis, rekomando.
1: A co, když na tom není adresa, tati?
2: Tak dostane starou bačkoru, pochopitelně.
1: A co s ní bude dělat, tati?
2: S kým?
1: S tou starou bačkorou.
2: S kterou?
1: Co mu došla poštou do Stradonic.
2: Komu?
1: To já nevím, jak se jmenuje.
2: No tak jak vypadá? Malý, velký, tlustý, tenký... Jestli nebyl malý, tak by to mohl být pan Tuma, ne?
0: Tak Hurvínek se Pejblem. Máte rádi Hurvínka? Co byste mu popřáli? Viděli jste někdy Hurvínka, divadlo přímo, že jste na něm byli? Jaký příběh Hurvínka máte nejradši? A vůbec jestli máte rádi Loutková divadla? Volejte 475 212 212 Dáme řeč. Nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Slavíme sté narozeniny Hurvínka. Já se musím přiznat, jako já nemám moc rád loutkové divadlo. Vždycky jako dítě jsem se ho spíš bál, ale mezi těmi loutkami opravdu Hurvínek je mi nejblíž a líbil se mi i typický Hurvínkův smích. Jak je to u vás s tím Hurvínkem? Na telefonu je Bohunka z Prahy. Hezký den, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: U mě to je tak, že já jsem na Hurvínkovi úplně odkojená od dětství.
0: Fakt?
1: Moje maminka pracovala v občerstvení v divadle, takže já už pak jako dospělejší jsem denně viděla divadlo Hurvínka.
0: Ano.
1: A byla jsem úplně nadšená.
0: Ano.
1: A teď mám doma dva Hurvínky, jednoho malinkýho, mohla bych si ho dát jako přívěšek k tašce, a druhýho většího a povídám si s nima.
0: Hezký.
1: Já Hurvínka prostě zbožňuju.
0: No a maminka dělala přímo jako v divadle z Pejbla u Hurvínka, jestli jsem to pochopil správně.
1: Ano, dělala přímo, dělala tam v občerstvení.
0: Ano, a jaký příběh toho Hurvínka jste měla nejradši jako malá holčička?
1: No, já jsem ho jako malá, jak cestoval tím vláčkem.
0: Ano.
1: A když jsem byla větší, tak jsem pak viděla všechny Hurvínky pro dospělí.
0: Jasně.
1: A pro děti taky. A líbilo se mi všechno, já byla ze všeho nadšená.
0: No a ještě mi řekněte, prozraďte, když jste byla v tom divadle pečená, vařená, někdy jste si toho Hurvínka jako i povodila, že jste ho měla v ruce?
1: No, oni mě toho půjčili.
0: Jo.
1: Pohladila jsem si ho a chodila jsem tam s ním chvilku.
0: A je těžkej? Nebo kolik tak váží Hurvínek?
1: No, tak já mám pocit, tak já nevím, mezi půl kilem, kilem.
0: No, tak to je kluk jako lusk. To je kluk jako lusk. Dobře, já vám moc děkuju za vzpomínky a mějte se krásně. Naschledanou.
1: A přijedeme k vám 16. na den otevřených dveří.
0: Ano, 16. května, den otevřených dveří tady u nás. Budeme se na vás těšit. Mějte se hezky.
1: My vás tady v Praze posloucháme v Klínovce.
0: Jo.
1: 900.
0: Je, tak krásný. Tak si to užívejte.
2: Ale hledajte jenom tu teleskopickou antenu od rádia.
0: Ano. Ano, nádhera, nádhera. Dobře.
2: Jede, Klínovec, jede,
0: ano.
2: Jede.
0: Tak pozdravuji do Prahy, mějte se hezky. Naschledanou. Jirka nám napsal, máme doma dodnes na čtyřrameném lustru pověšené loutky z Pejbla, Hurvínka, Máničky a Bábinky. Když byl u nás baličký vnuk a nechtěl papat, manželka mu domlouvala hlasem Hurvínka a vnuk se na něj díval a všechno snědl. Když už bylo něco starší a byli jsme s ním jinde, ne doma, manželka na něj zase mluvila hlasem Hurvínka a Honzík se automaticky díval k lustru. I když tam samozřejmě Hurvínek nebyl. Máme všichni rádi Hurvínka, my taky, tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi, Hurvínek, dneska slavíme jeho 100 let, 2. května měl z té narozeniny. Já tady vítám vedoucí vysílání Českého rozhlasu Sever, Alenu Škraňkovou, mojí milou kolegyni, ahoj.
1: Hezké dopoledne všem.
0: Ty jsi odkojená Hurvínkem?
1: Jsem, ale musím právě vyprávět příběh, jak ano. Jsem se setkala s Hurvínkem i s Pejblem opravdu naživo.
0: Fakt?
1: Já jsem dlouhé roky vysílala přímé přenosy z různých míst a jeden rok jsme vysílali ze zoologické zahrady v Liberci.
0: Ano.
1: A tam právě byl Hurvínek a s Pejbla, tak my jsme je pozvali k tomu našemu stolečku vysílacímu a Hurvínek mi seděl na klíně.
0: Jo.
1: A teď my jsme dělali rozhovor s tím pánem a s tou paní, který je vedli a tohle. A teď ten Hurvínek mě tahal za uši, za vlasy. A co to tady máš? Já mám kudrnatý vlasy, takže co to tady máš za vrtule tím svým hlasem? Já jsem potkala spoustu významných osobností za svůj život tady v rádiu, ale setkání s Hurvínkem a s Pejblem bylo opravdu výjimečné.
0: To je nejvíc. Jak je velký?
1: Velký, to mě překvapilo, já bych řekla tak asi takhle, když seděl u mě na klíně, že v televizi to vypadá jako malé loutky, ale je docela velký.
0: A je těžký?
1: Vlastně mě překvapila i ta velikost a i ta tíha, že to není prostě něco dutého, ale je to asi pořádný
0: kus dřeva.
1: Kus dřeva, A moc hezky je to udělané. Ano. A vypadal mladě na to, že mu tenkrát mohlo být už skoro 90.
0: To tím 100 vypadá. A ty jsi koukala jako holčička na televizi nebo
1: jste
0: měli desky?
1: Já jsem to měla ráda. Pamatuju si ty černobílý díly, pak samozřejmě byly barevný, tak to bylo lepší, ale měla jsem to moc ráda.
0: A do divadla si zavítala?
1: To jsem nikdy bohužel neviděla.
0: To se nepovedlo.
1: Ale můj kluk to měl taky rád a ten zbožňoval. My jsme měli i na kazetách Hurvínky, takže různý ty díly a pořád si to pouštěl. Takže můžu říct, že opravdu jsem odkojená a vyrostla jsem na Hurvínkovi a Spejblovi.
0: A z těch pěti, jakých tam je, pět, že jo? Žerik, Spejbl, Hurvínek, Mánička a Bábinka, koho máš nejradši?
1: Žeríčka tam neměli, tak já jsem pejskomil, takže se mi vždycky líbil Žeríček, samozřejmě, tak Žeríčka jsem nepotkala.
0: No jasný, tak já ti přeju, aby si ještě někdy potěškala Hurvínka na klíně.
1: A Hurvínkovi a Spejblovi hodně štěstí, zdraví Máničce, Bábince všem.
0: Děkujeme, Alena Škraňková, i vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: A dneska slavíme sté narozeniny Hurvinka. Já mám na telefonu našeho kamaráda Vláďu Hrona. Ahoj, Vláďo.
2: Ahoj, Zdenku. Samozřejmě předpokládám, že jsi taky byl na Hurvinkovi v divadle Spejblá Hurvinka.
1: Byl, ale ne přímo v divadle, ale ne. Ještě v tom hotelu takovém, tom, když tam rekonstruovali to divadlo. Tak oni hráli v hotelu v Praze, v takovým kongresovým. Aha. Tak tam jsem, a ty jsi byl?
2: Já byl ještě jako malý kluk, ještě ve starém divadle, to bylo snad tehdy ještě u hasičů, že jo, je to tak?
1: Ano.
2: Ano, byl jsem, samozřejmě byl jsem.
1: A kolik jsi měl nádherný. Kolik jsi měl doma desek?
2: Desek. Člověče, babička měla šelakový desky ještě starý s panem Skupou, takový ty váleční.
1: Fakt?
2: To bylo Spejbl v koncentráku a takový ty opravdu jako ještě ty, takový ty fakt starý desky. Samozřejmě tam byly užovky, moje nejoblíbenější, jako Hurvajs, o co si dnes jedl?
3: Tati, já jsem jedl užovky.
4: Ty jsi jedl hady?
3: Ale ne, já jsem jedl užovky.
4: Takže jsi jedl hady?
3: Ale ne, taťuldo, já jsem jedl užovky.
4: Ale to je jedno, jestli jsi jedl hady, nebo hady, jedl jsi hady.
2: To si nepamatuje, užovky.
1: To pamatuju, užovky si pamatuju, to je krásný. No a z těch...
2: A Hurvínek za chvíli pouhou rozebere větu dlouhou a všechny tyhle, i když moje nejoblíbenější byla až pozdější od Miloše Kiršnera a dodnes z ní používám hodně hlášek a to je Mánička v pasti. Nevím, jestli znáš.
1: Ne, ne.
2: Tam byl pan Drsňák, Mánička vždycky říkala, a pan Drsňák si to s váma vyřídí. To byla naše oblíbená hláška i doma, mimochodem. A ještě tam byla krásná, utrhnu ti hlavu a hodím ti do obličeje. Tak to jsou moje oblíbené hlášky z Hurvínku.
1: Ano, teď už si předved své hlasové schopnosti, umíš i Bábinku a Žeryka?
2: Pane Spejbl, samozřejmě všechny. My jsme si to doma jako děti celý přehrávali, takže jsem dělal Máničku, Hurvínka, Spejbla, Bábinku, Žeryka. Zkrátka dobře, to se pořád jelo na plný pecky, všechny tyhle ty věci.
1: Ano, a vystupoval jsi s nimi někdy?
2: Měl jsem pochopitelně paní Štáchovou jako hosta ve své talk show v pořadu Poslední zasne. Byla to naprosto neuvěřitelná dáma. Musím říct, že jsem jí požádal, aby ústy Máničky řekla moje nejoblíbenější slovo, který Mánička vždycky říkala, a to bylo nebesíčka. Takže setkal jsem se s paní Štáchovou, s panem Kiršnerem taky ještě, ale to je opravdu v pravěku kdysi dávno.
1: Jasně.
2: No ale s Helenkou Štáchovou jsem měl tu čest vlastně ještě v tomto století, jak se říká.
1: Ano.
2: Nebo už v tomto století.
1: Tak a na závěr, co by si popřál Hurvínkovi ke stým narozeninám?
2: No, co se tak přeje ke stovce? Ať nepřijde červotoč, protože Hurvínek, že je dřevěnej, tak samozřejmě ať nepřijde červotoč, no a ať je těch úžasných rozjasněných dětských tváří, jako jsme měli my, když jsme na Hurvínka chodili ještě stovky a stovky tisíc, skoro bych řekl miliony, protože si myslím, že Hurvínek si ty miliony zaslouží. A vzhledem k tomu, že vím, že Hurvínek byl zrovna ten, který procestoval celý svět, tak mu přeju, aby na těch cestách po světě pokračoval a aby šířil vlastně slávu toho českého humoru pro děti, protože v tom je Hurvínek naprosto neuvěřitelný.
1: Ano, je to tak. A ještě na závěr se nám zasměje jako Hurvínek, když dělal na konci. Tak díky moc a měj se hezky.
2: Ahoj. To se musí, tím to vždycky končilo.
1: Ano, přesně tak. Vláďa Hron, ahoj.
2: Krásný den všem, ahoj.
1: No a zavolejte 475 212 212, slavíme sté narozeniny Hurvínka.
5: Když se snáší déšť, s tmou se k

0: Ano, probíráme Hurvínka 100 let. Líbí se mi třeba ten díl, když jde Hurvínek s Máničkou do muzea, kde jsou vystaveny postavičky z Pohádek Večerníčku. Oni tam nejsou, tak Mánička je smutná. Tak jdou ven, je zima, postaví se ze sněhu a hotové postavy dají do vitríny. Nebo se mi líbí vánoční dílo Hurvínkovi, jak šli na nějaký hrad, kde strašilo. Hurvínek ale jak nějak jako můj vzor nebyl. Z těch loutek se měl asi nejradši Žerika z toho výběru z divadla Spejbla o Hurvínka. Pojďme na další telefonát. Blanka z Litoměřic je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Máte ráda Hurvínka?
1: Mám ho ráda od malička.
0: Ano.
1: A mám o něm takový smutný docela příběh.
0: Jo, to...
1: Měli jsme vždycky ty staré desky s Hurvínkem. A pouštěli jsme si to na nějakým tom, na kličku ještě gramofonu. Tak gramofon se rozbil, tak ho asi máma vyhodila a desky zůstaly v baráku. No a když se bráška o tamta stěhoval, tak si ho vzal. My jsme si jako s manželem koupili gramofon, na kterým by to šlo pouštět. Takže my doma měli gramofon a bráška měl desky.
0: Jo.
1: Takže on si je neměl na čem pouštět a my jsme je taky nemohli pouštět.
0: Hmm.
1: Je to smutný, ale je to tak, no. Tak jenom, abyste věděli, co se může stát s Hurvínkem.
0: Ano, ano. A vy jste měla nějaký konkrétní příběh ráda z Hurvínka, když zaspomínáte?
1: No jo, tak jasně, tu Užovku, to
0: Užovku.
1: Bylo úplně nej. Hele, ty starý příběhy, ty byly strašně krásný. Teď už do toho motají tak jako i takový ty...
0: Nový věci.
1: No a to už není ono, ale ty starý, to bylo úplně boží.
0: Tak hezký, no. Hezký. Dny vám popřeju, krásný vzpomínky a mějte se krásně.
1: Tak. Já vám děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak, jinak píše Lenka a na to jsme ještě nenarazili. Mám ráda vtipy s Hurvínkem, třeba... Učitel zadává úkol, doma vypracujte cvičení 8, 9 a 10 a Hurvínek si povzdechne chudák taťulda. Tak zavolejte ještě jeden telefon a stihneme 475 212 212. Dáme řeč, dneska slavíme narozeniny Hurvínka.
2: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, tak telefonní číslo naše je teď volné, tak můžete ještě rychle zavolat, abyste se dostali do vysílání 475 212 212, popřát cokoliv Hurvínkovi, který slaví sté narozeniny. I my jsme doma měli gramofonovou desku se Spejblem, s Hurvínkem. Jak byla už potom ohraná, tak krásně přeskakovala, už jsme věděli, kdy ten moment toho přeskočení přijde. Na to teda, že mu je 100 let, tak jako musím uznat, že je to stále mladé dřevo. Vy píšete a dokonce píšete i co máte doma za příběhy nebo za desky, tak píše Lenka. Hurvínek skloňuje kočku, že se jí líbí. Hurvínek v pohádkovém lese, Hurvínek a kluci mameluci. Jinak píše i Lenka, Hurvínku máme hodně, třeba Hurvínkova strašidílka, Hurvínek v pasti nebo Žerik v pasti. To tady píšem a Lenka píše, Hurvínek se mi líbí i jeho příběhy, ale bohužel naše děti už to moc nechytlo. Tak to je život, někomu se líbí, někomu ne, rozhodně jsme dneska Hurvínka probrali a myslím si, že jsme mu dostatečně popřáli k jeho narozeninám.
1: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: krásných 19 let, to ne, Hurvínek má psté narozeniny, tak Hurvínka jsme si dneska připomínali. Já tady mám Milana Krále, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: Měl jsi rád jako malý Milánek Hurvínka?
1: Miloval jsem Hurvínka do dneška, některé scénky si připomínáme, jakože Hurvínek třeba jet užovky a ano. Špejbl si myslel, že jet užovky a přitom je tak strašný jíst ty užovky ano. A on nevím, co udělal špatného, ale jet jenom užovky a tak dále.
0: Takže tohleto, a jako desky, anebo...
1: Desky a mamě.
0: Máš desky?
1: Mám desky, vrátil jsem se ke gramofonu a od rodičů, kde teda se to považuje za poklad, tak jsem si už některé Ferdu, Mravence tak podobně a právě Spejbla a Hurvínka jsem si odnesl, naposlouchal a jako poklad vrátil zase rodičům.
0: Krásný. A byl jsi někdy na divadle? Jako?
1: Na divadle ne. To bylo někde původně, já si vzpomínám, v Plzni, to nebylo ani v Plzni, v Praze.
0: To bylo pak v Praze.
1: A pak v Praze, ale na divadlo ne. Jsem jako takové nikdy neviděl.
0: A co bys mu popřál tomu klukovi jednomu s tím narozeninám?
1: No samozřejmě ještě další stovku.
0: Jo,
1: to statil to dožil, tak těm klukům tam v celku jako těm může být 500, 600 let, tam těm to vydrží dlouho.
0: Milan Král s vámi v dopoledním expresu a zítra, co si doma dokážete sami opravit, nebo na co už musíte volat třeba hodinového manžela.
2: Český rozhlas Sever

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Hasiči dohašují požár v Národním parku České Švýcarsko, dnes zasahují už jen ze země. V Ústeckém kraji a na Mostecku rostou ceny bytů nejrychleji v Česku. V Novém Boru zloděj ukradl přes 170 kg těžké betonové lavičky. Dnešek bude oblačný až polojasný s přeháňkami i bouřkami a teplotou do 24 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. V Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. Podle mluvčího krajských hasičů Tomáše Kalvody zbývá uhasit zhruba 5 hektarů. V Ústeckém kraji meziročně stouply ceny bytů o pětinu a někde i o čtvrtinu. Spolu s Pardubickým krajem na Ústecku rostou ceny bytů nejrychleji v republice. Vyplývá to z aktuálních dat portálu sreality.cz. Například Most je podle statistik realitních kanceláří městem s nejvyšším meziročním nárůstem cen bytů.
2: Pavel Krebs zdědil po rodičích byt 3+1 v Mostě. Podle realitních makléřů by jeho cena mohla stoupat až o pětinu ročně.
3: Přemýšlím o tom, že ho prodám. Pokud to bude mít tendenci růst, tak bych ještě vydržel chvíli.
2: Ceny bytů stoupají v celém kraji. Podle Radka Molíka z realitní kanceláře Molík, ale v Mostě ceny rostou rychleji.
4: Řekl bych, že ten Most letí úplně nejvíc. Oproti Teplicím, Chomutovu, Jirkovu, Kadani.
2: Vliv na rostoucí ceny bytů na Mostecku může mít podle realitních kanceláří postupná proměna krajiny. Od průmyslové a uhelné se mění ke krajině jezer. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Neznámý pachatel v uplynulých dnech ukradl u cyklostezky z Nového Boru na Radvanec na Českolipsku dvě betonové lavičky. Na místě zůstaly jen betonové sloupky. Informovalo o tom město na svém webu. Krádež radnici nahlásila policie. Škoda přesáhla 12 000 korun.
5: Podél cyklostezky zmizely dvě betonové lavičky v dekoru imitace dřeva. Každá měla kolem 170 kg. Pachatel si podle vedení města musel krádež předem rozmyslet a pohnout s nimi nějakou technikou. Jedná se o trestný čin. Vedení města vyzývá lidi, pokud mají nějaké informace ke krádeži, ať se obrátí na policii na čísle 158. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Zdražování v dubnu zrychlilo. Ceny meziročně vzrostly o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického

0: statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno, přechodně polojasno, odpoledne a večer s přibýváním oblačnosti přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší denní teploty do 24, na horách pak do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda tří aut komplikuje provoz na silnici 1/6 u Petrohradu na Lounsku ve směru na Prahu.
2: Je to tam regulovaný pomocníky těch silničních správců. Policie je na místě, řeší to tam.
0: Aktuálně projedete Kyvadlově. Na silnici 608 u Nových Dvorů na Litoměřicku čekejte silný provoz po nehodě dvou osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krásnou středu 6. května, teď už je připravený dnešní dopolední expres a posloucháte Český rozhlas Sever a Radoslavům přejeme vše nejlepší k dnešnímu svátku. A dnes bude slavným Severočechem sklář Adolf Beckert z České Lípy. Ve sváteční den, tedy v pátek 8. května, můžete vyrazit na tradiční sokolské putování Českým středohořím do Labských Pískovců. Zhruba za 15 minut nás tam v křížem krajem pozve Eva Bucharová. V Duchcovské knihovně pořádají knihovnický dýchán na trénování paměti a mentální kondice seniorů a babské rady dnes poradí, jak zahušťovat guláš a k tomu opět přidáme písničky, které nestárnou a poslechneme si v našem programu třeba Hanu Zagorovou anebo nám zaspívá Radek Tomášek. Hezké dopoledne.
1: Dopolední Express

0: Hana Zagorová, její Benjamín, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Severno. A nás teď v dopoledním expresu hned na začátku čeká další slavný Severčeche. Milan Knutek nám dnes představí umělce, skláře Adolfa Beckerta.
1: Slavní Severočeši.
2: Ke klíčovým osobnostem české sklářské moderny první třetiny 20. století patřil Adolf Beckert, který se narodil v roce 1884 v České Lípě. Po sklářské škole v Novém Boru absolvoval pražskou Umprum a Depšicovu školu v Mnichově. Stal se uměleckým vedoucím v prestižní sklárně Letz v Klášterském Mlýně. Později spolupracoval s firmami Kurt Schlevogt a Heinrich Hoffmann. Byl také ředitelem střední umělecko-průmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Nejcennějšími Beckertovými pracemi jsou luxusní leptané vázy s tmavým dekorem na světlém skle a figurálními motivy. Ještě dnes se často objevují v muzeích i na aukcích. Sběratelsky cenné jsou také jeho stínové figury, tedy siluetové postavy inspirované antikou nebo symbolikou. Dále to byly vázy, flakony nebo ryté a leptané nápojové soupravy. Beckertovy práce dokumentují přechod od historizujících dekorů k modernímu designu ve stylu Art Deco. Na mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži v roce 1925 získali zlatou medaili. Adolf Beckert zemřel v roce 1929 v České Lípě.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 22 minut, to byly Čenasky, jejich Hlavolam. Pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever. V pátek tady máme státní svátek, Den vítězství, a pokud ještě nemáte program na tento volný den, tak vás teď pozvu na jeden příjemný výšlap.
1: Křížem krajem.
0: Tradiční turistická akce Sokolské putování Českým středohořím letos zamíří do Labských Pískovců. Na 8. května vás na výšlap zvou Petr Malý z klubu českých turistů Loko Teplice a redaktorka Eva Bucharová.
2: Pane Malý, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Sokolské putování Českým středohořím název zůstává, ale my půjdeme kam letos?
3: Letos máme změnu a půjdeme kolem Děčína do Labských Pískovců.
2: A kde se sejdeme a v kolik hodin 8. května?
3: Sejdeme se v Děčíně, v Sokolovně v Podmoklech, to je ta u nádraží. Dlouhé trasy mají start v 6 a v 8.30 a ty turistické trasy startují mezi 8. a 10. hodinou.
2: Kudy půjdeme? Přibližte nám některá ta zajímavá místa po cestě.
3: Ty trasy půjdou kolem Žlebu, Prostředního, Dolní Žleb, Maxičky. To jsou zaměřené ty krátké trasy a samozřejmě Pastýřskou stěnu. A delší trasy vedou i do německého příhraničí. Dojde se na ten Cirstein, na Císařskou korunu a na tady ty stolový hory jejich.
2: Aha, takže nezapomenout si cestovní doklad.
3: Ano, určitě na dlouhé trasy je nutný nějaký doklad totožnosti, ano.
2: Dostaneme nějaké plánky na startu?
3: Určitě dostane každý popis trasy.
2: A kde bude cíl? Jestli bude na jednom místě nebo na více místech?
3: Cíl bude zase všechen, v té podmokelské Sokolovně, a tam se bude grilovat párky, každý obdrží a pamětní list.
2: A co všechno máme mít sebou, kromě cestovního dokladu?
3: No, hlavně dobrou náladu.
2: Jasně. Na 31. ročník turistické akce Sokolské putování Českým středohořím, tentokrát do Labských Pískovců, pozval z klubu českých turistů Petr Malý. Takže my děkujeme a těšíme se na 8. května. Naschledanou.
3: Ano, naschledanou.
1: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Francouzská zpěvačka Mylène Farmer za zhruba minutu a půl. Tady máme půl jedenáctou, pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Na to, jak se udržet fit i ve vyšším věku, se zaměřuje hodně lidí a pomáhá samozřejmě nejen fyzická aktivita, ale i procvičování mozku. Například v Duchcovské knihovně tak kromě trénování paměti nabízí program na podporu mentální kondice. Na takovou aktivitu se vypravil náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Knihovnický dýchánek, jak tady v Duchcovské knihovně aktivitě tomu programu říkají, je setkání, při kterém lidé především tedy v tom seniorském věku zábavnou a hravou formou také trénují paměť. To jsou v poslední době oblíbené semináře, ale další činnosti a hry jsou zaměřené na soustředění nebo slovní zásobu, takže tu například řeší různé kvízy, rébusy nebo hádanky, vyplňují testy, hrají hry se slovy, které jsou nejoblíbenější.
0: Mm-hmm. Robine, je o takový program zájem?
2: Populace stárne a zároveň knihovny částečně přebírají vzdělávací funkci. Podle knihovnice Lucie Nebeské lidé v aktivním věku nemají kvůli pracovnímu vytížení příliš volného času nebo ho tráví jinak a pak se vrací do knihovny později. Programy pro seniory zajímají čím dál víc lidí. Má to taky efekt v tom sociálním kontaktu, seniori totiž pak nezůstávají sami doma a ten společně trávený čas tady pospolu při těch hrách jim pomáhá psychicky.
0: Co ta fyzická činnost, o které jsem mluvil na začátku?
2: Z vlastní zkušenosti v rodině vím, že je možné třeba v 80 letech sjíždět sjezdovku nebo například jako moje mamka skočit s padákem z letadla. Na to je potřeba fyzické zdraví. Stejně jako na to se vydat ven, třeba si ještě zaběhat nebo se jenom projít do parku. Důležitá je ale i jemná motorika. A tak se tady v knihovně lidé scházejí například k háčkování. Kurzy jsou jak pro děti, tak právě pro seniory. A u seniorů pomáhá i propojení té mozkové aktivity s jemnou motorikou, například u psaní. Takže při těch testech odpovědi píšou ručně.
0: Zjistil náš kolega Robin Rerich, severočeský stopař. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jiří Korn, jeho hit Žal se odkládá, 10 hodin skoro 39 minut, pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Připraveny jsou další babské rady, Jarka Vykoupilová a společně dnes budeme zahušťovat guláš.
1: Babské rady.
2: Hovězí guláš lze zahustit několika způsoby. Tím nejtradičnějším je cibule. Při dlouhém vaření se cibule rozvaří a omáčka díky tomu přirozeně zhoustne. Dalším pomocníkem může být chléb nebo strouhanka. Potřebují povařit a rozmixovat. Zapomenout nemůžeme ani na brambory. Nastrouhané syrové nebo už uvařené brambory jsou totiž výbornou bezlepkovou variantou k zahuštění. Zkušené hospodyňky nedají dopustit na jížku. Mouku osmaženou na tuku nebo takzvanou záklechtku. Mouku rozmíchanou ve vodě. Je to rychlé, ale takto zahuštěný guláš je potřeba alespoň 20 minut povařit, aby se vyvařila chuť mouky. Nejzdravější variantou je nastrouhaná kořenová zelenina. Mrkev, celer, petržel nebo cuketa, které dodají i plnější chuť. Pro trpělivé se nabízí varianta redukce, kdy se nechá guláš déle probublávat bez pokličky, aby se přebytečná tekutina odpařila.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem

0: od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolaví.
1: Daniela Landa a hit Karla Kryla Karavana mraků, 10 hodin skoro 48 minut. Pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Ani dnes v něm nebudou chybět tipy Slávky Brádlové, kterou vítám ve studiu. Hezké dopoledne, vítej, tak povídej.
2: Hezký den tobě i posluchačům. Tak dnes začneme pozvánky v Lovogalerii v Lovosicích, kde v 17 hodin budou zahajovat výstavu Fantazie očima Kristiána Menzi. Ta výstava je oslavou jednoduchosti, vizuální poezie a nekonečné hravosti. A jenom na adresu Kristiána Menzi dodám, že je to český tanečník, choreograf, herec, vizuální umělec a je známý propojováním různých stylů. Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem zve na dvojí promítání. V 17.30 to bude film Padlí andělé, který skládá hypnotickou báseň o osamělosti pod rouškou tmy. A od 20 hodin to bude film Neděle, rodinné drama, které vypráví o dospívání, víře a hledání vlastního místa ve světě. A ještě jedna pozvánka do Ústí nad Labem, tentokrát do činoherního studia. V 19 hodin tam začne představení Milenci z kiosku. Je to hravá letní komedie o nespokojených ženách a neuspokojivých mužích. A pojďme se ještě podívat do Duchcova. Městské informační centrum nabízí výstavu situačních fotografií z uplynulých ročníků kasanovských slavností. Kasanovské slavnosti a vy. Tato výstava potrvá do 27. června. A jestli tak trochu rádi vzpomínáte a třeba bydlíte v Tise nebo v jejím okolí, tak v 17 hodin v zasedací síni obecního úřadu bude už čtvrté setkání s pamětníky a tentokrát se bude povídat o historii českého školství v Tise, také o budově základní školy. Jako hosté vystoupí bývalá paní profesorka Věra Koupková a školnice mateřské školy Anna Salabová. Cokoliv si vyberete, zajímavé zážitky vám přejeme.
1: Slávce Brádlové moc děkuji, pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever teď duetem písničkáře Vabyho Daňka a Raduzy Loch Lomond. Stále příjemnou středu 6. května.

Pokračovat teď až do celé bude třeba ještě Václav Neckář nebo Celine Dion, pak už nás čekají zprávy Českého rozhlasu Sever. Vy se v nich například dozvíte, že v jizersko-horských Bučinách se objeví sčítače turistů.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez této všetečné uklízečky se neobejde ani Scotland Yard. Jiřina Bohdalová v hlavní roli detektivní komedie Paní Piperová zasahuje. ČT2. Boj bývalé hornické osady o přežití. Premiéra dokumentu Zápas o Bedřišku. A ČT Art. Hostil nejslavnější interprety, orchestry i dirigenty. Historie Mezinárodního hudebního festivalu v premiérovém dokumentu Pražské jaro, okno do světa. Středeční večer s Českou televizí.
1: V neděli 17. května od 10 hodin pořádá památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v České republice a Terezínskou iniciativou hlavní vzpomínkovou akci Terezínskou tryznu. Akce se koná na Terezínském národním hřbitově před Malou pevností u příležitosti 81. výročí osvobození. Zveme všechny, kterým není lhostejná naše historie. Vstupné do všech objektů památníku Terezín je po celý den zdarma.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Národním parku České Švýcarsko stále zůstává více než 300 hasičů. Plocha požářiště je aktuálně 5 hektarů. Turisty v přírodní rezervaci Jizersko-Horské Bučiny budou monitorovat sčítače návštěvnosti. V sobotu divadlo města Ústí nad Labem uvede v premiéře dětskou operu Brundibár. Dnešek bude oblačný, místy i polojasný, čekáme ale i přehánky a lokálně se objeví bouřky. Teploty naměříme do 24 stupňů. Krásné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Více než 300 hasičů dál zůstávají v Národním parku České Švýcarsko. Oheň teď mají pod kontrolou a z původních 100 hektarů se jim ho podařilo dostat na 5. Z plameny teď už bojují jen na velice špatně přístupných místech. Oblast už také opustili vrtulníky. Na místě je naše reportérka Daniela Pilařová.
4: Situace je tu o poznání klidnější než například v neděli nebo pondělí. Co víme je, že noční déšť hasičům pomohl. Odpoledne možná pošlou domů, tedy na základny, další jednotky, hlavně z jiných krajů. Hasiči celé požářiště procházejí a vyhledávají skrytá ohniska a možná by mohli celou oblast předat správě parku už zítra. Na požářišti jsou taky vyšetřovatelé. Odpověď na otázku, proč začalo hořet, ale ještě neznají. Vyšetřování je na začátku. Zatím zůstávají kvůli pohybu hasičské techniky uzavřené silnice mezi Rynarticemi, u Jetřichovic a Dolní Chřibskou a taky některé turistické stezky. Jejich seznam je možné najít na oficiálních stránkách správy Národního parku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Ještě před hlavní turistickou sezónou se v údolí Černého potoka v Jizerských horách objeví sčítač návštěvnosti. Má pomoct monitorovat turistický ruch v přírodní rezervaci Jizersko-Horské Bučiny. Ta je na seznamu světového dědictví UNESCO. Doplňuje náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Z těch dat, které ty sčítače poskytnou, tak bude potom vycházet strategie, jak se bude propagovat, což je v případě takhle vysoce chráněného území vždycky složité. Zároveň se to hodně týká i nějaké edukace, jak se chovat v tom území, tak aby ho návštěvníci nepoškodili.
2: Divadlo města Ústí nad Labem uvede v sobotu premiéru dětské opery Brundibár v terezínské verzi z roku 1943. Inscenace je určena dětem i dospělým. Podle tvůrců propojuje hravost s hlubokým historickým kontextem. Cílem na studování je připomenout, že hodnoty jako solidarita, odvaha a víra mají své místo i v dnešním světě. ČTK to při dnešní generálce řekla za inscenační tým Renáta Filipy. Regionální vláda Kanárských ostrovů nechce přijímat loď, na které se rozšířil smrtelný hantavirus. Tamní premiér Fernando Clavijo to odmítl poté, co španělské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že lodi pomůže. Clavijo řekl, že není dost informací, aby se veřejnosti garantovala bezpečnost a požádal o rychlou schůzku se španělským premiérem

0: Pedrem Sanchezem. Ministerstvo zdravotnictví v Madridu dříve uvedlo, že má morální a zákonnou povinnost pomoc. Na luxusní výletní lodi v Atlantském oceánu už 3 cestující zemřeli. Další jsou hantavirem nakažení. Podle odborníků se virus z člověka na člověka přenáší nesnadno. Pacienta s hantavirem hlásí taky Švýcarsko. Podle tamních úřadů byl na výletní lodi, kde už se několik lidí nakazilo.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, čekáme taky přehánky, lokálně i bouřky, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor si dejte na D8, na 66. kilometru ve směru na Prahu. Pozor na předmět na vozovce za exitem 65. V zatáčkách Šimonovicích na Liberecku. Tam havarovala 2 osobní auta. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je tady stále středa, 6. květen, 4 minuty po 11. hodině a v programu Českého rozhlasu Sever pokračuje dnešní dopolední expres. Vedle brýlí, které používáme na čtení či na dálku, existují i takzvané speciální brýle, které navíc můžeme s těmi optickými kombinovat. Právě o nich si dnes budu povídat s naším hostem, optičkou Irenou Skálovou. A samozřejmě i v této hodině přidáme písničky, které nestárnou. Brzy tady budou Marcias, Zuzana Michnová nebo třeba Tomáš Linka, teď už je připravená skupina Jojo Band.
1: Dopolední expres s Milanem Králem.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: 11 hodin k tomu 9 minut. Posloucháte stále Český rozhlas Sever a dnes přivítáme našeho hosta ve vysílání a já teď prozradím, že první brýle jako takové se objevily už ve 13. století a zpočátku je používali hlavně mniši, protože uměli číst a měli i co číst. A foukaná skla zasazená do dřevěných nebo kožených rámečků. Velký rozvoj pak přišel v období renesance a od té doby se v této oblasti potkáváme stále s něčím novým. Na trhu najdeme vedle optických a slunečních ještě takzvané speciální brýle a právě o nich teď bude řeč ve studiu. A já přivítám našeho dnešního hosta po delší době optičku Irenu Skálovou, ale my to musíme uvést na pravou míru mezi tu dobu, co jste tady nebyla, byla jste pravidelným hostem, tak ještě prozradím, že se jmenujete už Branková. Já vás vítám. Hezké dopoledne,
2: dobrý den.
1: No a vám připomenu číslo 475 212 212, na které můžete volat vaše dotazy ohledně speciálních brýlí a máme i e-mail host@sever.rozhlas.cz. No a brýle jsou tedy, jak jsem říkal, různé, zabarvené, samozabarvovací, multifokální, objevil jsem ajurvédské, koukal jsem, že se vrací i cvikr. Začneme tedy u těch multifokálních, to je, co se týče optických brýlí, často využívané. Co to je?
2: Tak multifokální, multi jakoby více, že jo, tak jsou to brýle, které vám řeší vlastně všechny vzdálenosti, to znamená od dálky, plynule se měnící dioptrie na střední vzdálenost a potom vlastně na blízko jakoby na čtení. Je to hladké sklo bez nějakého viditelného předělu. A v podstatě já třeba sama osobně už se bez nich dneska neobejdu, protože díky jedním brýlím můžu sledovat pohodlně televizi nebo chodit po venku, když mi zazvoní mobil, můžu si hnedka přečíst zprávu nebo jo, podobně v obchodě, že nemusím z kabelky vyndavat, nandavat, sundavat a podobně, takže je to hodně praktické zjednodušení v životě v podstatě.
1: Já se přiznám, o těch brýlích přemýšlím, já zatím nablízko vidím dobře, vidím špatně na dálku a teď mě překvapilo, oni mění dioptrie tím, jak se přes ně díváme, nebo to jsou prostě dvě dioptrie, jedny nablízko, jedny
2: tak,
1: na dálku?
2: Tak, teď jste narazil na takovou krásnou reklamu, která běhala mě nedávno a vlastně už se k tomu začali vyjadřovat i lékaři z různých očních klinik, v podstatě, kdy asijský trh jako právě nabízel brýlová skla, který se vám jako mění podle toho, jak koukáte. To prostě neexistuje, to
1: nejde,
2: co je sci-fi ještě. A tady u těch multifokálních skel je to tak, že vlastně dioptrie do dálky, které máte nebo které potřebujete, máte centrované nebo zabrušované na střed zornice a pak se to vlastně plynule po nějaké 18 dioptrie mění vlastně do té spodní části, kde jsou ty dioptrie je na to blízko. V periferii, v okrajích toho skla, ta optika není dokonalá, to znamená, že vás to nutí vlastně dívat se v určitých částech z toho skla. To znamená, že když jakmile zorný pole se začne jakoby rozmazávat, musíte si pohnout hlavou do strany.
1: Takže se musím naučit s těmi brýlemi
2: koukat.
1: Přesně
2: tak. Je to vlastně, vždycky říkám zákazníkům, že navigací doba je týden až 6 týdnů. Vždycky jim vysvětluju, co od toho mají očekávat. Jo? A v podstatě záleží, jak každý je citlivý. Někdo má do týdne si prostě zvykne, někdo opravdu až 2 měsíce bojuje, než si ta hlava s tím poradí a zautomatizuje se to.
1: Já předpokládám, že za takový komfort si budu muset připlatit.
2: Určitě, protože je to taková individuální vlastně pomůcka jako je to vlastně dělaný na vaši míru, takže ty ceny se pohybují třeba takový ty kvalitnější, když vemu, tak od 5 000 za sklo, to znamená třeba od 10 000, ale dostanete se i na částky přes 20 000, to pak záleží, jestli chcete, nebo podle dioptrií, že jo, jestli potřebujete tenčená skla, nebo jestli chcete samozabarovací, čirý a podobně.
1: Je to pro vás optičku nějaký jiný materiál, nebo je to stejné, jako my říkáme skla, ale ono už to dávno sklo není?
2: Ano, jsou to plasty, dneska se vlastně 95% všechno dělá v plastu, samozřejmě jsou nějaké výjimky, většinou to bývají jednoohnisková skla, což znamená na jednu vzdálenost, kde třeba se dá ještě, nebo kde se to někdy řeší, jakoby opravdu minerál, jako sklo takové, to většinou třeba, když někdo chce pracovní brýle do dílny, kde je jasný, že ten plast se prostě podře a to sklo je přece jenom tvrdší, takže jakoby víc vydrží. Co se týká těch multifokálů, tam opravdu všechno je v plastu. jedna firma asi dělá, nebo dvě dělají i ve skle, jo, ale je to úplně minimálně a mají v podstatě i ten, jako těch multifokálů je tak obrovské druhů nebo možnost jakoby nabídky, jo, kde i designově v podstatě, kde máte nějaký základ, nebo potom, když potřebujete pracovat víc počítačem, tak zase se doporučí trošičku jiný typ, kde ta střední zóna je prostě širší na ten monitor, jo. Tak v tom skle není taková nabídka u těch multifokálů.
1: Takže my jsme začali multifokály, popisničce budeme pokračovat. Já ještě připomenu linku pro vaše dotazy 475 212 212.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever a dnes probíráme s naším hostem, optičkou Ironou Skálovou, kterou takhle můžete znát z našeho vysílání, ale nově Ironou Beránkovou, speciální brýle, které používáme, a my jsme před chvilkou mluvili o těch multifokálních, teď se dostaneme k barvám. Mají barvy nějaký význam? Mohou nám barvy na očích s něčím třeba pomoct i zdravotně?
2: No určitě, tam teda, tak jak asi všichni znají, že sluneční brýle nebo samozabarvovací brýlový čočky, tam se nejčastěji používají hnědá, šedá a potom taková zelená, že G15 se jí říká, hodně se používala kdysi v Ray-Banech, to je taková jako příjemná. Dneska jsou potom trendy, že jsou třeba růžové, modré brýle. To úplně nedoporučuji, pokud to není právě nějaká terapeutická záležitost, ale na takovou tu módní, tak to není úplně jako nejlepší, kvůli tomu, že vlastně tyto barvičky propouští vlnové délky, které pro oko nejsou úplně zdravé. Takže z toho důvodu. A jinak barvičky, které jsou terapeutické nebo vlastně pomáhají těm očím jako z medicínského, lékařského hlediska, tak může to být například, když má někdo poruchy sítnice, jo, degenerace sítnice, tak jsou různé filtry, které vlastně pomáhají tomu člověku, přestože špatně vidí nebo má nízkou ostrost, tak aspoň trošku je to prostě lepší, kontrastnější, a v podstatě filtry, které vlastně blokují modrofialové záření, což je dneska trošičku módní trend nebo takový biznisový trend, tak ty samozřejmě tu sítnici taky chrání právě, aby tam ta degenerace nevznikla. Jo. Ty barvy jsou různé. Nejčastěji se teda používá žlutá barva.
1: To mě napad herec Ondra Vetchý, ten je takový nejznámější s těmi svými žlutými brýlemi.
2: Ano, popravdě teda nevím, jako jestli on to má z nějakého módního hlediska, anebo opravdu řeší teda potřebu něco korigovat. V podstatě ty žluté filtry, jak už jsem říkala, blokují modrofialové světlo, které dopadá, třeba když mám UV paprsky, tak ty se vám zarazí v oku do nitrooční čočky, proto se dělá šedý zákal. Ale ty modrofialové paprsky vlastně jdou až na sítnici, projdou vlastně celým okem, a tam se říká, že to může být jedna z příčin, která dělá degeneraci nebo vytváří degeneraci sítnice. Tím, že v podstatě modrofialové záření je obsaženo jak ve slunečním, že jo, světle, tak pak jsme více exponovaní, když koukáme do mobilů, do počítačů, zářivky, LEDky a tak dále, jo, takže tomu jsme jako víc vystaveni, takže proto oko to je takové jako škodlivé, no, škodlivější.
1: Mm-hmm. To mě teď napadlo, že já vlastně ráno vstanu, první člověk si projede mobil, co mu přišlo za zprávy, pak si sednu do automobilu, tam jsou další dva velké displeje, přijedu sem do práce, tady na mixážních pultech displeje, počítače, přijdu večer domů, pustím si televizi. My jsme pořád, nebo alespoň tedy, když to, si to představím u sebe, pořád někde před displejem. Měli bychom takové brýle nosit, které pomáhají to odstraňovat právě tohleto záření?
2: Tak určitě takhle, není to ty v podstatě, není to samozřejmě, nebo 100% ochrana by opravdu musela být, že by ty skla musela být opravdu hodně, hodně vlastně zabarvená jako žlutě, jo, což samozřejmě ne každý chce z estetického hlediska. Já sama takové filtry nosím, protože přesně jsem v práci, kde mám hodně zářivek na počítač a podobně. Výhoda toho je, že vlastně ty filtry vám tlumí oslnění a vytahují kontrast, ale samozřejmě není to na tom obličeji vidět. Jo? To znamená, že to je jenom částečný filtr, takže jako částečně to blokuje to modrofialové světlo, ale je to aspoň nějaká pomůcka než jakoby nic. Na druhou stranu se říká, že by muselo být obrovské množství toho záření, toho modrofialového, které by vám tu sítnici poškodili. Takže zase tak nějak s rozumem.
1: Takže no, prostě. Všechno vyváženě. My jsme už vlastně nakousli samozabarvovací brýle, které pomáhají, když je venku sluníčko, pak sluníčko se zatáhne. Asi to znáte, i to probereme za malou chvilku. Já připomenu linku do našeho vysílání 475 212 212. Můžete se ptát.
3: Výlet Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S optičkou Irenou Beránkovou dnes probíráme speciální brýle, to je host dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever, ale já už tady mám teď na telefonní lince připravenou posluchačku paní Helenu, je tam, slyšíme se, hezké dopoledne.
2: Ano, dobrý den, dobrý zdravím den. Do eteru.
1: Tak povídejte, ptejte se.
2: Dobrý den, já mě je přes 50, mám změřený teda nedávno oči, ale rozhoduji se, jaký brýle do budoucna a jsou tam teda multifokály, asi blízko dálka, v součtu je to 2,5, ale jaký by mi paní optička doporučila, jestli i ždický, nicméně ještě tam byla otázička na to, je měření dobrý jedno oko zvlášť a druhý, anebo jsem slyšela o variantě obě dvě dohromady.
1: Dobře, tak paní Heleno, děkujeme za dotazy, poslouchejte dál naše vysílání a my se pokusíme odpovědět, tak začínáme tím, co byste posluchačce doporučila tedy.
3: Tak ty dioptrie, nebo podle dioptrií, pochopila jsem, že asi 2,5 dioptrie na blízko, předpokládám, takže možná nějaký slabší dioptrie do dálky. Vždycky doporučuji, nebo podle práce, jo, samozřejmě pokud jsou slabší dioptrie do dálky, třeba kolem jedničky, plus jedničky, tak ty lidi relativně vidí, takže tam jako musí si paní vlastně uvědomit, jestli opravdu chce řešit, jestli už jí vadí, že i tu dálku má rozmazanou, že jí třeba vadí, že má rozmazané věci na kolem toho 1 metru a podobně, tak pak určitě bych doporučila multifokály. Ale záleží třeba i jakou má profesi, jo, někdo prostě nechce vidět úplně ostře, nebo mu nevadí to, že to nemá úplně ostrý a že jenom občas si vytáhne ty brýle na to čtení, takže a ty druhý dálkový by používala třeba, jak říkala, zrovna jenom do auta nebo na televizi. Jo, pokud ví, že tu dálku by nenosila stále, nebo že jí opravdu neustále vadí to, že nevidí na ty blížší vzdálenosti, tak bych třeba multifokál ani nedávala. Jo, nenutím to prostě každému, protože multifokální skla jsou opravdu speciální na to, aby si ten člověk na to navykl. A pokud tam není taková ta motivace s tím, že mi ty brýle opravdu pomůžou, tak se s tím člověk nemusí úplně zžít a bude to spíš pro něj problém. Jo? Takže hodně si rozmyslet prostě na jaký vzdálenosti a co mi prostě jak vadí a kde pracuju. Prostě.
1: To každý optik poradí samozřejmě.
3: Měl by, co určitě. Určitě.
1: A ta druhá otázka, čili měření brýlí každé oko zvlášť anebo současně?
3: Tak upřímně, klasicky se měří vždycky jedno oko zvlášť nebo každé zvlášť, ale potom následuje nebo úplně správné měření je potom, že když se odkryje to druhé oko nebo ta krytka z toho jednoho oka, tak v podstatě pak se může stát, že ty oči spolu úplně nespolupracují, takže následují další vyšetření, kdy vlastně by mělo být vyvážení zrakové ostrosti, to znamená, že na každém oku může být jiná dioptrie, to je úplně jedno, jestli máte na jednom oku jedničku, na druhém dvojku, ale ty oči by měly ideálně vidět stejně ostře. Jo, a někdy se stane to, že vlastně se dojde i k tomu, že tam je třeba nějaká svalová nerovnováha, laicky řečeno skryté šilhání, které se potom taky koriguje. Takže nekončí to tím, to měření, že se naměří zvlášť pravé, zvlášť levé a teď koukejte obouma, ale mělo by se vlastně dál to zkontrolovat, jestli právě ten pohled těma obouma očima najednou je pořádku, jak má být.
1: Tolik tedy náš posluchačský dotaz. Po písničce se vrátíme k tématu a budeme zase pro změnu mluvit o samozabarvovacích brýlích a vy se můžete stále ptát 475 212 212.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dnes optička Irena Beránková. Probíráme speciální brýle a dostáváme se k těm samozabarvovacím. My už jsme před písničkou to trošku řešili a mě překvapilo, na co si třeba u toho musíme dát pozor.
2: Tak na co upozorňuji vlastně zákazníky je to, že samozabarvovací brýlová skla, nebo plasty dneska, v podstatě reagují na UV záření. To znamená, že když jste venku, tak se to barví, to znamená, že nemusí být úplně přímý svit, ale i když je pod mrakem, tak v podstatě přes ty mraky prostupují UV paprsky, takže i vám se ty sklíčka jakoby zabarví, ale dívá se přesto hezky, takže vám nepřijde, že by najednou jste si řekl, aha, mám to teďko zabarvený, jo, jenom to, kdybyste se viděl třeba ve výloze, tak řeknete, mám to tmavší ty skla. Ale právě, že vlastně za sklem, třeba v autě, když sedíte, že jo, tak tam už ty UV paprsky neprojdou. Takže upozorňuji právě řidiče, kteří si myslí, že když si pořídí samozabarovací skla a chtějí to hlavně kvůli řízení, takže si moc jako nepomůžou. Jo. Tam většina firem, nebo jedna značka, která vlastně to má, opravdu funguje klasicky venku. Pak jedna firma nabízí sklíčka, který se barví a aspoň částečně dobarvují i za sklem, ale to nikdy není úplně tmavé jako sluneční brýle, je to vždycky tak do těch 50%, takže třeba mě osobně to vůbec nevyhovovalo, že já mám radši prostě tmavý skla. A další vlastně, co ještě teda funguje zrovna třeba v tom autě, tak je značka, nevím, jestli můžu říct, tako.
1: No, neměli bychom.
2: Jsou to taková speciální sklička nebo plasty, které jsou určený hlavně teda pro řidiče, jsou samozabarvovací a jsou zároveň polarizační. To jsou ale skla, které v tom základním stavu nejsou čirý, ale jsou už takový jako nazelenalý a v podstatě se pak dobarvují do takový jako hnědý, bronzový prostě barvy, jo, ale jsou teda perfektní.
1: Na ty samozabarvovací skla se dají nasadit jakékoliv dioptrie?
2: Ano, nebo dají se, samozřejmě, když to řeknu jednoduše skladově, to, co jako už je předvyrobené nebo prostě hotové, tak to je do nějakých třeba 4 nebo 6 dioptrií. Pokud má někdo silnější, tak samozřejmě se to dá vyrobit, takže není limitace jako dioptriema.
1: Už jsme probírali, že každému vyhovuje nějaké jiné zabarvení. Dá se tedy objednat i to, že třeba nechci mít moc tmavé brýle, anebo naopak chci mít ty pořádně sluneční brýle?
2: Tak tam ještě, co se týká u toho barvení, v podstatě vždycky šedá barva se zabarví zhruba o 3% víc než hnědá. Nechávám i zákazníkům zkoušet právě, která barva jim víc vyhovuje pocitově, protože někomu třeba, komu vadí hodně sluníčko, tak doporučuji právě tu šedou, protože je taková studenější, zabarví se maličko teda víc a v podstatě tolik neskresluje. Když to ta hnědá barva je taková teplejší, takže vám to jako ještě jako rozjasní, jo, zvýrazní. Takže to už pak musí každý subjektivně, jak to cítí, co mu je prostě příjemnější. A pak samozřejmě jsou ty barvy, jak jsme se bavili, zelená, růžová, to jsou dneska takový módní trendy, ale to úplně nemoc nedoporučuju.
1: Speciální brýle, to bylo tedy dnešní téma pro naše společné povídání. Ještě než se úplně rozloučíme, vy jste mi prozradila, že jste se začala jako jedna z mála v republice věnovat očnímu cvičení. Co to je, k čemu to je?
2: Tak je to zrakový trénink a v podstatě já se věnuju hlavně takovým těm okrajovým a speciálním věcem a trošičku mě ta praxe do toho dohnala, protože v podstatě spousta lidí se nechá změřit, že jo, a je to všechno v pořádku, ale naopak je pár jedinců, kteří nejsou spokojení se žádnými brýlemi. A tam se potom vlastně řeší, kde je problém, takže nejdřív se musí udělat zraková analýza, nebo já to tak nazývám, kde opravdu měříte vlastně, jak máte v uvozovkách silné svaly a jak se vám ty oči hýbou, nehýbou a jak dokážete zaostřit a podobně. A tady při těch testech se zjistí, kde teda je problém a potom vlastně následně na to je nějaké řešení. A v 90% případech se to řeší právě zrakovým cvičením. Není to teda oční jóga, jo, je to prostě až na nějakých 6-8 sezení, kdy dostáváte pomůcky a opravdu zaostřujete, ostříte a podobně. Takže
1: zraková posilovna.
2: Přesně tak.
1: Já myslím, že to je téma, které bychom třeba u nějakého dalšího společného setkání tady ve studiu Českého rozhlasu Sever mohli opět probrat, takže se budu těšit na viděnou, naslyšenou, zase
2: někdy příště. Taky děkuju moc.

0: se má. Tomáš Linka, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Paní má se má, 11:46. Dnes po 13. hodině vysíláme hodinový pořad Alex a host. Hostem Alex Minářové bude tentokrát módní návrhář původem z Kuby Osmany Lafita. O čem si budou povídat?
1: V Alex a host přivítám módního návrháře Osmanyho Lafitu, který v sobě kubánské geny rozhodně nezapře a vždy je dobře naladěn. Mění se to, když je sám, kdy poprvé spatřil Pražský hrad, jak se dostal k módě, co ho inspiruje, jakou módní show chystá a jak hodnotí oblékání Čechů. I o tom budeme mluvit po 13. hodině.
0: Takže to je pravidelný pořad Alex a host, teď už nás čekají Pretenders, pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Radim Flender, Lucie Vondráčková v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Nevím jak vám, ale mě už začalo kručet v břiše, tak si teď rád poslechnu další rozhlasový recept lávky brádlové, vepřové plátky zapečené s bramborami, pak se vydám sníst nějaké opravdové jídlo, aby se mohl opět ve 14 hodin vrátit.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Vepřové plátky zapečené s bramborami. Je to zase jedno jídlo, u kterého ušetříte nádobí, protože nám bude stačit jeden pekáč. Na dvě porce si připravíme dva plátky vepřového masa, nejlepší by asi byla šťavnatější krkovička, k tomu tak půlku pórku, několik brambor, potřebovat budeme sůl, pepř, také máslo nebo sádlo do pekáčku a asi 100 ml šlehačky smetany. Maso naklepeme, nařízneme okraje, osolíme, opepříme. Pekáček nebo zapékací mísu vymažeme tukem a na dno poklademe plátky oloupaných syrových brambor. Tloušťka těch plátků by měla být tak kolem centimetru a lehce osolíme. Na brambory pak dáme nakrájený pórek, na něj připravené plátky masa a zakryjeme to opět bramborami. Zalijeme šlehačkou, ještě mírně osolíme a zapečeme v troubě.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Národním parku České Švýcarsko zůstává víc než 300 hasičů. Plochu požáru se jim povedlo zmenšit na 5 hektarů. Oprava libereckého skateparku začne zřejmě až na konci roku. Odměny pro politiky, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál snížené, rozhodl o tom Ústavní soud. Dnes bude převážně oblačno a k večeru bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké poledne. Více než 300 hasičů stále zůstávají v Národním parku České Švýcarsko. Požár se jim podařilo dostat pod kontrolu. Aktuálně hoří na 5 hektarech, hlavně v nepřístupných oblastech. Místo už opustili vrtulníky a také část jednotek. Hasiči počítají s tím, že na konci týdne předají oblasti správě Národního parku. Noční déšť hasičům pomohl, hrozí ale, že jim zkomplikuje práci, říká mluvčí hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Tomáš Kalvoda.
3: To, že zapršelo, nám samozřejmě pomohlo v tom, že se požár, řekněme, daří kontrolovat. Zároveň to trochu stíží podmínky zasahujícím hasičům, protože půda bude teď rozmočená, bude to trochu klouzat, bude třeba hrozit, že by se mohl i někdo zranit.
1: Zhruba o 3 měsíce se opozdí začátek oprav libereckého skateparku. Vedení města potřebuje před zahájením rekonstrukce dokončit studii, která se týká přilehlé řeky. Ověřit má její odtokové poměry a vliv na případné povodně. Podle primátorova náměstka Jana Hrušky z Pirátů by tak práce měly začít zhruba na konci roku. Politici, kteří působí zároveň v obecním a krajském zastupitelstvu, budou dál dostávat snížené odměny. Rozhodl o tom Ústavní soud. Kvůli úpravě zákona dostávají od ledna zastupitelé obcí a krajů vyšší z odměn celou a druhá se jim krátí na 40%. Zrušení právní úpravy požaduje skupina senátorů. Tvrdí, že jde o populismus a že je pro snižování není žádný rozumný důvod. Regionální premiér Kanárských ostrovů odmítl přijmout výletní loď zasaženou hantavirem. Fernando Clavijo reagoval na španělské ministerstvo zdravotnictví, které potvrdilo, že plavidlo MV Hondius na Kanárech nechá zakotvit a pomůže jejím pasažérům a posádce. Smrtelnému viru podlehli 3 cestující.
4: Španělské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že má morální i zákonnou povinnost lodi v nouzi pomoct. Luxusní výletní plavidlo zakotvené nedaleko Kapvert měli přijmout zdravotníci na Kanárských ostrovech, vyšetřit všech přibližně 150 lidí na palubě a poslat je do jejich zemí. Clavijo zpochybnil důvody rozhodnutí, vyjádřil obavy o bezpečnost a zažádal o rychlou schůzku se španělským premiérem Pedrem Sánchezem. 3 až 7 lidí na palubě je smrtelným virem šířeným hlodavci nakažených. Jeden dřívější cestující z lodi se léčí ve Švýcarsku. Veřejnost podle odborníků není ohrožená.
5: Je velmi málo pravděpodobný přenos člověka na člověka,
4: řekl virolog Libor Grubhofer, ale dodal, že jde zřejmě o málo prozkoumanou variantu hantaviru. Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte převážně oblačno, přechodně až polojasno. K večeru bude přibývat oblačnosti a srážek. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Chomutově je uzavřená ulice Boženy Němcové kvůli stavebním pracem a na Lounsku mezi obcemi Bílenec a Bukov na silnici 1/6 je zúžená vozovka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy. Dej.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever právě teď začaly středeční polední písničky na přání. To znamená jediné, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Dnes se jako první dovolal pan David z Prahy, přál si nějakou hezkou písničku pro svou manželku, která dnes oslavuje narozeniny. Tak jsme se domluvili, že zahrajeme Michala Tučného a Báječná ženská. A my z Českého rozhlasu Sever přejeme vše nejlepší, hodně štěstí a k tomu kousek a hlavně hodně zdraví.

0: Michal Tučný a jeho báječná ženská. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání a tu další už na naší lince vybírá paní Andělka z Hřivic. Hezký odpoledne.
1: Hezký odpoledne i vám, paní Renatko, a všem posluchačům. Dneska bych chtěla pro radost dát písničku Pepovi do Štětí,
0: ano.
1: Hanice do Touchovic, Božence do Jirkova a do Žatce a Kájovi do Ústí. A vám taky do rádia a pro všechny posluchače.
0: Písnička od skupiny Kabát a jejich Colorado. Tak díky za zavolání, paní Andělko. Hezký den a naslyšenou.
1: Děkuji vám taky. Naslyšenou.

0: skupina Kabát a jejich Colorado.
1: Tady je Český rozhlas Sever, kde pokračujeme v písničkách na přání. Tu další už na naší lince vybíral pan Jirka z Neštěmic a přál si Mirka Hofmana a jeho pastora z Little Fort.

0: Mirek Hofman dospíval a my jdeme na další písničku na přání, kterou už na naší lince vybírá pan Karel z Ústí nad Labem. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, dobrý poledne, zdravím všechny i vás. A písničku jsme si připravili.
0: Ano.
1: Pro vás a pro Michalku samozřejmě.
0: Děkuji.
1: A bude to Ivě do Bílého kostela, Kátě do Nový Vsi u Chrastavy a Andělce do Hřivic. Ty jsou už jsme si dlouho nehráli.
0: Dobře, vybral jste Laďku Kozderkovou, tak už pojď. Tak a díky za zavolání, pane Karle, a přeji hezký den. Mějte se, naslyšenou.
1: Já vám děkuju za spolupráci, naschánou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Laďka Kozderková dospívala, teď už se v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever poohlednu po e-mailu, který posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Zahrajte prosím písničku od Petra Muka Neusínej, bude to Irence Holicerové k narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví a hodně zpívání přeji syn Zoran, Zdena, Míša, Lukáš, Zdeníček, Jirka a taky Radek. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.

Petr Muk a Neusínej. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tady je další dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky La Paloma ve španělštině pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradacké Lhoty, aby měl pěkný den. Moc děkujeme a přejeme vám všem krásný sluneční den. Posílá to Ivona, Renda, Pavla, Marťa a taky Lucka.

Iglesias starší a jeho La Paloma. 12 hodin 36 minut k tomu. Pojďme rychle na další písničku na přání, ať jich stihneme co nejvíce. Hezkou středu, prosím, zahrajte písničku, která opěvuje 17 let z pohledu o něco starších mužů. A tu naspíval Xindl X, je to písnička Puberťák. Radoslavům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, včetně moderátora Aleše Hámy, vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Prahy.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

skupina Olympik a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Už jsme hráli písničky na přání z vašich telefonů na čísle 475 212 212. Zahráli jsme písničkové přání z e-mailu na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Pojďme teď na SMSky na čísle 911 04. Pro všechny Helenku Vondráčkovou a krásnou Červenou řeku. Tu písničku posílá Janča.

Tohle byla Helena Vondráčková a její Červená řeka. My máme 12 hodin a 50 minut. K tomu na Českém rozhlase Sever stihneme ještě jednu písničku na přání pro všechny 45 československých zpěváků pro hezký den. Já

0: 45 československých zpěváků a jejich nejhezčí dárek. A taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Teď už Petra Vališová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech a Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Policie vyšetřuje požár v Národním parku České Švýcarsko jako obecné ohrožení z nedbalosti. Kontroly ubytoven v Liberci odhalily vážné nedostatky, týkaly se například štěnic a švábů. Senát schválil přerozdělení téměř 8 miliard korun z rozpočtu VZP mezi menší zdravotní pojišťovny. Dnes bude převážně oblačno a k večeru bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Požářiště v Národním parku České Švýcarsko teď prozkoumávají vyšetřovatelé, hasičů i policie. Na místě jsou také psovodi se psy cvičenými na vyhledávání urychlovačů hoření. Hasiči aktuálně zasahují na 5 hektarech plochy, zejména v nepřístupném terénu. Požářiště by měly předat správě Národního parku už zítra. Policie zahájila vyšetřování vzniku požáru, říká policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
3: Pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
2: Kontroly dvou soukromých ubytoven Mildák a Rosa v Liberci odhalily vážné nedostatky. Město je v dubnu nechalo prověřit v rámci projektu Dobrá adresa, který tvoří zástupci magistrátu, krajské hygienické stanice, stavebního úřadu, sociálních služeb, hasičů a policie. Podle primátorova náměstka Jana Hrušky z Pirátů má skupina podezření, že se v ubytovnách například vyskytují škůdci. Další kontroly skupina plánuje v květnu. Menší zdravotní pojišťovny si nejspíš přerozdělí skoro 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Duševní pohoda pražských žáků se mírně zlepšuje, ukazuje to nový výzkum Pražského centra primární prevence. Přesto třetina žáků druhého stupně základních škol a středních škol má vážné příznaky úzkostí. Necelých 40% i příznaky deprese. Necelá pětina žáků by pak potřebovala odbornou pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví, říká Miroslav Líbal z výzkumné agentury Unreva Solution.
4: V současnosti spadá do kategorie velmi nízkého well-beingu 19,5% žáků. V těch covidových letech v tom roce 2021 to bylo téměř 30%.
1: Sport.
2: Vedení hokejového Litvínova končí po 6 letech generální ředitel Pavel Hynek. Severočeši na klubovém webu oznámili, že se 56-letým funkcionářem domluvili na předčasném ukončení smlouvy ke konci května.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte převážně oblačno, přechodně až polojasno. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti a srážek a místy se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D7 za exitem na Louny Západ ve směru na Prahu leží předmět na vozovce a v Ústí nad Labem město je uzavřená Baráčnická ulice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji za pozvání, dobrý den.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, módního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě to už, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat? Kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte
1: já
0: spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem devět, půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jedno, ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já když tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že když začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překvapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše.
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce, která se chystá na zážitek.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě dělám něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo jelali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané se na kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to.
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodnu, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí podle světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od roku 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se značí, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, tež materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s ním pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už v současný dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, kdy já jsem měl ten lom, kdy jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale takhle, jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnosti. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro, a tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř, a potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil, a ta celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. V Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dnes a host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava. Jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu? Učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, abych tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problémů. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkaj
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že říkám se tím, protože vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému, já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu, lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je, já myslím, že já to mám po mámě, já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat se na svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco dělat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale daří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stála dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se všichni s tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno, jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: Ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych ji oblíkal v průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom v průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom jsem dělal můj prevení přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že David jel. Ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže
2: ano,
1: takhle čerstvě je vaše. Vaše, že
2: znám. Fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
2: oblíká
1: podle vás?
2: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu?
2: To mám, já chodím i po ulici, jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na černo pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak. Ale
1: říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, kdy koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, vrát pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě ne, jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělá, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který hrádí a nevím jak, proč, protože měli se hrádí sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člově. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí ještě více
2: jako
1: do země.
2: Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
3: Český rozhlas Sever.
0: Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mých klient, který je to berlínský import takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nedělal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nedělal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, protože, můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyke a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce slovo celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý. Takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největší. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme se La Varsavsky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel se La Varsavsky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo 25.
0: září v Praze na
1: Expo Letňany, na PVA Expo.
0: V Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i kdy je zarostla a začíná kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít, aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, dokonce zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: Doufejme. Jo, můžu ještě říkli něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začíná i prodává mimo jako... A ty jsou falešní. Ano, právě.
0: Překupníci.
1: Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Podbořanech na Lounsku ke konci března skončili tři pediatři. Město v mezidobí, než najdou nové, matkám s dětmi nabídlo poradnu na městském úřadě. Okolí provizorní haly v Turnově je po opravě. Poslanci by se měli večer vrátit k usnesení o sjezdu sudetských Němců. Dnes bude převážně oblačno a k večeru bude pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Přibližně 5% dětí v Česku nemá pediatra. Problém je hlavně v příhraničních regionech. Třeba v Podbořanech na Lounsku skončili ke konci března tři lékaři pro děti. Město proto nabízí poradnu pro matky s dětmi, kde zdravotní sestra radí s kojením, spánkem miminek nebo denním režimem dětí. Poradna funguje ve středu dopoledne a ve čtvrtek odpoledne. Konzultace jsou pro místní zdarma, ale je nutné se objednat předem.
2: Maminka Zuzana Kalová popisuje, proč vyhledala poradnu.
3: Kojila jsem plně nějakých 5,5 měsíce, ale potom vlastně u kontroly paní doktorka, tak ta byla nešťastná z toho, že dcera nepřibírá.
2: Do poradny ale podle sestry Ivety Petrákové chodí maminky i s jinými problémy.
4: Chodí s tím, jak pečovat vlastně o to miminko, i s většíma dětma. Když se potýkají třeba s nějakým onemocněním, které je dlouhodobějšího charakteru, tak se třeba přijdou ujistit, jak doma o to miminko pečovat.
2: Z Podbořanska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Dělníci v Turnově dokončili úpravy na hřišti u provizorní sportovní haly. Stavební firma poblíž přestavuje původní sportovní halu a pokládala tam inženýrské sítě. Na přilehlém hřišti kvůli tomu byl poničený trávník. Stavbaři upravili i vstup do provizorní haly, kam vede umělý travníkoberec. Sněmovna by se měla večer vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Poslanci obodu jednali od včerejšího večera a zhruba po 7 hodinách debatu přerušili, a to až do dnešních 18 hodin. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Do rozpravy se přihlásili 30 poslanců, převážně z opozice. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO vyčetl opozici obstrukci.
5: Obstruuje 16. schůzi, 17. schůzi, pak se vracíme ke 14. schůzi, tam je také nějaký bod, který se bude obstruovat. To znamená, vlastně v této chvíli není schůze otevřená v poslanecké sněmovně, kterou by opozice neobstruovala. Jo. Mají na to právo, my máme recept, který nám dali oni, jako je pevný čas hlasování.
0: Ceny ropy aktuálně prudce klesají. Severomořská ropa Brent se stoupila pod $102 za barel. Trhy tak reagují i na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vyhlásí velký pokrok v mírových jednáních s Íránem. Šéf Bílého domu na sociální síť Truth Social napsal, že americká armáda teď nebude doprovázet lodě průjící Hormuzským průlivem. Tím se podle něj zjistí, jestli bude možné dokončit a podepsat s Teheránem mírovou smlouvu.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte převážně oblačno. K večeru budou přibývat srážky a místy se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí a v Ústí nad Labem je pro těžkou nákladní dopravu uzavřená ulice Hlavní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Právě teď začíná středeční pohodové odpoledne, posloucháte Český rozhlas Sever a už za malou chvíli se vrátí novinka v našem vysílání, seriál Co v učebnicích nebylo, a Martin Písařík dnes bude mluvit o ledovcích. V Národním parku České Švýcarsko zůstávají stále stovky hasičů. Policie vyšetřuje vznik požáru jako podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Více zhruba za čtvrt hodinky a v tipech se nám objeví například písničkáři Jaroslav Samson Klenk a nebo Vlasta Rédl, a přichystali jsme i písničky, které nestárnou. Budou tady Rangers, později Václav Neckář, teď už

0: Kapela, která se nejdříve jmenovala Rangers, pak Plavci, pak zase Rangers, vybrat si můžete, který název se vám víc líbí, jinak písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever a Vysočina. 14 hodin 12 minut a vrací se nám opět herec Martin Písařík v naší nové rubrice Co v učebnicích nebylo, a probírat se dnes budou ledovce.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Šinanský kapradí 14 hodin 22 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Hasiči dohašují požár v Národním parku České Švýcarsko. Ten se rozhořel v sobotu odpoledne a zasáhl plochu více než 100 hektarů. Dnes už se požářiště nachází na ploše 5 hektarů a hasiči oblast prochází a likvidují skrytá ohniska. Na místě jsou také vyšetřovatelé. Podrobnosti má teď pro nás reportérka Daniela Pilařová. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Danielo, už se ví, proč začalo v okolí Renartic u Jitřichovic na Děčínsku hořet?
1: To teď zkoumají hasičtí a policejní vyšetřovatelé. Na místě jsou i policejní speciálně cvičenými psy na vyhledávání urychlovačů hoření. Policie už taky zahájila vyšetřování vzniku požáru, jak říká mluvčí Eliška Kubíčková.
2: Pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
1: Já jsem se na příčinu vzniku požáru ptala taky mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova a ten vyloučil, že by začalo hořet z přirozených příčin, tedy například po úderu blesku. Náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a hasebním zásahem, odhaduje správa parku podle Salova zhruba na 15 až 20 milionů korun.
0: Jaká je teď situace na místě, tedy v okolí Renartic na kopci na Valech, kde hořelo?
1: A teď vnější. Hasiči teď spolu se strážci parku prochází terén, hledají skrytá ohniska, pomáhají jim v tom taky drony vybavené termokamerami. Dva takové má správa parku a další mají i hasiči. Podle nejnovějších informací by mohli hasiči předat parku území už možná během zítřka. To by znamenalo, že budou pro návštěvníky otevřené teď neprůchozí trasy, zavřená ale stále zůstane silnice mezi Renarticemi a Dolní Chřibskou. Mluvčí parku ale zdůraznil, že bude i nadále platit noční zákaz vstupu na chráněné území, tedy od 22. hodiny večerní do 6. ranní a stále platí, že se musí návštěvníci pohybovat po vyznačených trasách. Já ještě dodám, že hasiči s ohněm bojovali 53 hodin, než vyhlásili jeho lokalizaci. Dohromady se na zásahu podílelo maximální počet nasazených jednotek byl kolem 7 desítek, a to i z jiných krajů a ze vzduchu je náhlo 8 vrtulníků. Dva z nich byly slovenští armádní Black Hawky. Během zásahu ošetřili záchranáři jednoho hasiče kvůli přehřátí, jinak se zatím celý zásah obešel bez zranění. A zvedla se taky vlna solidarity. Obyvatelé okolních obcí, třeba Jitřichovice nebo Hřenska, hasičům vařili a hodně lidí pro ně přinášelo nápoje a nebo nějaké dobroty na sběrná místa, která byla ve Hřensku a v Chřibské.
0: Tak já jenom jenom na chvilku nám vypadl signál, tak doplním počet 542 hasičů hasilo.
1: Je to tak.
0: Danielo, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tři hudební mušketýři teď v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever, tedy Bryan Adams, Rod Stewart a písnička All for Love. 14 hodin, skoro 31 minut pokračuje naše dnešní odpolední vysílání a do něho patří i pravidelné tipy a my začneme v Chomutově. Máte doma víc sazenic, než využijete, semena, pokojové rostliny či květiny, nebo naopak to samé hledáte? Zamířit můžete dnes až do 18 hodin do Chomutovské městské knihovny, kde už teď běží stále oblíbenější jarní květinový swap. V Žatecké radnici v Obřadní síni si můžete udělat hezké odpoledne plné hudby při jarním klavírním koncertě. Zahrají vám žáci místní základní umělecké školy a začátek je v Žatecké radnici už v 17 hodin. Na sever Čech dnes přijedou hned dvě velká folková jména. Mostecké studio 3 přivítá na svém pódiu jeho českého osobitého písničkáře Jaroslava Samsona Lenka, kterého můžete znát také ze skupin Hoptrop nebo Máci a který skládá například i hudbu pro večerníčky. Kdo nestihl včerejší koncert Vlasty Redla v Chomutově, může to dnes napravit, a to v Teplickém domě kultury. Se svou skvělou doprovodnou kapelou zahraje největší hity ještě od dob kapely AG Fleck a oba koncerty začnou stejně, tedy v 19 hodin.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Václav Neckář už má svoji kytáru a my pro vás každý den po celý den máme připravené písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď je čas ale na dalšího slavného Severočecha, toho si přichystal opět Milan Knotek a dnes to je sklář Adolf Beckert.
1: Slavní Severočeši. Ke klíčovým osobnostem české sklářské moderny první třetiny 20. století patřil Adolf Beckert, který se narodil v roce 1884 v České Lípě. Po sklářské škole v Novém Boru absolvoval pražskou Umprum a Depšicovu školu v Mnichově. Stal se uměleckým vedoucím v prestižní sklárně Letz v Klášterském Mlýně. Později spolupracoval s firmami Kurt Schlevogt a Heinrich Hoffmann. Byl také ředitelem střední umělecko-průmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Nejcennějšími Beckertovými pracemi jsou luxusní leptané vázy s tmavým dekorem na světlém skle a figurálními motivy. Ještě dnes se často objevují v muzeích i na aukcích. Sběratelsky cené jsou také jeho stínové figury, tedy siluetové postavy inspirované antikou nebo symbolikou. Dále to byly vázy, flakony nebo ryté a leptané nápojové soupravy. Beckertovy práce dokumentují přechod od historizujících dekorů k modernímu designu ve stylu Art Deco. Na mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži v roce 1925 získali zlatou medaili. Adolf Beckert zemřel v roce 1929 v České Lípě.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever, rádio.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Anaka ve středečním pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever za 10,5 minuty, už tady máme 15. hodinu. V Česku nemá pediatra 105 tisíc dětí. Vyplývá to z informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Problém je hlavně v příhraničních regionech. Třeba v Podbořanech na Lounsku skončili v březnu 3 lékaři pro děti. Město proto nabízí poradnu pro matky s dětmi, kde zdravotní sestra radí třeba s kojením, spánkem miminek nebo denním režimem dětí. Poradna funguje ve středu dopoledne a ve čtvrtek odpoledne. Konzultace jsou pro místní zdarma, ale je nutné se objednat předem.
2: Jo, je to žížela hrozná, hrozný aktivizuje.
3: Jo, stylečka bude.
2: Na rehabkách, tak tam taky dostává pochvaly a už začíná si podsouvat nožičky pod bříško, že udělá tak jakoby klubíčko, tak už to nebude dlouho a už bude úplně všude.
4: Maminka 7měsíční Evelínky Zuzana Kalová vysvětluje, proč poradnu v Podbořanech vyhledala.
2: Kojila jsem plně nějakých 5,5 měsíce, ale potom vlastně u kontroly paní doktorka vlastně dětská, tak ta byla nešťastná z toho, že dcera nepřibírá. No a bylo to právě v návaznosti na tom, že za prvý už jsem kojila dlouho a za druhý to mlíko už prostě tý holčičce nestačilo.
4: Se sestřičkou Ivetou Petrákovou se nacházíme v Podbořanech na městském úřadě, kde má svoji poradnu. S čím sem za vámi lidé mohou do té poradny chodit?
5: Chodí převážně maminky s novorozenci, s problémy s kojením. Můžou přijít i těhotné maminky, které se na kojení chtějí připravit. Potom chodí maminky s tím, jak pečovat vlastně o to miminko, i s většíma dětma, když se potýkají třeba s nějakým onemocněním, které je dlouhodobějšího charakteru, tak se třeba přijdou ujistit, jak doma o to miminko pečovat.
4: A vy jste mi vlastně říkala, že nabízíte lidem i do vysvětlení, když přijdou z ordinace od svého pediatra a nerozumí všemu, tak za vámi také můžou přijít a vy jim to dovysvětlíte.
5: I to je možnost, ale vždycky vycházím z toho, co vlastně ten lékař doporučil a na tom vlastně s tou maminkou stavíme.
4: Podle nezávislého starosty Radka Reindla platí město Petrákové 1000 korun za jednu konzultační hodinu. Zároveň nadále hledají nového pediatra. Z Podbořanska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Evropské unii. Zítra čekejte oblačno a přes den přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Stavbu nového zázemí pro sportovce zahajuje Klášterec nad Ohří. Dělníci dnes převezmou staveniště a začnou s demolicí stávající budovy. Město ji nahradí úplně novým objektem. Stavbu za téměř 200 milionů korun včetně DPH zajistí firma Neprostavební. Hotovo má být podle starosty Štefana Drozda ze STAN v roce 2028.
1: To třípodlažní budova, to zázemí je tam pro všechny možné druhy sportů, včetně teda potom tribuny, včetně restaurace, a to je vlastně to, co těm sportovcům dneska chybí.
0: Přestavba vlakového nádraží v Liberci by měla stát přes 3,5 miliardy korun. Přesunout se na něj má stávající autobusové nádraží a také některé zastávky městské dopravy. Součástí bude i parkovací dům. Přeměna nádraží je součástí plánované nové železniční trati z Prahy do Liberce. Kvůli přestavbě nádraží ale bude nutné zbourat stávající výpravní budovu, která je teď mezi kolejemi, říká Štěpán Valouch ze studia OV Architekti, které vyhrálo soutěž na novou podobu nádraží.
2: To vychází z toho kolejového řešení navržené správou železnic. Musí se rozšířit kapacita osobní dopravy, přeuspořádat řešení té nákladní dopravy a potřebuje to kolejové řešení obsáhnout i prostor té stávající haly. Je to nějaká daň, že tady bude rychlé spojení, moderní, musí k tomu něco ustoupit.
0: V minulém roce byla elektřina v Česku šestá nejdražší v Evropské unii. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Zároveň ale Česko patřilo mezi 10 zemí, kde cena elektřiny meziročně klesla. Ceny zemního plynu pak byly loni i pod unijním průměrem. Ve druhé polovině roku klesly o 10%, což byl největší pokles v celé unii. Někteří maturanti dnes psali didaktický test z cizího jazyka nebo rozšiřující matematiky. Tu si letos zvolilo přes 3,5 tisíce studentů, tedy zhruba 4% přihlášených. Státní organizace Cermat, která společnou část maturitní zkoušky zajišťuje, navíc dlouhodobě oceňuje ty, kteří v tomto testu dosáhnou maximálního výsledku. Jde o nepovinnou zkoušku, kterou si vybírají především žáci gymnázií a středních odborných škol technického zaměření.
3: Počasí.
0: V noci bude oblačno a místy bude pršet. Ojediněle se budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 9 stupňů. Počasí na zítra, velká oblačnost po ránu, zejména na severu, místy doznívající srážky. Během dne postupně přehánky nebo déšť, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Žatci v Husově ulici se u hypermarketu Tesco srazila dvě osobní auta a další nehodu máme hlášenou u Krupky na Teplicku na silnici číslo 13 u průmyslové zóny.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Středeční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever může pokračovat. Meziročně nejvíce stouply ceny bytů v Ústeckém a Pardubickém kraji. Vyplývá to ze statistik realitních kanceláří a my se k tomuto tématu vrátíme už za pár minut. Vydáme se také do Lubence na Lounsku, kde se projdeme okolím Lubence na naučné stezce, a vydáme se také do 4 kilometrů vzdálené rozhledny Vochlice. Čeká nás seriál Příběhy severočeských měst a obcí a nezapomeneme ani na tipy. V nich se tentokrát zaměříme hlavně na divadlo. Budu mít pro vás bohužel jedno zrušené představení v Ústeckém činoherním studiu. A nebudou chybět písničky, které nestárnou, tentokrát od Karla Gotta nebo Věry Špinarové. Teď už ale připravený Jožoráš, skupina Elán a Kočka.
3: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Písničky, které nestárnou, Český rozhlas Sever, tentokrát Karel Gott a Kam se schoulíš, 15 hodin a 12 minut k tomu. V Ústeckém kraji rostou ceny bytů. Meziročně stouply ceny bytů v Ústeckém a Pardubickém kraji o pětinu a na některých místech o čtvrtinu. Jde o největší nárůst cen v rámci Česka. Vyplývá to z aktuálních dat portálu sreality.cz. Například Most je podle statistik realitních kanceláří městem s nejvyšším meziročním nárůstem cen bytů. Podle realitních makléřů to může být i stoupající atraktivitou místa.
1: V Mostě pod nemocnicí je to 1/3, klasická zástavba stará.
2: Popisuje Pavel Krepsa nemovitost, kterou zdědil po rodičích. Má vlastní byt, uvažuje proto, že byt po rodičích prodá.
1: Při dnešních cenách přemýšlím o tom, že ho prodám. Pokud to bude mít tendenci růst, tak bych ještě vydržel chvíli, pak by se to dalo prodat, že zájem je o byty pořád.
2: Jde o byt v původním stavu. Nový majitel by musel investovat nejméně 400 tisíc korun do modernizace. I tak Pavlu Krepsovi nabízí realitní kanceláře za jeho byt více než 2,5 milionu korun. Pokud bude trpělivý a počká, může vydělat za rok až o čtvrtinu víc.
3: Každý rok to se to zvyšuje. Počítejte, že dneska klidně 20 i 25%.
2: Říká realitní makléř Radek Molík. Ceny bytů stoupají v celém kraji. V Mostě ceny rostou rychleji.
3: Řekl bych, že ten Most letí úplně nejvíc. Oproti Teplicím, Chomutovu, Jirkovu, Kadani.
2: A co je příčinou rychlého růstu cen bytů nejen v Mostě, ale v celém kraji? Podle odborníků je to růstem cen obecně. Vliv na to ale může mít postupná proměna kraje. Od průmyslového a uhelného se mění ke krajině jezer s velkou možností vyžití v přírodě na dosah městům.
4: Může to na tom mít vliv. A to samozřejmě může lákat investory.
2: Myslí si realitní makléř Miroslav Franta z nemovitostí Sever. Most vykupoval v posledních letech byty v problémových lokalitách. Ročně na to vyčlenil z rozpočtu 20 milionů korun. Město tak chtělo zabránit odkoupení bytů obchodníky s chudobou. Kvůli zvyšujícím se cenám bytů jich letos Most tolik nevykoupí.
5: Tím, že ty byty skutečně enormně narostly, tak přestože vykupujeme, tak vykupujeme v mnohem menší množství prostřednictvím naší mostecké bytové akciové společnosti a je to spíš řádech jednotek bytů, nikoli už v nějakém větším rozsahu, protože ten trh se jako zpamatoval a musí regulovat tyhle problémy sám.
2: Vysvětlil primátor Marek Hrvol z Hnutí pro Most. Podle něj je dobrou zprávou, že rostou i ceny bytů v problémových částech města. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio

0: Písničkář Voxel na Českém rozhlase Sever. Máme tady středu 6. května, svátek neslaví Radoslav, tak popřejeme vše nejlepší za malou chvíli hudební dárek, třeba Tom Petty nebo Michal Tučný, kteří přijdou. Teď už je ale čas na náš nový seriál Příběhy severočeských měst a obcí a s Alenou Škraňkovou se dnes vydáme na Lounsko.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Do Lubence na Lounsku zasadil Karel Čapek děj své povídky Modrá chryzantéma. Vypráví příběh zahradníka Fulinuse, který se snaží najít místo, odkud pomatená dívka Klára přinesla unikátní modrou chryzantému. Ani s pomocí knížete z Lubence se mu to nepodaří. Obec Lubenec se nachází v turistické oblasti Dolní Poohří. První zmínky o obci jsou z 12. století, podle nich vesnice patřila k Ladrubskému klášteru. V polovině 14. století byla ves rozdělena na dvě oddělené části, větší Luben a menší Lubenec. Rozvoj obce v 18. století podpořila výstavba císařské silnice z let 1792 až 1811. A ve 20. letech 20. století zaměstnávala lidi z Lubence a okolí porcelánka, elektrické družstvo, spořitelna a záložna a vyráběly se tam veterinární přípravky. Dnes je Lubenec a okolí oblíbeným místem výletníků a turistů. Naučná stezka okolím Lubence vás provede krásnou krajinou a dozvíte se něco o místní historii i přírodě. Asi 4 kilometry od Lubence stojí kamenná rozhledna Vochlice. Z vrcholu je nádherný výhled na přírodní park Horní Střela, Rakovnickou pahorkatinu, Lubenec i zámek Chyše.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: čtvrté pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Jak jsem na začátku hodiny slíbil, mám pro vás další tipy, ve kterých se zaměříme hlavně na divadlo, ale začneme v Tise, kde dnes pokračuje cyklus setkání Tisa ve vzpomínkách. Dnes bude řeč, společná řeč o školství v této obci a zavzpomínat přijde i bývalá profesorka Věra Koupková, školnice mateřské školy Anna Salabová. Začátek je v 17 hodin. Teď už se budeme věnovat hlavně divadlu, ale bohužel začnu zrušeným představením, a to v Ústeckém činoherním studiu. Dnešní program inscenace Milenci z kiosku je ze zdravotních důvodů zrušená a vstupenky můžete vrátit tam, kde jste je koupili, a pokud nákup proběhl elektronicky na internetu, vstupné se vám vrátí, a to automaticky. Mostecké divadlo Rozmanitostí pro vás má vrcholné dílo absurdního dramatu Král umírá, které nestrácí ani po více než 60 letech svou sílu a aktuálnost. Titán světové literatury Eugene Ionesco se na mosteckém jevišti objevuje vůbec poprvé. Začátek je v 19 hodin. Jak se ze dvou chudých herců stanou bohatí podvodníci, to zjistíte v komedii Kouči v nesnázích v Chomutovském městském divadle. V představení divadla Kalich se na prchnech, která znamenají svět, objeví Pavla Tomicová a Josef Polášek, dále Kristýna Frejová, Eva Leinweberová, Radek Zima a další.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Věra Špinarová, píseň Svou mi tenkrát hrál. 15 hodin a 40 minut hladíte stále Český rozhlas Sever, pokračuje středeční pohodové odpoledne. V dopoledním vysílání v pořadu Dáme řeč se dodatečně slavili Hurvínkovi z té narozeniny. Na Hurvínka na starých deskách zavzpomínal i Vláďa Hron.
1: Já byl ještě jako malý kluk ve starém divadle.
2: Kolik jsi měl doma desek?
1: Člověče, babička měla šelakový desky ještě starý s panem Skupou, takový ty váleční, takový ty fakt starý desky. Samozřejmě tam byly užovky, moje nejoblíbenější, říkal, Hurvajs, a co si dnes jedu?
3: Tati, já jsem jedl užovky.
4: Ty jsi jedl hady?
3: Ale ne, taťuldo, já jsem jedl užovky.
2: Ty si pamatuju, to je krásný.
1: Hurvínek za chvíli pouhou rozebere větu dlouhou, i když moje nejoblíbenější byla až pozdější od Miloše Kiršnera a dodnes z ní používám hodně hlášek a to je Mánička v pasti. Tam byl pan Drsňák, Mánička vždycky říkala,
3: a pan Drsňák si to s váma vyřídí.
2: Co by si popřál Hurvínkovi ke stým narozeninám?
1: No, co se tak přeje ke stovce? Ať nepřijde červotoč, protože Hurvínek je dřevěný, no a ať je těch rozjasněných dětských tváří, jako jsme měli my, když jsme na Hurvínka chodili, ještě stovky a stovky tisíc, skoro bych řekl miliony.
0: Zítra se budeme ptát, jestli máte doma svého hodinového manžela, nebo dokonce manželku. Umíte si doma lecos opravit, upravit, s čím si poradíte a na co už potřebujete třeba firmu nebo řemeslníka, co jste řešili naposledy a využili jste někdy služeb třeba hodinového manžela, jak se vám to osvědčilo, tak to je téma pro zítřejší pořad Dáme řeč. Volat můžete opět zítra po 9. hodině a nebo už teď psát na e-mail damerec@rozhlas.cz.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Náš častý host v hudebním programu Českého rozhlasu Sever, to byla ostravská zpěvačka Marie Rotrová. Přesně za 10 minut tady máme 16. hodinu. V Liberci začal fungovat projekt Dobrá adresa. Na starost má kontrolu podmínek v ubytovnách. Skupinu tvoří zástupci města, hygieny, sociálních služeb, stavebního úřadu a taky policie a hasičů. V dubnu Dobrá adresa zkontrolovala 2 soukromé ubytovny. Jaký je výsledek? O tom teď budeme mluvit s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Dobrá adresa v dubnu zkontrolovala ubytovnu Rosa v Doubí a Medlák ve Františkově. Jde o soukromé ubytovny, každou z nich provozuje jiná firma. Podle primátorova náměstka Jana Hrušky z Pirátů skupina přišla na několik nedostatků, které teď prověřuje.
2: Řeší se podezření na výskyt štěnic a švábů, stav společných prostor nebo třeba úroveň úklidu, ale také vážné nedostatky v požární bezpečnosti.
1: Podle Hrušky taky na ubytovně Medlák kontroloři prověřují zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami. Řeší taky dodržování kapacity ubytovny.
0: Kateřino, co se bude dít dál?
1: Tak provozovatelé ubytoven teď mají čas na to, aby případné nedostatky vyřešili a odstranili. Pokud to neudělají, hrozí jim pokuty. Skupina Dobrá adresa zároveň plánuje další kontroly. Dnes se vydala do liberecké ubytovny v ulici Na Svahu. Stejně jako v dubnu se zaměřila na 3 oblasti. Ta první, ta se týká provozního řádu. Kontroluje se, zda není přeplněná kapacita budovy a zda jsou lidé ubytovaní v pokojích a nekončí například ve skladových prostorách. Druhá oblast, tak ta se věnuje stavebně technickým záležitostem, jako je stav elektroinstalace a rozvodu vody nebo nakládání s odpady. Ve třetí části kontroloři zkoumají výskyt škůdců, jako jsou štěnice nebo šváby.
0: Proč Liberec Dobrou adresu zřídil?
1: Cílem je přizvat všechny složky, které provoz ubytoven kontrolují, a společně pracovat na řešení problému. Podle Hrušky se chce Liberec vyhnout situaci, se kterou se donedávna potýkal sousední Jablonec nad Nisou v ubytovně Neptun. Lidé z okolí si tam stěžovali na hluk a nepořádek a strážníci i policie v budově zasahovali i několikrát denně. Koordinované kontroly ubytoven můžou podle náměstka Hrušky zajistit důstojnější podmínky pro lidi, kteří v ubytovnách bydlí, a taky klid pro jejich okolí. Zkontrolovat se město chystá všech 35 ubytoven.
0: Prozradila naše liberecká kolegyně Kateřina Kubíčková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Opozice zablokovala projednávání vládní novely k rozpočtům. Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku pro obecné ohrožení z nedbalosti. Liberečan chce během z Prahy do Kyjeva poukázat na rozdíly života v míru a ve

0: do 14 hodin. Opoziční poslanci obvinují vládu, že se zákonem snaží obcházet dluhová pravidla. Proto si připravili dlouhé projevy, aby nebyl pořad schůze schválený před 14 hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO označila kritiku opozice za bouři ve sklenici vody.
1: Naše vláda totiž nemá ambici měnit ani deficit veřejných financí v poměru k HDP, ani dluh veřejných financí v poměru k HDP.
0: Kriminalisté ohledávají požářiště v Českém Švýcarsku, kde se v sobotu začal hořet les. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují, jestli šlo o úmysl nebo o nedbalost. Uvedli to dnes na svém webu. S ohledem na to, že dosud není známá výše škody, nelze v tuto chvíli určit, jakým trestem by byl viník potrestán. Během z Prahy do Kyjeva chce liberecký profesionální trenér tenisu Patrik Venclík nenásilně připomenout rozdíl mezi životem v míru a ve válečné oblasti. Vyběhnout plánuje letos na podzim. Trasu dlouhou zhruba 1600 kilometrů poběží přes Česko, Polsko a Ukrajinu. Rozdělená bude na 24 etap. Jeho zážitky z cest a příběhy lidí budou moct lidé sledovat na sociálních sítích, říká Venclík.
2: Jsem si založil instagramový účet Patrik Runner 1000, tam bych chtěl dávat všechny příspěvky vlastně, co budu dokumentovat podél trasy, to znamená budu natáčet, zkusím dělat i rozhovory s lidma a i dokumentovat vlastně ten život těch lidí.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 52 haléřů. To je o 6 haléřů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop za litr nafty oproti dnešku klesne o 8 haléřů na 44 korun a 60 haléřů.
3: Počasí.
0: Počasí na zítra velká oblačnost, po ránu zejména na severu místy srážky. Během dne postupně přeháňky nebo déšť, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Stále dejte pozor, v Žatci v Husově ulici se u hypermarketu Tesco srazila dvě osobní auta a v Mostě je zúžená ulice ve dvoře.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Naše porotkyně, taky moderátorka, herečka Naďa Konvalinková valí na mě oči, už je tady ve studiu jako host Humoriády. Ahoj Naďo, vítám tě.
3: Zdravím vás všechny, krásné jaru přeju, dejte ty šeříky.
2: Jo, to pomáhá na co?
3: Ne, protože to je nádherná vůně, já ji miluju. A představ si, že nedostala jsem se k šeříku, jela jsem na zájezd někam na Znojemsko, říkám, zastavte mi někde u šeříku, já jenom přivoním a takhle tříkám, říkají, až pojedem zpátky, tady jsme se nedostali k šeříku a já přijedu a tam plný sál, každý stůl mě kytici šeříku na stole. A pak jsem dostala jednu domů, oni vednou rychle, ale načuchala jsem si.

0: Humoriáda začíná dnes s Naďou Konvalinkovou. Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vítá. Budete potřebovat telefony, to víte, ale teď rozhodnutí Nadě Konvalinkové, čím začneme?
1: Já myslím, že bychom se mohli potěšit a zasmát s paní Ivou Janžurovou a Evou Klepáčovou.
2: Ve třetím poschodí pro vás obchodní dům Květ připravil bohatý výběr večerních oděvů, slušivé šaty pestrých barev.
3: Nepředběhejte, paní Ano. My tady s Blaničkou stojíme už 20 minut.
4: Já taky. Já stála vedle vás.
3: Vy jste stála u sekirek, tak si laskavě kupte sekirku. Paní vedoucí, nebylo by tam něco extra? Je to na prodlouženou, víte. Když jde o Blaničku, tak to já nekoukám na peníze.
5: Jak se tak strašno prohlížím, tak si říkám, že jedině ty žlutý. Zvýšený pas, prosím, ramínka, vidíte?
3: Ano, ano.
5: Račte do kabiny, prosím.
3: Děkuji. Ty žluté, nezlobte se, paní vedoucí, to prostě není ono, vypadá jako v jiném stavu. A ona je přece tak štíhlonka.
5: No tak tedy něco a la Paříž, kombinace barev.
3: Ano, kombinace barev.
5: Styl cik-cak, račte do kabinky, prosím.
3: Nezlobte se, paní vedoucí, ale ta kombinace, jak bych vám to řekla, Blaničku to zkrátka dělá starší. Já tamhle vzadu vidím, ano, ty lila.
5: Já vám rozumím, paní, já bych si taky koupila lila. Navíc je to plize.
3: Plize?
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, nezlobte se, ale ta lila je moc mdlá. V pestrých barvách současné produkce by se Blanička v lila docela ztratila.
5: Vidím, že jste náročná.
3: No to jsem.
5: Tak snad vás tedy uspokojí roba Henrietta. Podívejte se, není to nádherné?
3: Oh!
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, já jsem prostě unešená. To je přesně to, co jsem myslela. Henrietta, dejte to zabalit, platím, beru.
5: Tonka, pojď sem. Zrovna jsem střelila 50. Henrietu od rána. Zavolej do Prostějova, ať pošlou další auták.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Naďo, taky jste scháněli takhle kdysi nějaké šaty vysněné nebo něco, nějaký střih jste získala nebo prostě podpultovka i v oděvech bývala nebo nebývala?
1: V oděvech, víš co, já jsem tenkrát byla fémina v Železné ulici,
0: ano.
1: Tak tam jsme chodili, když přišlo zboží, my jsme tam měli Květa, tam měla kamarádku vrchní vedoucí, jak nám volala, že přišlo nové zboží a vždycky to nejlepší nám schovala, že nějaký takový hezký věci jsme jako dostali, jinak to bylo za to táče těžký hezky oblíknout.
0: No.
1: A já jsem měla v baráku, představ si, byla kancelář a oni prodávali věci do Tuzexu, třeba džíny nebo tak, tak a babička moje tam chodila po klízek, takže občas nám nějaký vzorek dali. Ale ty džíny byly takový hodně malinký, většinou mě byly malý, byly sehře, no, takže to bylo smutný trošku. Ale když jsem si našetřila na první šusťách těch 45 bonů, no to bylo zázrak, to prostě bylo štěstí. To člověk takhle neprožívá to štěstí, protože jako jsou věci dostupné, ale tenkrát jako to byla touha veliká, že jo? A dlouho se snilo, než člověk dostal ten daný vytoužený předmět.
0: Co ti dneska všetníku udělá radost, štěstí ti na tváři
1: ne,
0: takhle?
1: Tak mě vždycky udělají donátky, protože mě oblíká jsem jejich tvář a ten je donát a oni mě opravdu teda šijou překrásné věci. Teď zrovna mám nový šaty dvoje, jedny jsou jako, všechno je to takové laděné do hněda, že je teď prej hnědá v modě, takže také béžovo hnědo a jsou krásně dlouhý a krásný materiál lehonký, takový chladivý a druhý jsou jako ještě s troškou zelený, no, jsou, je, to je krása.
0: Jo, to se jako pak doma oblíkneš a kocháš se před zrcadlem a říkáš
1: ne,
0: si, to, kam v tom půjdu.
1: Ne, a právě, když někam mám vystoupení, tak jako se přebírám v tom a tak dneska si myslím, že mám náhladu na ty do zelena, anebo tak.
0: A dneska je to taková trošku nádech možná do toho šeříku, bych řekl, podle toho šátku, co máš.
1: Dneska je šeříku.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? S Ivou Janžurovou, kterou taky čekají docela významné narozeniny a může být ještě s Josefem Veldou, po boku, anebo si dáme Moje první taneční milost a všimek. Vybíráte ale vy na telefonním čísle 731 800 900, to je číslo sem do studia, a pak číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, víte všechno? Hlasujte!

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: S Naděl Konvalenkovou a s Patrikem Rozehnalem si můžete popovídat přes telefonní linku 731 800 900 a hlavně dát vědět, jestli chcete dál slyšet v ukázce Ivu Janžurovou nebo Miloslava Šimka. Dobrý den po telefonu u Mury Jádnickém.
2: Jaj, zdravím moju Naděnku Bucovatou Konvalinku.
3: Dobrý den, já vás taky zdravím.
1: A co to bude?
2: Máta vás zdraví. Naděnko, já se zase chystám do Prahy, kterou znám už od dětství, nebo jsme tam měli rodinu. Tak doufám, že vás, jak půjdu kolem divadla pěšky, takže snad na vás zazvoním.
1: A co vybíráte, Marto, Ačko nebo Bčko?
2: Na triku. Já jsem na horách, na pustevnách. Za mojich 79 let to zatím zvládám, tak já dám Ačko a Patriku taky vás zdravím, pozdravím všechny.
1: Děkujem, děkujem.
2: Já jdu poslouchat. Naděnko, ahoj, papa.
3: Ahoj, ahoj.
1: Další hlas, od koho? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jarmila z Vysočiny.
3: Dobrý
4: já
3: den.
4: Vás tam všechny zdravím, protože jste skvělí. A chtěla bych teda...
1: No.
4: Bčko.
1: Bčko. Bčko. Píšeme Bčko. Miloslav Šimek, děkujeme za zavolání i vám, ať se daří. Krásný zbytek dne.
3: Nashledanou.
1: A dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den, tady je Marcela Čistí nad Labem. Patriku, já vás zdravím a naše sluníčko taky moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, Naděnko. Jsem ráda, že jste tam zase po dlouhé době a přála bych si pana Šimka.
3: Děkujeme. Dobrá.
1: Děkuju za ten bod.
5: Nemáte zač.
1: Ale máme, máme a ceníme si toho, že posloucháte. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Tady je posluchač Petr Stavec nad Metojí.
3: Zdravíme.
1: A co vybíráte?
6: Pozdravuji taky svou milovanou a tady zbočňovanou herečku. Paní Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím, dobrý den.
6: Dobrý den. A dal bych si pana Šimka.
1: Dobře, tak jo, přibyly mu hlasy nakonec i díky SMS-kám a uděláme si změnu. Od Ivy Janžurové se přesouváme za Miloslavem Šimkem. Moje první taneční.
7: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila by má tanečnice, a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil mistr. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal její matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťastný, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám ze zadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali. Pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože játro neustále vysílá rozvědky všemi směry. Nebo Jožina matka o přestávce škrtila v rohu, škouc, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistře. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi doucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Konečně bylo po všem. Jóža mě zavedla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
1: Slav Šimek, moje první taneční. Kdyby takovou povídku měla napsat Naděja Konvalinková, co by v ní bylo?
3: No, jednak bych napsala, protože ty šaty mi šila moje babička a byly přenádeny. Pamatuju si takový jako jeden růžovo-stříbrný brokát s takovým jako bez rukávu a s takovým jako límcem nahrnutým a jako princes. Byly krásný. No nebo z několika materiálů třeba to vymyslela, protože taky jako nebylo moc peněz, ale opravdu mě oblíkala krásně. No, jednu mám otřesnou příhodu, protože mě šel dělat garde můj tatínek, který, jako aby to nervově zvládnul, tak si přihnul. Mezi těma dámama usnul a když se probral a viděl mě, tak zařval na celý sál. Tančíš jako koza na ledě! No, takže takhle mě tam strapnil, já byla ruda a říká, a už tě tam nikdy nechci, tatínku.
1: A nevzala to nikdy?
3: Ne, už ne, už to bylo velké poučení. Ještě mě chtěl doprovodit chlapec, takový roztomilej, milej, a ten na něj řval, no dovolte, no nechoďte za náma pryč. Takhle prostě hrozně, no to byl zážitek, jsi říkal, už nikdy se mnou nepůjdeš nikam.
1: Neznechutil ti to tancování trochu?
3: Tancování ne, ale věděla jsem, že s ním už nikdy právě.
1: Jo. Který tanec ti nešel tehdy, jako se kterým jsi měla problémy, když se ho učila?
3: Docela mi to šlo. Já myslím, že jsem byla šikovná. No. Bavilo mě to. Jsem chodila pak i do pokročilých. To bylo na Míráku. Jinak jsem chodila do taneční v Lucerně, tady, jak jsem bydlela, a potom na Míráku bylo pokračování.
1: Ty jsi vlastně nemusela ani vytáhnout paty na ulici, když jsi šla do taneční v podstatě. Jenom si proběhla pasáží
3: a byla jsem na sále.
1: Jsi to musela mít vůbec hodně proběhaný a ty musíš tu Prahu znát zevnitř, ze dvorů, z pasáží, to, co my možná ani netušíme, kolik jich je a těch průchodů.
3: Určitě hodně. A docela dobře to stavěli naši předkové, protože ty domy mají takové mezi dvorky, jako, jo, že prostě je ta skupina domů a uvnitř je vždycky nějaká zeleň a nějaký dvoreček, že na to dbali. Já teda zrovna koukám na střechu pasáže u Nováku, takže tam neslyším ani tramvaj, ani auto, a koukám na modrý nebe a na střechy.
1: Takže Naďa Konvalinková žije na střeše.
3: Na střeše. Blízko nebe. Blízko nebe.
1: Vážení, jak budeme pokračovat? Signálem telefonním se s námi můžete spojit a říct si, jestli Miloslav Šimek ještě jednou bude pokračovat. Tohle už jsme dokončili, ale můžeme mít i povídku, jak jsem stávkoval. A nebo si dáme anekdoty o blondýnkách. Nabízím já proti a vy si zase vybíráte na telefonu 731 800 900. To je to přímé volání do studia. Volejte a spojte se s námi. Pokud se vám to nepodaří, napište SMSku humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali jako svého vítěze a pošlete na číslo 90 01 04. K tomu samozřejmě čas jedné písničky, necelé 4 minuty, tu s námi bude skupina Krištof a jejich Šňůry. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál, hlasujte, máte tu šanci ještě. Miloslav Šimek nebo anekdoty o blondýnkách jsou ve hře. Telefonní číslo sem do studia k Nadě Konvalinkové dnes 731 800 900. Kdo volá?
2: Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro anekdoty.
3: Děkujeme, píšeme si.
1: A děkujem dalšímu, kdo se dovolal a taky chce hlasovat. Kdo to je?
4: Dobrý den, přátelé, tak vám zdraví ještě jednou Jirka Strunovská, tentokrát do živého vysílání, tak jsem hrozně moc rád. Já ještě zdravím moje sluníčko Naděnku, mám vás hrozně moc rád. Vy se vždycky nabudíte a díky vám má člověk 100%, 200%, dneska 30, takže 30% je lepší náladu, takže já poprosím toho pana Šimka a já vás srdečně moc zdravím a přeju vám hlavně stále zdraví a jste stále tak skvěle naladěná a krásně usměvavá.
3: Děkujeme a opatrujte se.
1: Kdo další?
5: Dobrý den, Míra Plzeň.
1: Ano.
5: Zdravím vás všechny ve studiu.
3: Dobrý den.
5: Zdravím pana Šimka.
1: Dobře, děkujeme. Taky bod pro něj.
5: Na
1: těšíme se zase příště. Ještě někdo? Dobrý den.
6: Tady Anička Hlišnová, vás zdravím všechny a také Naděnku hlavně, protože mám její knížku.
3: Aha.
6: Mám její knížku. A mi je to jedno, co dáte. Oboje je dobré.
1: Ale vy musíte
6: to,
1: někomu dát.
6: Aby to vyšlo. Víte to, aby to vyšlo.
1: Aby to vyšlo.
6: Od vás zdravím.
3: Aby to vyšlo.
1: To je tak jako, já tady s tím kouzle neudělám. Ale ať bych dal bod kamkoliv, tak stejně to vyhraje Miloslav Šimek. Prostě, když to tady vidím součet hlasů. Takže budeme pokračovat tentokrát ukázkou a povídkou, jak jsem stávkoval.
7: Otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci. Proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půli těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku, o co vypaže. Před branou ukázal otec na píchačky blištící se u vchodu a pravil. Přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vyda mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem, továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín.
0: Humoriáda.
1: Stalo se ti někdy, Naďo, jak se říká, že někdy něco stávkuje, jako třeba přístroje, nebo prostě to, co doma zrovna potřebuješ, aby fungovalo, nejde. Stalo se ti něco v poslední době, že to odešlo, bez pozdravu, jak se taky říká?
3: Víš, co mě se spíšlo, to se mi stalo, prostě najednou pračka nešla. Jo, a teď já jsem poprosila Archanděla Michála, že to je ochranář a opravář.
1: Praček?
3: On je opravář taky, technických věcí, ale hlavně je ochranář. Vždycky, když potřebujete ochranu, poprosit Archanděla Michála, on vás obalí svým modrým brněním a prostě jste chráněni. Ale tak jsem tak ho poprosila a volala jsem si ho známýho opraváře. Říkám, prosím vás, je to konec s těmi nejde pračka, jestli byste mohl přijet na opravu. A on říkal, Naděnko, a zkontroloval jste, jestli to nevypadlo ze zásuvky. A říkám, běžím k tomu. Bylo to vypadlý ze zásuvky, takže Archanděl Michal zapracoval a bylo to v pořádku. Dobrý, viď?
1: Ale jak už vědí, na co se zeptat, že jo, těch ženských, ty opraváři. Jako,
3: no.
1: Jako Archanděl Gabriel vnuknul myšlenku.
3: Michal. Gabriel je zdravý.
1: Zdravý. A na toho se taky obracíš?
3: To víš, jo, na všechny. Jo, každý den je nějaký Archanděl.
1: Počkej, to máš doma někde nějaký seznam a když je nějaký problém, tak koukneš, který Archanděl?
3: Ano, ano, mám na každý den je jiný plamen a každý plamen hlídají nebo obstarávají jiní archanděle. Dneska máme bílý plamen, to je čistota.
1: A ten je kde, ten plamen?
3: Obzračnost. Ve vesmíru proudí sem na planetu a čistí.
1: Čistí,
3: jo.
1: Čistí.
3: A tři archanděle mu pomáhají.
1: Jo, takže ráno se vždycky koukneš.
3: Jo,
1: a řekneš, poprosím dneska, je. Dneska se nemusím mít, dneska to bude čistý, dneska bude plamen.
3: To ne. To čistí myšlení hlavně o takový věci, víš. Zlo to tady jako likviduje, dneska to tady opravdu musí pročistit pořádně.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Ještě zbývá čas na nějaké ty ukázky. Teď o téhle rozhoduje Naděja Konvalinková, náš dnešní host v Muriádě. Co?
3: Tak já vím, že se dneska v této době děti potí ve škole při maturitách, tak tady je téma zkoušky ve škole, tak to třeba podá trošku humorně pan Miroslav Donutil.
4: Studie a zkoušky na JAMU. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu-leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku a ten nás potkal před školou a říkal, kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem a říkal, kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No to nevadí, ale uděláme to. No říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle, já nevím co a všecko, a on vždycky do toho udělal jenom. A říkám, ne, pane profesore, vy se ještě vidíte, že v určitých momentech zlomu, dějových zlomů, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal, říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl celý ten citát a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, poblahopřál. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, po mně šel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já mám taky vzpomínku taky na marxismus, leninismus, protože jsem si říkala, jako nejsem naučena, umím jenom jednu otázku dělnický hnutí, půjdu až na příští termín. No ale šla jsem se do školy podívat, hele, a jeden po druhém byl vyhazovaný. A říkala, no tak to zkusím, no náhoda je blbec. Hele, já jsem šla, dali mi dělnický hnutí a dostala jedničku, nikdo se mnou nemluvil.
2: Takže zarovnáno, zahlazeno, tohle si měla. A na to vzpomínají snad všichni, na tyhle ty hodiny právě.
3: Ale náš pan profesor nás učil i v restauraci u Štíky, u Modré Štíky, on byl bezvadný, jako jo.
2: Takže. Takže tam kontrolovat docházku a tak. Naďa Konvalinková vzpomíná na základě vzpomínek Miroslava Ranotila. Mohou být ještě jednou další zkoušky ve škole a vzpomínky na to, anebo scénka těch, kteří tu zněli už v písničkách, ale zvlášť oba. Helena Vondráčková, Jiří Korn, Kapitán a Letuška, ukázka ze show businessu. Můžete si taky vybrat varianta B. 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04 pro rozhodování a spojení s vámi. Tak do toho teď Valdemar Matoška.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Miroslav Nutil nebo Jiří Korn a Helena Vondráčková. Komu dáte hlas po telefonu? Dobrý den, přejeme s Naděj Konvalinkovou.
2: Dobrý den, tady je Jenda Orlického hory.
1: Ano.
2: Já vás zdravím, Patriku, paní Konvalinkovou.
3: Dobrý den.
1: A co vybíráte?
2: Jiří Kukadla.
1: Legendární, ano.
2: A k tomu Archanděl Gabriel, ten zvěstoval paně Marii narození Ježíše a ano. Je patronem zprávařů a těle rozhlas, pošta a to.
3: Ano, ano,
2: vydat. A ten Archanděl Michal, to je velitel nebeských vojsk.
3: Ano, ano.
2: A je na pražském orloji a ukazuje ale blbě tím mečem, protože to předělali, dřív ukazovali, jaký je měsíc a teď to ukazuje někam do vzduchu, že jo?
1: Vy jste v tom taky zběhli. Tak a teď nám řekněte Ačko nebo Bčko.
2: Dáme Korna.
1: Dáte, no
3: děkujem.
1: Nestačí to na vítězství. Ta valná většina hlasů bylo pro to poslechnout si, jak to bylo se zkouškami ve škole. Miroslav Donutil to vyhrál.
4: Někdy to bylo zajímavý. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásný. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář, nebo tak nějak, jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle, tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se to a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z jejím divadla, ať tam chodí a pořád obrací u brusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonil a zpíval mě, peduji lidi do Teliany, peduji lidi na vše stezany. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? Říkám, to je z rádia, já jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, já, mě nic jiného nenapadá. No to jsem o vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie do Arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě ustátnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl ďábel, tenhle profesor. Humoriáda.
1: Ta dnešní byla s Naděj Konvalinkovou a já moc děkuju za návštěvu. Naděj, tak hezké nadýchání se dalších čerstvých šeříků a těšit mě Archanděle ochraňují a zase doporučí návštěvu tady v Humoriáně.
3: Dobře, těším se na vás na všechny příště a užívejte jaro.
1: Mějte se pěkně a zítra tu s námi v Humoriádě bude Martin Zounár, tak nezapomeňte poslouchat, máme i pro vás každý všední den. A pozor, i v ten sváteční 8. května taky vysíláme to třeba s Libuškou Švarmovou. A teď ještě písničky a pak další zprávy a poslouchejte Český rozhlas. Jsme tu s vámi a jsme tu rádi pro vás.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Klášterec nad Ohří plánuje rozšířit projekt Korenci i na místní podnikatele. V přírodní rezervaci Jizerskohorské Bučiny budou sčítače návštěvnosti monitorovat turisty. Senát odmítl sněmovní návrh na snížení záloh pro OSVČ. Zítra čekejte oblačno a přes den přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Klášterci nad Ohří se zatím do pilotního projektu Korenci přihlásilo 973 lidí. Město na něj vyčlenilo 1 000 000 korun. Každý zapojený občan může získat 1 000 korun, pokud stejnou částku doplatí ze svého. Projekt potrvá do konce

0: starostů pro Liberecký kraj.
1: Z těch dat, které ty sčítače poskytnou, tak bude potom vycházet strategie, jak se bude propagovat, což je v případě takhle vysoce chráněného území vždycky složité. Zároveň se to hodně týká i nějaké edukace, jak se chovat v tom území, tak aby ho návštěvníci nepoškodili.
0: Snížení sociálních odvodů pro živnostníky budou muset znovu řešit poslanci. Koaliční návrh na snížení záloh řádově o stovky korun měsíčně zamítli senátoři. Argumentovali například možnými výpadky příjmu důchodového systému v budoucnu. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 pak upozorňoval na dopady právě i pro živnostníky.
2: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
0: Ministr práce Aleš Juchelka z ANO návrh dlouhodobě prosazuje s tím, že má drobným živnostníkům pomoct. Výletní loď MV Hondius zasažená Hantavirem by měla asi za 3 dny zakotvit na Tenerife. Informovalo o tom španělské ministerstvo zdravotnictví. Přibližně 150 lidí na palubě bude moci plavidlo opustit za přísných bezpečnostních podmínek. Nejdřív je vyšetří lékaři a pak budou převezeni do země původu. Rozhodnutí španělského ministerstva kritizuje kvůli bezpečnosti šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo. Podle Světové zdravotnictví organizace zůstává riziko pro veřejné zdraví nízké.
3: Počasí.
0: V noci bude oblačno a místy bude pršet. Ojediněle se budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 9 stupňů Celsia. Počasí na zítra velká oblačnost, po ránu zejména na severu místy srážky. Během dne postupně přehánky nebo déšť a místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Habrani na Mostecku je omezený provoz na silnici 2. třídy číslo 251 a silnice z Nehasic na Žatecku k průmyslové zóně Triangle je uzavřená.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Pohodové odpoledne, přeje Petr Beran. Ano, máme tu Den v kraji, takový malý souhrn toho všeho, co se dnes v kraji zajímavého děje či událo. Mimochodem, zpravodajský souhrn už za chvilku nabídne Petra Vališová. Pak se také podíváme na jeden knihovnický dýchánek a budeme si společně trénovat program na podporu mentální kondice, to se může hodit. Podíváme se do Podbořan, kde řeší problém s chybějícími pediatry a samozřejmě nevynecháme ani sport, tentokrát spíš trošku smutně o teplických fotbalových fanoušcích. A samozřejmě živě i o požáru v Českém Švýcarsku, jak to tam teď aktuálně vypadá. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, takže zůstaňte s námi.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Místo teď prohledávají kriminalisti. Zatím není možné odhadnout výši škody, říká policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
2: Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. Tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
1: Jak se udržet fit i ve vyšším věku pomocí nejen fyzické aktivity, ale i procvičováním mozku, na to se zaměřili v Duchcově. V tamní knihovně kromě trénování paměti nabízejí program na podporu mentální kondice. Na takovou aktivitu se vypravil náš severočeský stopař Robin Rerich.
3: Činnosti a hry jsou zaměřené na soustředění nebo slovní zásobu, takže tu například řeší různé kvízy, rebusy nebo hádanky.
1: V Podbořanech skončili ke konci března 3 dětští lékaři. Město proto nabízí poradnu pro matky s dětmi, kde jim poradí zdravotní sestra. Poradna funguje ve středu dopoledne a ve čtvrtek odpoledne. Konzultace jsou pro místní zdarma a je nutné se objednat předem. Stavbu nového zázemí pro sportovce spustil Klášterec nad Ohří. Dělníci dnes převzali staveniště a začali s demolicí stávající budovy. Město ji nahradí úplně novým objektem. Stavbu za téměř 200 milionů korun včetně DPH zajistí firma Nepro Stavební. Hotovo má být podle starosty Štefana Drozda ze STAN v roce 2028. V sobotu uvede divadlo města Ústí nad Labem premiéru dětské opery Brundibár v terezínské verzi z roku 1943. Inscenace je určena dětem i dospělým. Podle tvůrců podporuje hravost s hlubokým historickým kontextem. Při dnešní generálce na to inscenační tým uvedla Renáta Filipy.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hráli a zpívali Katapulti a já vám přeju pěkné odpoledne z Českého rozhlasu Sever. V našem dni v kraji samozřejmě nemůžeme vynechat požár v Národním parku České Švýcarsko. Hasiči ho pořád ještě dohašují. Připomínám, že se rozhořel v sobotu odpoledne, zasáhl plochu víc než 100 hektarů. No a dneska už se to podařilo snížit na plochu 5 hektarů. Hasiči teď oblast prochází, likvidují ta skrytá ohniska a na místě jsou už i vyšetřovatelé. Podrobnosti má reportérka Daniela Pilařová.
1: Krásná odpoledne.
2: Danielo, už se ví, proč začalo v okolí Renartic u Jitřichovic na Děčínsku hořet?
1: To teď zkoumají hasičtí a policejní vyšetřovatelé. Na místě jsou i psi na vyhledávání urychlovačů hoření. Policie už taky zahájila vyšetřování vzniku požáru, jak říká mluvčí Eliška Kubíčková.
3: Pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
1: Já jsem se na příčinu vzniku požáru ptala taky mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova a ten vyloučil, že by začalo hořet z přirozených příčin, tedy například po úderu blesku. Náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a hasebním zásahem, odhaduje správa parku podle Salova zhruba na 15 až 20 milionů korun.
2: Jaká je teď situace na místě, tedy v okolí Renartic na kopci na Valech, kde hořelo?
1: Hasiči teď spolu se strážci parku prochází terén, hledají skrytá ohniska, pomáhají jim v tom taky drony vybavené termokamerami. Dva takové má správa parku a další mají i hasiči. Podle nejnovějších informací by mohli hasiči předat parku území už možná během zítřka. To by znamenalo, že budou pro návštěvníky otevřené teď neprůchozí trasy. Zavřená ale stále zůstane silnice mezi Renarticemi a Dolní Chřibskou. Mluvčí parku ale zdůraznil, že bude i nadále platit noční zákaz vstupu na chráněné území, tedy od 22. hodiny večerní do 6. ranní. Já ještě dodám, že hasiči s ohněm bojovali 53 hodin, než vyhlásili jeho lokalizaci. Maximální počet nasazených jednotek byl kolem 7 desítek, a to i z jiných krajů a ze vzduchu je náhlo 8 vrtulníků. Dva z nich byly slovenští armádní Black Hawky. Během zásahu ošetřili záchranáři jednoho hasiče kvůli přehřátí, jinak se zatím celý zásah obešel bez zranění. A zvedla se taky vlna solidarity. Obyvatelé okolních obcí, třeba Jitřichovice nebo Hřenska, hasičům vařili a hodně lidí pro ně přinášelo nápoje a nebo nějaké dobroty na sběrná místa, která byla ve Hřensku a v Chřibské.
2: Doplním počet 542 hasičů hasilo. Danielo, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever, den v kraji.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ano, je tu předpověď počasí a budeme mluvit přímo s Janem Hrubým z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak pojďme k tomu, jaká je aktuální situace na severu Čech.
2: Aktuálně máme zvětšenou oblačnost a srážky se nám aktuálně vyskytují zejména ojediněle na západě Ústeckého kraje a taky ve Šluknovském výběžku a na stanicích aktuálně měříme od 19 do 22 stupňů Celsia.
1: Máme tedy docela teplo. Co nás čeká v noci? My už jsme upozorňovali na to v předpovědi, že zítra se ochladí, že přes nás bude procházet studená fronta. Změnila se ta předpověď nějak, nebo tomu tak bude?
2: Předpověď se nezměnila, ale začnu tou nocí. To očekáváme, že by mělo být většinou oblačno a večer může být až zataženo a očekáváme déšť nebo přehánky a zejména večer a v první části noci se mohou vyskytovat i bouřky, ale srážky by měly během noci většinou ubývat a k ránu se mohou vytvořit ojedinělé mlhy a ranní nejnižší teploty od 12 do 9 stupňů Celsia a na Šluknovském výběžku minimální teploty okolo 8 stupňů Celsia a co se týče toho zítřka, tak ráno očekáváme místy zmenšenou oblačnost a jinak bude během dne převládat zvětšená oblačnost a ráno a dopoledne očekáváme zejména na severu a na horách déšť nebo přehánky, ale během dne srážky očekáváme místy i jinde a mohou se objevit i bouřky a zítra bude opravdu chladněji. Očekáváme ty maxima od 15 do 18 stupňů Celsia, ale zejména na severu a v místech, kde by mohl být i trvalější déšť, tak tam jen okolo 12 stupňů Celsia.
1: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuju za předpověď a díky za ní, naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Dvě minuty po půl šesté, přeju vám pěkné odpoledne, máme tu den v našem kraji a máme tu takový souhrn všeho zajímavého. A jedna zajímavá věc tady opravdu je, na to, jak se udržet fit ve vyšším věku, se hodně lidí zaměřuje a pomáhá nejenom nějaká fyzická aktivita, ale i pro cvičování mozku. Takže v Duchcovské knihovně, kromě trénování paměti, nabízí program na podporu mentální kondice. A právě na takovou aktivitu se vypravil náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Knihovnický dýchánek, jak tady v Duchcovské knihovně aktivitě tomu programu říkají, je setkání, při kterém lidé především tedy v tom seniorském věku zábavnou a hravou formou také trénují paměť. To jsou v poslední době oblíbené semináře, ale další činnosti a hry jsou zaměřené na soustředění nebo slovní zásobu, takže tu například řeší různé kvízy, rébusy nebo hádanky, vyplňují testy, hrají hry se slovy, které jsou nejoblíbenější.
2: Robine, je o takový program zájem?
1: Populace stárne a zároveň knihovny částečně přebírají vzdělávací funkci. Podle knihovnice Lucie Nebeské lidé v aktivním věku nemají kvůli pracovnímu vytížení příliš volného času nebo ho tráví jinak a pak se vrací do knihovny později. Programy pro seniory zajímají čím dál víc lidí. Má to taky efekt v tom sociálním kontaktu, seniori totiž pak nezůstávají sami doma a ten společně trávený čas tady pospolu při těch hrách jim pomáhá psychicky.
2: Co ta fyzická činnost, o které jsem mluvil na začátku?
1: Z vlastní zkušenosti v rodině vím, že je možné třeba v 80 letech sjíždět sjezdovku nebo například jako moje mamka skočit s padákem z letadla. Na to je potřeba fyzické zdraví. Stejně jako na to se vydat ven, třeba si ještě zaběhat nebo se jenom projít do parku. Důležitá je ale i jemná motorika. A tak se tady v knihovně lidé scházejí například k háčkování. Kurzy jsou jak pro děti, tak právě pro seniory. A u seniorů pomáhá i propojení té mozkové aktivity s jemnou motorikou, například u psaní. Takže při těch testech odpovědi píšou ručně.
2: Zjistil náš kolega Robin Rerich, severočeský stopař. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: kříže, tak to byl František Nedvěd. Asi vás nepřekvapí informace, nebo možná překvapí naopak, že v Česku nemá pediatra 105 tisíc dětí. Tohle vyplývá z informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. No a ten problém, a to nás určitě nepřekvapí, je hlavně v příhraničních regionech. Tak třeba v Podbořanech na Lounsku, tam skončili v březnu 3 lékaři pro děti. A tak město nabízí poradnu pro matky s dětmi, kde zdravotní sestra radí třeba s kojením, spánkem miminek nebo denním režimem dětí. Poradna funguje ve středu dopoledne a ve čtvrtek odpoledne. Konzultace jsou pro místní zdarma, ale pozor, nutné je objednat se předem.
1: Jo, je to žížela hrozná, hrozný aktivizace.
2: A stylečka
1: na rehabkách, tak tam taky dostává pochvaly a už začíná si podsouvat nožičky pod bříško, že udělá tak jakoby klubíčko, tak už to nebude dlouho a už bude úplně všude.
3: Maminka 7měsíční Evelínky Zuzana Kalová vysvětluje, proč poradnu v Podbořanech vyhledala.
1: Kojila jsem plně nějakých 5,5 měsíce, ale potom vlastně u kontroly paní doktorka vlastně dětská, tak ta byla nešťastná z toho, že dcera nepřibírá. No a bylo to právě v návaznosti na tom, že za prvý už jsem kojila dlouho a za druhý to mlíko už prostě té holčičce nestačilo.
3: Se sestřičkou Ivetou Petrákovou se nacházíme v Podbořanech na městském úřadě, kde má svoji poradnu. S čím sem za vámi lidé mohou do té poradny chodit?
2: Chodí převážně maminky s novorozenci, s problémy s kojením. Můžou přijít i těhotné maminky, které se na kojení chtějí připravit. Potom chodí maminky s tím, jak pečovat vlastně o to miminko. I s většíma dětma, když se potýkají třeba s nějakým onemocněním, které je dlouhodobějšího charakteru, tak se třeba přijdou ujistit, jak doma o to miminko pečovat.
3: A vy jste mi vlastně říkala, že nabízíte lidem i do vysvětlení, když přijdou z ordinace od svého pediatra a nerozumí všemu, tak za vámi také můžou přijít a vy jim to dovysvětlíte.
2: I to je možnost, ale vždycky vycházím z toho, co vlastně ten lékař doporučil a na tom vlastně s tou maminkou stavíme.
3: Podle nezávislého starosty Radka Reindla platí město Petrákové 1000 korun za jednu konzultační hodinu. Zároveň nadále hledají nového pediatra. Z Podbořanska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Náš den v kraji se bude zajímat také o sport, i když vlastně s trochu smutným dovětkem. Jestli fandíte Teplicím ve fotbale, tak určitě moc veselí nejste, protože stále hrozí pád do baráže nebo dokonce přímý sestup do druhé nejvyšší soutěže. V Šance lize totiž fotbalisté Teplic nevyhráli 10krát za sebou. A když se podíváme do kalendáře, tak naposledy vyhráli 7. února po zápase s Karvinou.
1: Od té doby skláři 6krát remizovali a 4krát prohráli.
2: Je to těžký už na hlavu, protože pořád ten týdenní mikrocyklu se na to soustředíme.
1: Řekl záložník Daniel Mareček.
2: Klobouk dolů před realizačním týmem a před klukama, protože makáme, pořád to chceme zlomit, ale pak vždycky v tom zápase spadneme pak do nějaký pasivity a neumíme to už dohrát na těch 1-0, co jsme zvládali na podzim. Teďkon i nějaká schoda okolností s Hradcem, nám to spadne na tyčku, ven pak dostaneme gól a teďkon nám to tam zapadne. I asi to štěstí jde proti nám, díky tomuhle, jak hrajeme.
1: Daniel Mareček narážel na neatraktivní teplickou hru, která přináší minimum šancí i gólů. Do ofenzivy to sklářům drhne. Bylo to podle trenéra Zdenka Frťaly vidět i v neděli proti Slovácku.
3: Není to první utkání, kdy vlastně jsme přestali být aktivní, co se týče kvality, protože ta kvalita už je od rozehrávky, od stoperu a chybí tam prostě větší odvaha si pro ten míč jít do nějakého postupného útoku, protože skoro všechny míče, které od našich stoperů jdou, tak nemají adresáta a tím, že získáte nějakou herní jistotu, tak tohle se nám prostě nedaří. Možná je to v hlavě, možná je to strach o to, že máme ještě pořád nějaký ten odstup od těch barážových, potažmo posledního místa, ale ta odvaha tam asi hraje největší roli.
1: Jedna výhra z 11 jarních zápasů se negativně projevuje na sebevědomí teplických fotbalistů. I Daniel Mareček vnímá, že hráči působí hodně zakřiknutě.
2: Řešíme to vlastně celý to jaro, ale ono to přichází s těma nepovedenýma výsledkama, protože kdyby jsme si tam pomohli, odskočili jsme, tak asi ta hlava se vyklidní a určitě jsme si ověřili i s tím Hradcem, že fotbal hrát umíme.
1: Jenže ani Hradec, ani Slovácko Teplice neporazili a proto je pořád straší možnost sestupu do druhé ligy.
3: Zahráváme si s ohněm, takže určitě nebudeme mít klidní spaní z toho důvodu, že máme náskok 6 nebo 7 bodů.
1: Přiznal trenér Zdenko Frťala. V klidu být jeho svěřenci ještě nemohou.
2: Určitě nemůžeme. Je to prostě vyrovnaný, každý bod je důležitý. Víme, že teď 3 bodama bychom si extrémně pomohli, ale neskládáme zbraně a budeme se soustředit teď na další zápas.
1: V něm nastoupí Teplice v sobotu proti Ostravě a pokud po čtvrtroce vyhrají, definitivně odvrátí hrozbu přímého sestupu a navíc sníží také šance na účast v baráži. Z Teplic David Kalvas, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dalibor Janda zpívá na Českém rozhlasu Sever. Náš den v kraji pomalu, ale jistě končí, ovšem nekončí příliv informací ze severu Čech. Za chvilku, tedy v 6 hodin, už vás totiž čekají další zprávy s Petrou Vališovou. Dozvíte se třeba to, že v Ústecké čtvrti Mojžíř město obnovilo kontroly a stav paneláků se zlepšil. Tak víc informací ve zprávách. No a teď už se loučí Petr Beran a brzy zase naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V ústecké čtvrti Mojžíř město obnovilo kontroly, stav paneláků se zlepšil. Na úpravu náplavky dostal Liberec jednu nabídku. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise. Zítra čekejte oblačno a přes den přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Po zimní přestávce se dnes uskutečnila první kontrola sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem. Byty v panelových domech často vlastní takzvaní obchodníci s chudobou. Město se zaměřuje na kontrolu hygieny a předpisů. Náměstek primátora Michal Mohr za SPD dnes informoval, že se situace za 2 roky od začátku kontrol zlepšila z pohledu dodržování hasičských a stavebních předpisů. Problémoví nájemníci podle strážníků ale zůstávají. Za úpravu své části náplavky Lužické Nisy zaplatí město Liberec 64 milionů korun. Do soutěže se přihlásila jediná firma. Nabídla cenu o 10 milionů korun nižší, než město původně předpokládalo. Práce by měly začít letos v létě. Hotové mají být příští.

0: Pražský hrad o tom informoval na svém webu. Pavel se setká například s prezidentem Alarem Karisem nebo předsedou vlády Kristenem Michalem. Prezidenti také společně zahájí Estonsko-České podnikatelské fórum. Prezidentský pár do Estonska odjíždí 26. května. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty. Rozhodla o tom dnes vláda v Bratislavě. Opatření zavedla v březnu kvůli ropné krizi. Auta s cizí registrační značkou tankovala dráž než ta se slovenskou. Krok kritizovala Evropská komise a označila ho za diskriminační.
1: Rozhodnutí oznámila ministryně hospodářství Denisa Saková.
2: To uznesení se netýká zrušení ropnej krizi, ale týká se zrušení dvojitých cen.
1: V současnosti tankují auta s cizí značkou naftu v přepočtu za asi 46 korun za litr. Částku úřady stanovovaly každý týden na základě průměru v Polsku, Česku a Rakousku. Jenže kvůli poklesu cen v okolních zemích by teď paradoxně mohli zahraniční řidiči tankovat levněji než ti domácí. Ceny pohonných hmot na Slovensku byly v posledních dnech nejvyšší v rámci Vyšegrádské čtyřky. Opozice žádá snížení spotřební daně a DPH. To vláda podle Sakové zatím neplánuje. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Počasí na zítra velká oblačnost a během dne postupně přehánky nebo déšť. Místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Lounsku u Trnovan u Žadce na křižovatce silnice 3. třídy a silnice číslo 225 havarovalo osobní auto a v Krupce na Teplicku je úplná uzavírka ulic Smetanova a u Horní dráhy.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Na Českém rozhlasu Sever dohrála další z písniček, které nestárnou. To byl Pavel Novák a Nádherná láska. Pěkný večer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek. Také už jsou tady večerní písničky na přání, že posloucháte poprvé, neznáte kontakty. Tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu, tak to je 475 212 212. Nebo si o písničku napište, buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, následuje mezerana jeden znak a potom už text vašeho přání. Nebo tady také mám e-mail s adresou zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tady kontakty do písniček na přání a nás už čeká ta první, k ní tady mám jednu SMSku. Prosím, zahrajte Bílou orchidej od Evy a Vaška, paní Jarušce Havránkové, k dnešním narozeninám. Hodně zdraví přeji přátelé z klubu v Benešově nad Pouštnicí a za všechny děkuje Marie, která tu SMS-ku poslala. Také zdravíme, také přejeme všechno nejlepší a teď už ta písnička.

0: Eva Vašek a Bílá orchidej, jsou tady písničky na přání. A já už tady mám nachystaný také ten první telefonát po 18. hodině. A ve vysílání vítám po delší době paní Boženu Zirkova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, vítám vás taky, Mirečku, a všechny posluchače.
0: Děkujeme.
1: A já bych chtěla poslat písničku dneska těm mým kamarádkám. Andělce do Hřivic, Marušce do Chomutova, Božence do Žadce a Haničce do Touchovic.
0: A já jsem
1: a
0: pro.
1: Všem posluchačům a vám přeju krásné májové dny.
0: A vám také.
1: Užijte ve zdraví a pohodě.
0: A ke krásnému a májovému dni nám tady teď bude volat trubky hlas, neboli volá trubky hlas, se to správně jmenuje. Alena Tichá a Jiří Duchoví nám budou zpívat. Mějte se krásně a zase někdy zavolejte.
1: Děkuji, mějte se taky krásně, zase někdy naslyšeno.

0: Tolik tedy hudební vzpomínka a Alena Tichá, Jiří Duchoň a písnička Volá drobky hlas, to nám právě dohrála. Záhy nás čeká také jedna dechovka a také tady mám teď na telefonu také po nějaké době paní Evu z Nového Boru. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jakouže písničku jste tady u mě žádala a já ji nachystal?
1: No, nachystala jste mi písničku Malých hoší z Černovací.
0: Od Budvarky, je to tak?
1: Od Budvarky,
0: tak jsem to nespletl, je to dobré. No a komu zahrajeme tuhle tu další písničku?
1: Takže všem, kdo tyhle ty písničky, dechovky mají rádi a prostě i vám.
0: Děkuju,
1: jo.
0: Děkuju.
1: No, a vašim rodičům, abych nezapomněla, protože každý
0: písnička, říká písnička, rodičům. Písnička je připravená, tak samozřejmě bude ode mě hlavně pro vás a za malý okamžik ji pustím. Tak si ji užijte a mějte
1: děkuju
0: se fajn a naslyšenou.
1: Mějte se naschranou.
2: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever

0: Odvarka, Malý hoši černovlasí, písničky na přání pokračují. Pojďme se také po telefonních linkách teď vypravit do Kostelce nad Labem, protože tam máme věrného posluchače, pana Pavla, a on se dotelefonoval. Já vás vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro. Díky moc za spojení a jsem velmi rád, že to vyšlo v dnešní době tak krátký čase.
0: No třetí pořadí jste teprve u mě, tak je to
1: no,
0: v pořádku.
1: No právě, no. Já jsem čekal, že to bude tak až kolem tří čtvrtí na sedu.
0: No a vyšlo to v půl málem,
1: no,
0: za chviličku.
1: No a vyšlo to perfektně.
0: Tak a komu a jakou písničku povídejte?
1: No tak chtěl bych poslat písničku Božence do Žadce, ona trošku marodí s novama, ale myslím si, že to přejde.
0: Ano.
1: A chtěl bych jí poslat písničku Apertura od Vicky Leandros, písnička ze 70. let a pořád na to občas si vzpomenu.
0: Řecká zpěvačka, ano.
1: Zpěvačky, no.
0: Ano, dokonce a vyhrála Eurovizi v roce 72, tak je 70. let, asi vzpomínám, teď já.
1: No a chtěl bych to poslat i ostatním všem ženám a taky Jarmile Znuslí, no a prostě všem, komu se to líbí, tak abych měli lepší náladu.
0: A samozřejmě písnička je pro vás, abyste měl krásný večer. Tady je Vicky Leandros a zase někdy štěstí, až budete volat. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Písnička, kterou nás potěšil Pavel z Kostelce nad Labem, který vybral Vicky Landros a Pretua. No ale pokračujeme dál, mám tady teď telefonát z Mnichovic po nějaké době. Ve vysílání vítám paní Libuši. Dobrý večer.
1: Já vás taky vítám, Radku, a všechny posluchače, co jsou napřímo, vás Aničko Miroslavy a Janičku Jirkova.
0: Zdravíte, dobře.
1: No a,
0: no a písničku jste vybrala od Jany Chládkové, je to tak?
1: Ano.
0: A jsem šťastná, ano, že tě mám, bráchu, je ten oficiální název. Ano. Vy jste mi jenom naznačila a já hned věděl. Tak písnička i pro vás, ať máte krásný večer.
1: A pro vás taky.
0: Jo, já si to tady pořádně zesílím, děkuju. Tak mějte se krásně a naslyšenou.
1: Vy taky, opatrujte se, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Jana Chládková, jsem šťastná, že tě mám, brácho. To byla další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. A já už tady mám teď na telefonu Štětí a posluchače Pepu, který o sobě tvrdí, že je Pepa Dvojka. Tak zdravím.
1: Jo,
0: dobrý,
1: ano,
0: večer,
1: ano,
0: vítám, vítám.
1: Dobrý večer přeju a posílám to, tu písničku do Mažice, Obrok, Tuháň, Pavličky a všem ostatním, který mě znají, a Pepovi ze Štětiničce.
0: Dobře.
1: A Janičce Kabelkový a její rodině. A jinak je to všechno, protože to by trvalo přes půl hodiny.
0: Prostě Pepa má hodně známých. Tak já prozradím tu písničku, proč jsme ji vybrali spolu. My tady většinou hrajeme písničky z toho západního Německa tehdy, samozřejmě, ale z toho východního už dlouho nic, tak teď spolu zaspomínáme a vlastně posluchači na jednu skupinu z toho východního Německa. Jmenuje se Pudis a já tady našel jejich velký hit z roku 1982, tuší, jmenuje se TV Show. Tak pojďme vzpomínat. Pepo, díky za zavolání a zase někdy. Naslyšenou.
1: Je to pro tebe a pro tvoji rodinu.
0: Děkuju.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: písnička, která nestárne, tak to byla londýnská skupina Culture Club a z roku 1982 jejich velký hit Do You Really Want to Hurt Me. No ale písničky na přání pokračují. Já už tady mám teď na telefonu také posluchače Štěpána, který se mi svěřil, že zvolá z Mikulášovic. Tak já vás vítám ve vysílání. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy nejenom, že jste mi svěřil, že voláte z Mikulášovic, ale že znáte také osobně toho následujícího interpreta, kterého teď pustíme. Je to tak?
1: Je to tak. Znám, ano, Jaromíra Méra, Štejsou Mirek, zkráceně samozřejmě, jako tohle. Znal jsem i jeho manželku, Evu Hillerovou a Gota taky normálně. Taky.
0: To je pěkné, ano.
1: Ten život, víte, ten život byl takový strašně jako zajímavý. No,
0: ano, jako ano. To jsem rád, že se vám to povedlo, to do telefonování sem k nám.
1: Ano, trvalo mi to chvíli, ale
0: no, povedlo se to.
1: Vytrvalo. Přináší ovoce a rád bych prostě tomu Mirkovi normálně nechal zahrát písničku k těm jeho narozeninám, já to nestih, jako prostě to. Slyšel jsem různý proslovy prostě ve vašem rádiu k němu, teda oslavný, že jo, samozřejmě jako všechno nejlepší, takže mu přeju k těm narozeninám. No a vzpomínám prostě na ta léta. Sice někdo na to nespomíná rád na 50. a 60. léta, ale my jsme to strávili spolu.
0: Dobře, tak to, ty narozeniny loňské červencové jste nestih, ale teď vlastně přejete dopředu k tomu 22. červenci. Tak písnička je nachystaná, ať se hezky poslouchá a samozřejmě i od nás všechno nejdaké dopředu a zase někdy zavolejte, jo? Mějte se hezky.
1: Samozřejmě ostatním posluchačům mi věnuju taky.
0: Dobře, děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký podvečer a naslyšenou, děkuju.

Niedermayer, dům u vycházejícího slunce a pomalu jsme ve finále. Já tady mám nachystanou ještě alespoň jednu SMSku s tímto textem. Prosím, zahrajte skupinu OMD, třeba Walking on the Milky Way. Vám ve studiu děkuji Azuritek z práce, tak Azuritkovi do práce. No a jak už jsem naznačil, písničky na přání za moment skončí, ale nebojte, další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer, zítra se v tomto čase těším na slyšenou a teď už si hrajeme. Tady je skupina OMD a Walking on the Milky Way. Na slyšenou.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Českém Švýcarsku pokračuje pátým dnem likvidace požáru. Hasí se už jen ze země. V Novém Boru zloděj ukradl přes 170 kg těžké betonové lavičky. V dubnu inflace meziročně stoupla o 2,5%. Zítra čekejte oblačno a přes den přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. U požáru v Národním parku České Švýcarsko stále zasahují víc než 300 hasičů. Hasí už jen ze země. Z původních 100 hektarů se jim oheň podařilo dostat na 5. Policie začala požár vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
2: Požářiště prohledávají také policisté se psy cvičenými na vyhledávání urychlovačů hoření, které by potvrdili, že někdo založil oheň úmyslně.
3: Zašlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování.
2: Řekla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
3: Dosud není známa výše způsobené škody.
2: Správa parku odhaduje, že náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a hasebním zásahem, se vyšplhají na 15 až 20 milionů korun. Pokračuje mluvčí parku Tomáš Salov.
4: Spolehlivě můžeme vyloučit přirozené příčiny vzniku požáru. Přirozenou příčinou by byl zásah bleskem.
2: Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V uplynulých dnech ukradl neznámý pachatel u cyklostezky z Nového Boru na Radvanec na Českolipsku 2 betonové lavičky. Na místě zůstaly jen betonové sloupky. Informovalo o tom město na svém webu. Krádež radnice nahlásila policii. Škoda přesáhla 12 000 korun.
5: Podél cyklostezky zmizely 2 betonové lavičky v dekoru imitace dřeva. Každý

0: přes střední Čechy až na východ. Bouřky může doprovázet přívalový déšť nebo nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Během noci budou postupně od jihu slábnout. Naopak pro Moravu a Slezsko až do odvolání platí kvůli suchu výstraha před vznikem požáru. V dubnu zrychlilo zdražování. Ceny meziročně vzrostly o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíce zdražily pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra velká oblačnost a během dne postupně déšť. Místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Litoměřicích jsou uzavřené části ulic Nerudova, Kořenského, Nezvalova a Revoluční. A v Chomutově je uzavřená ulice Boženy Němcové. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Píše nám naše věrná posluchačka Olga. Poslouchám velmi často vaše vysílání. Drobný podnět pro něj. Nevím, zda paní Dagmar Magincová někdy vysvětlovala, co to znamená mít pré. Narazili jsme na to s dcerou, že když není doma, vnučky mají pré. Ale jak to vzniklo? No já myslím, že pro vás není problém to vyhledat. Vyhledala jste.
2: Samozřejmě a moc zdravím paní Olgu, děkuju, že nás poslouchá, respektive rozhlas, že poslouchá. No a mít pré, to je takové sousloví ustálené spojení, které vzniklo z toho rčení známého, kde nejsou tedy ti a maminka, ale kocour a myši. No a já jsem zjistila, že dříve, jednak, že se tohle pořekadlo používalo už ve středověku, protože bylo trošku inspirováno latinským středověkým pořekadlem, ale hlavně, že v těch našich středověkých verzích to mělo podobu, kdež není kočky, tu myši vévodí. Takže to bylo trošku obecnější, řekla bych, že nešlo jenom o tu chvíli, kdy máme volnost a jsme bez dozoru, ale tak obecně, kde je myším dobře.
1: No a teď to samotné slovo pré, to jsme převzali z němčiny. Mně se líbí, že se píše das pré, PR a přehlasované A, to je moc hezké německé slovo. Takže vysvětleme.
2: Jsou dvě teorie, tedy jedna jasná. Teorie je, že jsme to vzali z němčiny, ale jak to fungovalo v té němčině? Tam totiž prý jednak bylo rčení nebo sousloví das pré haben, tedy mít pré, to též, co máme my. A potom tam byla karetní hláška das pré, která znamenala, že kdo má das pré, tak má přednost v té karetní hře. No a jestli jsme si vzali karetní hlášku nebo snad úsloví frazem, není jasné.
1: No s tou němčinou jsem ale nemusel mít pravdu.
2: Jak se to vezme? Totiž úplně původně to všechno je z latiny, ale ta karetní hláška německá, ta je zase z francouzštiny.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti. Zlínský kraj vyhlásil kvůli velkému suchu mimořádná opatření. A počasí zítra převážně oblačno, zpočátku jen ojediněle, později místy přehánky, maxima na západě kolem 17, na východě republiky kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Místo teď prohledávají kriminalisté. Zatím není možné ale odhadnout výši škody, upřesní policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
2: Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
0: V Národním parku České Švýcarsko začalo hořet v sobotu. Hasiči dostali oheň pod kontrolu v pondělí večer. A zatímco v Čechách často prší, na Moravě sucho trvá a Zlínský kraj vyhlásil právě kvůli velkému suchu mimořádná opatření. Nesmí se rozdělávat ohně ve volné přírodě. Omezení platí také pro vlastníky lesů. O vyhlášení opatření požádalo kraj vedení tamního krajského hasičského záchranného sboru. Potvrdil to jeho ředitel Vít Rušar.
3: Ta platnost je na dobu neurčitou, protože budeme vyhodnocovat, sledovat počasí, účinnost tohoto nařízení a všichni vzhlížíme k předpovědím Českého hydrometeorologického úřadu, aby už konečně začalo pršet. V přírodě je opravdu velké sucho.
0: Zájemci mohou ode dneška opět navštívit Hartigovskou zahradu v areálu Pražského hradu. Otevřeli ji po dlouhých 10 letech. Nově bude zdarma přístupná každý rok, a to od března do října. Podle české první dámy Evy Pavlové mohou návštěvníci využívat barokní zahradu například k odpočinku.
4: Jsme se rozhodli, aby byl otevřen další výjimečný prostor, a nejenom rozhodli, ale ta cesta tady je taková přirozená. Tak asi proto, aby lidé mohli přijít na další výjimečná místa. Sport.
0: Celkem 3 čeští tenisté dnes postoupili na prestižním antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Vít Kopřiva vyřadil po vítězství ve 2 setech Maďara Marožána. Kateřina Siňaková porazila Boasonovou z Francie 6-2 a 6-3.

0: stupni. Na Moravě a ve Slezsku bude nad ránem o něco tepleji, tam čekáme minima mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude na západě republiky výrazně chladněji než na východě. Čekáme většinou oblačnost, počátku přehánky ojediněle, během dne od západu místy a ojediněle bouřky. Později večer na jihozápadě ustávání srážek a také ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty většinou mezi 16 a 20 stupni. Na západě Čech bude chladněji, tam budou maxima kolem 14, naopak na Moravě a ve Slezsku bude výrazně tepleji. Maxima tam budou mezi 19 a 23 stupni. Vítr mírný od jihozápadu až západu bude večer slábnout a v Čechách se bude měnit na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Míříme na Moravu, přesněji na jih Moravy, na silnici číslo 52 z Mikulova do Brna. U nádrže Nové Mlýny je přímo na hrázi omezení, jede se kyvadlově, zdržíte se 10 až 15 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
2: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmana Holafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě to už, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem devět, půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi, takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum, bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překvapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše.
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce, která se chystá na zářit.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 147, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě dělal něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádí. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané se na kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmana Holafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohle světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se značí, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, nic takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudovat, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, kdy já jsem měl ten lom, kdy jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej pohle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnic, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malická akademie San Alejandro, a tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř, a potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilním průmyslově, navrhování, co bylo všechno jako textil, a ta celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. V Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava. Jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu? Učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: věk. Říkají to, oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že nic za tím. Říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples srát jako přírodní. A jasně řekni, až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu, lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je, já myslím, že já to mám po mámě, já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala. Byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se z Číny, z tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: Ano, jsem takový.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: pořád.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou, mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini. Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom jsem dělal můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že David jel. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle čerstvě
2: ano,
1: je vaše. Vaše
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
2: oblíká
1: podle vás?
2: Aspoň, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu?
2: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na černo pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
1: Ale říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, vrát pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě ne. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak to je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Šesměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, kterých rádi a nevím jak proč, protože měli se hrát sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí
2: to
1: ještě více
2: jako
1: do země.
2: Monty, normálně ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od lednu. Ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá? Můžu.
0: Já myslím, protože, že můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce slož celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý. Takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největší. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Varsavský náměstí a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Varsavský náměstí a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim, teď datum 25. září
1: na Expo,
0: v Praze na
1: Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: Nebo letňanek, jak se to říká? Na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavě.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít, aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říkli něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Uh-huh. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo, jako, a ty jsou falešní. Ano, právě.
0: Překupníci.
1: Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou, to oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současnit, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
5: Opozice ve sněmovně zablokovala projednávání vládní novely k rozpočtům. Brněnský soud řeší návrh na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově. A počasí v České republice zítra převážně oblačno, zpočátku ojedinělé, později místy přehánky. Maxima na západě republiky kolem 17, na východě až kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanci dnes ani neotevřeli debatu o vládní novele, která upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Poslanecká sněmovna měla předlohu schvalovat ve třetím čtení. Finálně hlasovat o zákonech ale mohou zákonodárci podle jednacího řádu pouze ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Opoziční poslanci obvinují vládu, že se zákonem snaží obcházet dluhová pravidla. Proto si přichystali dlouhé projevy, aby pořad schůze nebyl schválený před 14. hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO označila kritiku opozice za bouři ve sklenici vody.
6: Naše vláda totiž nemá ambici měnit ani deficit veřejných financí v poměru k HDP, ani dluh veřejných financí v poměru k HDP.
5: K vládní novele k rozpočtům by si koalice mohla opět svolat mimořádnou schůzi už na příští týden. Brněnský krajský soud řeší návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu o podobě plaveckého bazénu v Prostějově. Plebiscitu se 12. dubna zúčastnilo málo lidí, takže jeho výsledek není pro město závazný. Upřesní mluvčí města Jana Gáborová.
7: Navrhovatelé se domáhají vyslovení neplatnosti hlasování a jeho opakování v termínu souběžném s volbami do zastupitelstev obcí. Svůj návrh odůvodňují tvrzením o nezákonném ovlivňování průběhu referenda. Magistrát města Prostějova v současnosti připravuje své vyjádření. Jeho stanoviskem bude, že informační kampaň vedená městem byla vyvážená a měla výhradně informativní charakter.
5: Cestovní kancelář ČEDOK zrušila lety na Krétu z letiště v Českých Budějovicích. Organizátor zájezdů zrušil všech 18 plánovaných spojů na řecké letiště Heraklion. Podle mluvčí ČEDOKu Kláry Divíškové je hlavním důvodem nedostatek kapacity pro vzlety a přistání na tomto letišti.
8: Zejména v exponovaných dnech pátek, sobota a neděle. Řecké řízení letového provozu finálně odmítlo požadované časy potvrdit. Zrušení se týká jednoho letu týdně. Klientům jsme nabídli možnost odletět ve stejném termínu z Prahy a zároveň dostávají kompenzaci 500 korun na osobu.
0: Počasí.
5: Čekáme převážně oblačno, v noci tedy a jen ojedinělé přehánky. V Čechách v první půlce noci ještě místy přehánky nebo bouřky, nejnižší teploty v Čechách mezi 12 a 8 stupni. Na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 11.

0: Rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D8 Ústí nad Labem směr Praha pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem na kilometru 24,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Jeďte opatrně, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Na Čundr, jehož cílem je podle Tony Linharta Zlatý údolí, vás pozval pražský Pacifik a otevřel naše dnešní setkání pozlacených písniček. Třeba teď hned vyrazíme s Honzou Vyčítelem do populárního newyorského baru Zlatá Praha.
1: Nikdy jsem nefandil jen našemu dvorku, mám v Plzni kámoše a mám je i v New Yorku. Tam, kde řeka Hudson smívá pěnu dní, zelená paní k tomu svítí pochodní. Nejbližší z těch přátel, kam má paměť sahá, měl 21, pak bar Zlatá Praha a tam začal příběh.

0: mám začít? Začnu takhle tedy. Jednou si tu sednul americký daddy. Když měl šestej kornout, tak najednou vožil. A pak z čisté jasna se dost rozhovořil.
1: Mý jméno je Gladstone, to tu nemá váhu. Chtěl jsem se svým tankem osvobodit Prahu.
0: A když uviděl,

0: datum.
1: May the 7th, 45.
0: Plzeňský se pije, ať je člověk deje. Jestli však chceš vědět, co se světě děje, sedni v zlatý Praze, hned u Subwaye. Měl jsem hodně práce, v baru bylo živo. Říkám, daddy, víš, kde dělají tohle pivo? Tohle pivo krásný, to nedělají v Praze, jen po plzeňským ti takhle čapnou saze. Dej si ještě jedno, kam pak by si chodil, a hned se mu další po barpultu hodil. Celé jiný město obsadil váš oddíl, město jménem Plzeň váš tank osvobodil.

0: začal a tak jsem si říkal, Daddy Váha, náhle ale řekl,
1: shit, to byla Praha. A jen proto jsem k tobě do Golden Prague zašel, že i dnes na mapě bych do města našel.
0: Nenápadně jsem mu ukazoval záda, jen špatnej hostinskej s hostama se hádá. Hospodský cámci, ty nejsou o důvěře, Daddy ten byl rád, že vůbec našel dveře.

0: řece hacnu, z jara praskaj ledy, hned další den zase sedí tu ten dedy. Tak mu spoza pípy ze široka kinu, on vytáhne fotku a říká:
1: Hleď, syno.
0: Ta fotka už ovšem měla větší váhu, tank na ní nes nápis Plzeň zdraví Prahu a ten pozdrav

0: Děvčata z Prahy příliš času, tak pumpují hoši rychle dívčí něhu, dokud stánkem stojí na Smíchovském břehu.
1: Já jsem přijel z misí, co za úkol měla, vyjednat, ať Němci zbalí tanky, děla. Dnes už jen pár vašich slyší na ty fámy, za měsíc, že mohli vidět.

se hrnou, lidi dělají chyby. A tak mě napadlo, co by bylo kdyby. Vyšla tahle mise, při ní šuáry fáry hnout se nemuseli z demarkační čáry. Nechci vám tu říkat, žádná slova zletná, boj v Praze mohl skončit už 7. května. No a 9. na to nám

jak v novém Eldorádu se všichni viděli. Těm smyslům plným hladu dny zvolna míjeli. Muž v sebe zadumaný se rázem rozvířil a celý rok ten lidský

Mi odmítiny, kde padá další tmen a zvoní kovadliny, vzduch sténá rozechvěn a rumpál v čepech skřípe a hlučí robota, tam v údolí se nad poli směs vlaží.

Nezapomenutelný Pepa Šimes, Greenhorny a původně australské Zlaté dny s textem Karla Ulberta, který si před více než 40 lety takhle příjemně prokládal roční stáže v Brisbane. Zlato na nás čeká i v originální nahrávce polozapomenuté folkové trojice Easy Riders. Podle dokumentace sice nahrávce autorské, jenže všichni v ní jistě objevíte silný motiv notoricky známé lidovky Down in the Valley. Skupina Easy Riders 1961, stříbro a zlato, silver and gold.

Vráťa vyskočil z Taxmeny a vlak do Zlatodolu v té docela nejnovější nahrávce z roku 2009. O 9 let dříve přijela Věra Martinová pozvání Romana Horkého a pak s brněnským Kamelotem naspívala do alba Vzpomínka na kamaráda písničku, kterou on zpíval o 5 let dříve. Jmenovala se Zlatá ryba. Dá.

výhradně svého zlatého ranče vás zavedl zkušený zpívající kytarista Vladimír Krbec. Jeho parta Staré sedlo hezkých pár let patřila k velkým propagátorům české country. A zase na chvíli se vypravíme za zlatem do zámoří. Vlakem známým jako Zlatá raketa vyjel poprvé už v roce 1950 Kanaďan Hank Snow.

Nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plánu.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka a Alan Mikušek. Vlastně jakási česká verze čtyř zámořských country es, slavná jako Highwayman a na Romana až nebývale westernově zahalené Zlato, které otevírá sestavu 12 písniček jeho letošního alba Spasitel. A rychle do Ústí nad Labem, kde už se svým Stetsonem čeká Karel Uhlíř, aby vám ukázal Zlatej důl.

Moudré poučení pohrdneš stříbrem, zlata se nedočkáš. Z nejnovější kolekce Romana Horkého Spasitel. Podobné a důvěrně známé rčení Není všechno zlato, co se třpití, vynesl v roce 1986 až na vrchol country žebříčku Texasan Dan Seals.

Tam, kde se třpití zlatý lem nabídl bluegrassový kvintet Písek, zatímco texaská trojka Larry Steve a Rudy Gatlinové vám prozradí, že zlato celé Kalifornie je ukryté na úplně jiných bankovních kontech. Tuhle hráčskou písničku k nám kdysi přivedl Karel Gott pod názvem Dlouhý prout mě stále láká, zatímco hitparádová jednička se jmenovala All the Gold in California.

Bratři Gatlinové a dvojnásobná jednička roku 1979, všechno kalifornské zlato, all the gold in California, na závěr dnešního zlatého country dostavníku. Doufám, že jste při něm všichni příjemně poukřáli a že vám to vydrží i ve zbytku večera, jen co vás Jitka Zelinková naloží do zlatého kočáru. Tak dobrou

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Mějte se moc a moc country.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Senátoři odmítli snížit sociální odvody některým živnostníkům. Některé děti v Bohumíně dostanou letos kvůli opravám školy vysvědčení dříve a počasí zítra převážně oblačno, zpočátku ojediněle, později místy s deštěm. Maxima na západě republiky kolem 17, na východě naopak až kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Výši sociálních odvodů pro živnostníky budou muset opět řešit poslanci. Návrh vládní koalice na jejich snížení řádově o stovky korun měsíčně totiž odmítli senátoři. Argumentovali například možnými výpadky příjmů v českém důchodovém systému.
3: Vládní poslanci si od změn slibovali podporu OSVČ i domácí ekonomiky, jak to v Senátu tlumočil poslanec Patrik Pařil z Hnutí ANO.
4: Chceme peníze raději nechat podnikavým a aktivním lidem, aby je investovali třeba do svého vzdělání, do úspor na důchod, nebo je prostě utratili u jiného živnostníka.
3: Někteří opoziční senátoři ale namítali, že 700 korun měsíčně ušetřených na odvodech by pro živnostníky v budoucnu mohlo znamenat o 1500 korun nižší důchody.
5: Počty jsou to jednoduché, i když neveselé. Dneska sice dostaneme korunu, abychom v budoucnu přišli o dvě. A to mi nepřijde úplně fair obchod.
3: Řekl senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Jeho kolegové pak doplnili, že kvůli změně může stát ročně přijít o víc než 3 miliardy, které by mohl využít na důchody. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Některé děti z Bohumína dostanou kvůli opravám školy vysvědčení letos dříve. Základní školu Československé armády čeká dvouletá rekonstrukce za více než 100 milionů korun, která zahrne nové fasády, zateplení, výměnu oken i rozvodů a také instalaci moderního větrání. Rekonstrukce zasáhne celý školní areál, včetně tělocvičny, jídelny a družiny, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
6: Přes 400 žáků, kteří do zařízení dochází, obdrží vysvědčení už 19. června. Pro děti z prvního stupně bude následující týden v provozu školní družina, která jim zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědu až do oficiálního konce školního roku.
2: Silničáři zahájili letošní jarní úklid odpočívek na dálnici D1. Nově se při něm setkávají s nebezpečným odpadem, jakým jsou například akumulátory. Loni kvůli tomu na skládkách třikrát hořelo. Silničáři loni v celé České republice odvezli z odpočívek přes 2,5 tisíce tun komunálního odpadu. Je to zhruba o 500 tun více než v roce 2020. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
7: Řidiči nebo cestující veřejnost se na odpočívkách zbavují prakticky veškerého odpadu. Objevili jsme stavební suť, staré televizory, počítače nebo i kuriózní věci, jako třeba dřevěnou latrínu nebo funglnovou výřivku, či dokonce uhynulé exotické hady uložené v kartonové krabici. Sport.
2: Hokejový útočník Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. S klubem podepsal roční smlouvu s opcí. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili v pátém čtvrtfinále play-off v nejvyšší soutěže Opavu 87-72. Severočeši tak snížili stav série na 2-3 na zápasy. Šesté utkání se bude hrát v sobotu v Opavě.
0: Počasí.
2: V noci bude většinou oblačno, přehánky ojediněle v Čechách.

0: na Moravě a ve Slezsku mezi 19 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Náchodsku je už opět průjezdná silnice 285 z Nového Města nad Metují do Mezilesí. Zhruba na půli cesty v obci Slavoňov odklízali spadlý sloup. Místo je teď už plně průjezdné. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Buďte vítáni. Dnes tedy nejenom v tom našem imaginárním divadle zvukových vzpomínek, ale tentokrát přináším pozvání na celý večer do Pražské Violy, někdejší poetické vinárny v Praze. Jednou za rok se tu potkávají čtenáři příběhů, zpovídek a knížek Ivana Krause, který ve Viole otevírá nejenom ty knížky, ale taky rodinné vzpomínky zasuté někde v paměti. Tak máte-li chuť a čas? Přijměte naše pozvání.

0: Vidíte, i tahle písnička Milana Drobného s hudbou Milana Kymličky patří svým textem Ivanu Krausovi. A všichni tři zmiňovaní pánové s ní v létě roku 1968 vyhráli první ročník někdejší, dnes už asi pozapomenuté soutěže populárních písní Děčínská kotva. Ostatně bylo to právě v tom horkém létě, na jehož konci Ivan Kraus na dlouhých více jak 20 let odešel za hranice. O tom, jaké měl dětství, směl ve svých povídkách psát jen v exilu. A po svém návratu o tom taky vyprávěl třeba právě na jevišti Pražské Violy.
1: Každý kluk touží mít kolo. I já jsem si ho kdysi přál. Nějakým nedopatřením jsem však místo něho dostal piano. Řekl jsem matce,

0: že jsem si nepřál piano, ale kolo, na kterém bych rád jezdil. Matka pravila, že na kole bych se mohl zranit, kdežto u piana mi úraz nehrozí. Kromě toho mohu na piano hrát, což bych na kole nemohl. Snažil jsem se jí vysvětlit, že bych na kolo určitě nechtěl hrát. Chtěl bych na něm jezdit, což na piáně ani při nejlepší vůli nemohu. Matka ukončila rozhovor s sdělením, že na piano nebudu hrát jen sám. Tak jsem se konečně dozvěděl, že budu mít více sourozenců. I má žena si také kdysi přála kolo. Když jí bylo 11 let, objevilo se před Vánoci v bytě jejich rodičů. Bylo staré a pochroumané. Rodiče dceři oznámili, že ho budou společně opravovat pro sousedovic kluka Pepíka, který ho dostane jako vánoční dárek. Nesmí to však Pepíkovi prozradit. Až kluk kolo uvidí, řeknou mu, že je to vánoční dárek pro Jirku. Celá věc musí zůstat tajemstvím. Dcera pochopila plán rodičů. Klukovi sice trochu záviděla, protože sama žádné kolo neměla, ale slíbila, že tajemství dodrží. Na tomto místě je třeba se zmínit o tom, že příběh se odehrával za války. Poválečné děti by těžko pochopily, proč někdo tajně v kuchyni opravoval staré kolo a přidělával si práci s dárkem pro kluka, který byl cizí. Jenže za války byla pěkná kola zabavena armádou. Proto dcera pomáhala rodičům tajné kolo připravit. Nejprve ho museli celé rozšroubovat, aby ho mohli vyčistit a zbavit rzy. Pak natírali rám a blatníky černou barvou. Nakonec kolo naolejovali, naleštili a uložili do ložnice. Pepík se však o kole, které se objevilo v sousedovic bytě, brzy dozvěděl a chodil ochotně pomáhat, když ze starého kola vznikal vánoční bicykl. Nebyl tak šikovný jako jeho kamarádka, která se naučila pracovat s nářadím od svého šikovného táty, ale alespoň asistoval. Rovnal na podlaze šroubky, podával štětce nebo skelný papír. Pak přišel Štědrý den. V ten den už nesměli děti vstoupit do ložnic, kde byly přichystány stromečky a dárky. Pobíhali proto z bytu do bytu, venku nebo na společných pavlačích. Naďa se těšila na okamžik, až Pepík kolo objeví pod svým stromečkem a úžasné. A doufala, že jí ho někdy půjčí. Když po večeři otevřeli rodiče slavnostně dveře do ložnice, uviděla u stromečku kolo. V první chvíli si myslela, že se utajovaný dárek nepodařilo dopravit k sousedům. Pak jí napadlo, že si Pepík asi pro kolo teprve přijde. V tom se však dostavili sousedé i s Pepíkem, kterému řekli, jak to s kolem je. Přišli, aby spatřili kolo pod stromečkem a aby viděli, jak ta, jíž kolo patří, se bude z nečekaného dárku radovat. Ta, která dárek dostala, hleděla na kolo, které mělo být dárkem pro Pepíka, před nímž bylo nutno tvrdit, že je pro Jirku. Ačkoliv ve skutečnosti mělo být překvapením pro ní. Dívala se na dárek tak dlouho, až jí do očí vyhrkly slzy. Dospělí byli toho večera nesmírně veselí. Přáli si pěkné svátky, připíjeli si a radovali se, že mohou alespoň na chvíli zapomenout na válku. Proto si nikdo z nich slz nevšiml. Pokud je zahlédl, mohl je považovat za slzy radosti z toho náhlého překvapení. Když žena dovyprávěla svůj příběh z dětství, hájil jsem její rodiče. Chtěli ji překvapit. Neměli jinou možnost, než opravit kolo doma. Tu složitou hru si vymysleli jen proto, aby se nedozvěděla, že kolo bude pro ní. Pravila, že to chápe. Přibrečela jenom proto, že ji oklamali. Později přiznala, že tím dárkem ale přece jen hodně získala. Od té doby nesnáším manipulace. A hlavně umím rozebrat a složit kolo.
1: Mohl si napsat velmi tklivou povídku o mně a kole takzvaně po tobě.
0: Jo.
1: No, no který to, viselo v kumbálu.
0: No to bylo hrozný
1: kolo. Tam viselo kolo.
0: A to bylo nejtěžší kolo.
1: No a vždycky, já neměl kolo a říkal jsem, teď máme kolo. Mě říkali, to je po Ivanovi. Jsem říkal, já vím, ale tak by mohlo být po Ivanovi pro Honzu. A vždycky mě řekli, že je problém, protože viselo na zdi na takových drátech. A já každý rok, co jsem byl starší, tak jsem říkal, že bych chtěl se na tom kole svíst, že nemám kolo. A že Ivan měl kolo, jak je vidět, a já ho nemám.
0: No.
1: A podařilo se mi pak přemluvit rodiče, že se to kolo sundá. Já nevěděl, co to je, protože my měli tři věci, které mě zničily dětství. Kolo, draka, koloběžka. Všechny byly ze 37. roku. A když jsme sundavali to kolo, teda já u toho jenom asistoval, tak tam byli dva chlapi, kteří to kolo, když oddělali ty dráty, srazilo k zemi. Pak s tím kolem vyjeli z toho kumbálu, na tom rámu byl takovej jako vlněný povlak. Takový svetřík mělo to kolo, jako to jsem...
0: Ale to nebylo kolo, to byl gulag se šlapkama.
1: No, no, a to v té době už vlastně kolo připomínalo jen vzdáleně.
0: No.
1: Ale já byl šťastný. Mělo debilní brzdu, která už se teda dávno nedělala.
0: No.
1: Taková, že tady se to zmačklo, ono toto. Ale já nevěděl, že to kolo má ještě drobný další nedostatky. Já byl jsem šťastný. Vyšel jsem s ním ven, sedl jsem si na něj, ono mě bylo velký. Ale já jsem říkal, že bude jít pod rámem klidně, to já uměl, na cizích kolech. A naše ulice Kostelní byla z kopce,
0: naštěstí.
1: Tak jsem se poprvé rozjel. To kolo z kopce samovolně zastavilo. Takže nejdřív jsem si myslel, že protože tak dlouho viselo, tak jsme ho s klukama promazali náboje a všecko, já ho rozšlapal z kopce. Přestal jsem šlapat, velmi krátký brzdní dráze jsme stáli. Takže jsem šel říct otci, že to kolo v kopci zastavuje, a otec mi na to řekl, má výborný brzdy. Obdobný výrobek byla koloběžka, kdy děti měli koloběžku, která měla tu podlášku rovnou.
0: No.
1: My z neznámých důvodů měli koloběžku, která byla takhle šikmo jako k těm řidítkům dolů.
0: Možná otec upravil, aby jsme cvičili.
1: Ne, já myslím, že můj prodali se slevou.
0: A, jo.
1: Takže ji udělali v obráceně. Místa by byla takhle, tak byla no, takhle, tady byly řidítka a tady byla brzda vepředu. Vepředu.
0: Jo, jo, jo.
1: A tady bylo takový táhlo. Já ji znám tak detailně, pochopíte proč.
0: Trauma.
1: Tady bylo takový kovový táhlo, že tady se šlapalo a ono brzdilo na zadní kolo.
0: Jo, jo, jo.
1: No a my jsme na tom jezdili s Michalem tak, že já jsem si sedl vepředu, držel jsem se těch řidítek, on stál za mnou a odrážel se tou nohou, co do dneška na ní kulhá. Jeli jsme. No, šlo to do té doby, než jsme tím táhlem zavadili o kámen a ta brzda, což byl takový plechový váleček, mě přichytla v obě varlata úplně precizně na tu stupačku. Takže já jsem ani nevykvik. Já jsem jenom udělal takový... A ten se bál to odtrhnout, tak mě odnes s tou koloběžkou. A třetí věc byl drak, ten byl ze 37. Tam mě bylo divný, když jsme ho z domu nesli tři a měli jsme co dělat. To vypadalo, že tam je pod tím přichystáno pro Krista, pro ukřižování. Ten kříž, ta konstrukce, kdy otec říkal, že to je kvalitní předválečný dřevo. Šli jsme na pláň. A otec nám na tom chtěl ukázat, jak se drak pouští, že ho dáme na provázek, jeden běží, druhý ho drží a když ten nabere rychlost, tak ten ho pustí a drak vyletí. A kolem nás kluci měli takový ty malajce, to jenom šustilo.
0: Jo, jo, jo.
1: To nebyl ani papír, to bylo pápěří. Někteří se koukali dalekohledem do omáje. Měli takhle draka malýho na obloze. Vedle lítali letadla pod těma drakama. A my s bráchou v trenkách spocený
0: otec, s trenérem.
1: A ten řekl, že nám pomůže, že nám udělá startovní čáru nohou. Nám vyril čáru do písku a řekl, tady jeden běží, druhý drží.
0: No, je to jednoduchý.
1: Je to jednoduchý. No. Tak Michal, jakože on bude mistr, že atlet lepší, takže on poběží a já měl držet to ráhno v podstatě a pustit. No tak jsme běželi, se nám síly stačily, já to pustil a to srazilo Michala. Pryč. Tak znova. Jo a otec řekl, pomalu. Pomalý. Tak znova úplně vysílený zase. Otec řekl, ještě pomalejší. No, a když to vypadalo, já jsem byl přesvědčený, že rychlostí to není, ale když už jsme byli úplně zoufalí, tak se tam objevil jeden známý člověk, který měl mopeda. Jsme poprosili, já jsem se toho oschutí ujal, jestli byl tak hodný a mohl by si zapřáhnout našeho dráčka, že bychom si chtěli vyzkoušet jednu teorii našeho otce, jak ten drak lítá. Tak jsme mu zapřáhli toho draka. Ten se sotva rozjel, to měl mopeda stadion, to skoro nejelo. A když se rozjel plnou rychlostí s tím, že my jsme běželi za ním, že ho pustíme, tak jsme ho srazili i s tím mopedem. A otec řekl, že když neumíme pustit draka, že nemá cenu, aby nám pořizoval jinýho. Takže koloběžka, draka, kolo, katas a lyže ještě.
0: No lyže byly hrozné.
1: Ale ty měl otec, já na těch...
0: Lyže to ne.
1: To jsme nesli tři lidi jednu lyži, že? A otec s matkou říkali, že to jsou nejlepší lyže, říkali lepenkový, nebo jak to říkali?
0: To jsem viděl pak v muzeu, to váza.
1: No, no.
0: Tam běhali v první...
1: No to my, když jsme přijeli nahoru, tak se nás všichni prohlíželi.
0: Takže koukal, co to mají na nohou.
1: To nikdo neviděl už řadu let. To, no,
0: my jsme
1: co
0: si mysleli, jak jsme originální, byli jsme muzeální.
1: Vlastně. No, nejen muzeální, ale my měli Kandahar, se to jmenovalo.
0: No to měli ty...
1: Sestra měla takový vázání, že se neuměla odepnout. Neměla dost síly.
0: Se tam nechávala přes víkend.
1: Takže já si jel na lyžařský výcvik, oni říkali, jdi si odstrojit cégru. A ta stála před hotelem v noci a já jí učil, že to si musí tyčkou odtáhnout. Tak ona si to dělala, ale rozbila si tyčku. Protože ta byla bambusová ze 37. To nikdo neměl, bambusový, měli tyčky jak z Vietnamu.
0: Která to byla? Kateřina?
1: Kateřina, no. Ale když si uměla to, tou tyčkou oddělat, tak se zjistilo, že to ráno nedocvakne silou. Takže říkali, jdi si připnout sestru. No a pak jsme měli třeba boty, které byly do těch lyží údajně. A to stačilo jenom v těch botách jít, tak ty hory... Ty lidi na těch horách přestali sledovat cokoliv okolí. Protože to nevypadalo, jako oni hádali, co jdeme dělat.
0: A nemohli to uhodnout.
1: Co vůbec se dalo odhadnout, jakou činnost budeme vyvíjet za chvíli.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že se povídky a fejetonky Ivana Krause zásluhou ctěné firmy Suprafon a taky do velké míry zásluhou Ivanovy ženy Nadi Munzarové natáčejí právě v komorní viole. Smích doma při čtení možná jenom tušený nebo patřící nejbližšímu okolí, tady okamžitě, jak jste ostatně slyšeli, dostává úplně jiný rozměr a navíc čtení jednotlivých povídek hned v zápětí doplňují a rozvíjejí další vzpomínky, na které už se v knize nedostalo nebo nezbylo místo.
2: Do školy chodívala vždycky matka. Byla dokonce členkou několika rodičovských organizací. A taky chodila na schůzky a porady, pomáhala učitelům i rodičům. Čeho bylo zrovna zapotřebí. Ale stávalo se také, že musela jít do školy kvůli někomu z nás. Jednou například protestovala sestra Kateřina proti čemusi tím, že si položila nohy před sebe na lavici a odmítla se chovat jako slušná žákyně přes opětovné povely i prosby třídní učitelky, která dala nakonec do třídy zavolat bratra Jana, aby své mladší sestře domluvil. Jan však nepochodil a tak učitelka zavolala Michaela, který v té době chodil do ještě vyšší třídy, aby to zkusil s Kateřinou on. Ale ani jemu se nepodařilo přivést sestru k rozumu a tak zbyla jediná možnost – matka. To už odmítala Kateřina přistoupit dokonce na podmínky nabízené ředitelem a situace vypadala dost vážně. Teprve matce se podařilo sestru uklidnit. A pokud pamatuji, byl náš otec ve škole jen dvakrát. Jednou musel do gymnázia kvůli mně, když se měl dostat dvojku z mravů. Tenkrát ztratil profesor Fiala nervy a bušil do stolu stehenní kostí, kterou naštípl a nemohli ji už dál nechat kolovat. Téhož profesora hodili o několik let později studenti do jezírka v parku a byl o tom velice zajímavý článek v novinách. Podruhé šel otec do školy proto, že se matka rozhodla, že otce do školy pošle, aby sama stihla jinou schůzku rodičů. Otec měl jít tehdy do školy kvůli bratru Michaelovi a zeptat se na jeho prospěch. Dobrovolně tam otce nedostaneš, řekl Michael matce, když mu řekla o svých plánech. Vymyslela jsem si takový malý trik, řekla matka bratrovi, který už cítil, že dojde k nepříjemnostem. Řekneš otci, že mám jiné dvě schůzky a že do tvé školy musí jít on, protože je to moc důležité. Vysvětlovala. Bratr řekl, že udělá, co po něm matka žádá a bude jakousi morální oporou. Když se otec vrátil domů, vrhla se matka rychle pod květinový stolek, kde se skryla a čekala, co se bude dít. Kde je matka? Ptal se otec. Ve škole, řekl bratr nejistě, couva je zvolna ke květinovému stolku, protože ho matka tahala za nohavici. Bylo to znamení. Bratr pak sdělil otci, že musí jít do školy, protože to matka nestihla. A proč nešla do tvé školy, když je to tak nutné, divil se otec. Bratr se podíval bezradně pod stolek, kde matka ukazovala na hodinky a všelijak přitom gestikulovala. Nestihla by to, řekl. Zabručel otec. A co by se stalo, kdybych do té školy nešel? Bratr se podíval pod stolek. Matka se chytala za hlavu, spínala ruce a dívala se vzhůru. Bratr pochopil a řekl otci, že by z toho bylo boží dopuštění. Otec ještě chvíli bručel a zdráhal se, ale když matka ležící pod květinovým stolečkem neustále na Michaela naléhala, přesvědčoval Michael otce tak dlouho, až se otec sebral a šel. Matka vylezla ze svého úkrytu a stěžovala si, že jí bolí záda. Ale hlavní je, že jsme ho tam dostali, pochvalovala si. Pak šla do školy kvůli Janovi. Když se večer oba vrátili, ptala se hned matka otce, co říkali profesoři. Je výborný, zejména v ručních pracích, řekl otec, kterého zřejmě zjištění potěšilo. V ručních pracích? Divila se matka. Ovšem, v ručních pracích. Prý velmi pěkně vyšel monogram. Monogram? Ano, a prý mu jde dobře i pletení, vysvětloval otec. Matka zavolala bratra. Jak to, že ani nevím, že máte ruční práce? Ptala se Michaela přísně. Ruční práce vůbec nemáme, řekl bratr. Matka se podívala na otce a otec na matku. Dívali se na sebe, jako by se viděli poprvé v životě. Pak se matka vzpamatovala a zeptala se otce velice přísně, kde byl. Ve škole, přiznal otec. Ale v které, ptala se matka, s rukama v bok. Takový veliký dům, hodně oken. Začal otec nejistě. Matku možná napadlo, že otec jen předstíral, že byl ve škole a byl za školou. A začala proto otci klást nepříjemné otázky. Nakonec se zeptala, jak vypadal profesor. Profesor? Podíval se otec. Snad profesorka, ne? Víc už se matka ptát nemusela. Ukázalo se, že otec sice ve škole byl, ale ne v té, v které být měl. Samozřejmě, že se hájil a nechtěl si to dát vymluvit. Dokonce tvrdil, že se k němu hned všichni vyučující sami hlásili a že jim činilo potěšení referovat mu o jeho synovi. Toho pochopitelně potěšilo a tak rád naslouchal a o víc už se nestaral. Vždyť oni ti říkali o někom jiném, zaúpěla matka. Otec pokrčil rameny a pak řekl, že je to jedno. Stejně by si z toho žáka měl vzít příklad, dodal a už se o celé záležitosti nebavil. Od té doby zavládl zase starý pořádek a do školy chodila jen matka. A když někdo z nás navrhl, aby zas pro změnu poslala do školy otce, říkávala, ani mě to nenapadne. Copak jsem zvědavá na prospěch cizích dětí? Já teda, pro mě otec do školy chodil, ale přišel pro mě do vinárny.
3: No jo.
2: V půl druhý v noci, když jsme měli velkou diskotéku na lodi, já měl šťastný večer na každém klíně jinou kamarádku a uprostřed ohromně uvolněné atmosféry se podíval a tam stál v závěsech můj otec s fajfkou. A já jsem jako zcepeně. Děvčatům jsem naznačil, že je přestávka. A šel jsem k němu, říkám, ahoj, pojď dál. A on říkal, že bys si šel spíš ty ven. A já jsem říkal, nebo tak možnost. Se řekl, já budu muset jít. A oni všichni, proč? Do toho vyšel někdo ze záchoda a když šel kolem otce, tak do něj hrknul a řekl takový to sorry, vole. Takže otec udělal, jako kde se to pohybuju. A já jsem teda řekl, že mám tady zajímavou návštěvu a že jdeme něco vyřídit. A vyšli jsme s otcem ven. A když jsme vyšli z té binárny, která byla na lodi, na tu náplavku, byla tma, socialismus, nikde nikdo, tak já říkám, co je jako, nebo co se děje, proč jsi přišel? A on mlčel, jenom šel. A teď já za ním tak začal poskakovat jako takový pinč a říkám, no ne, co se jako děje, nebo já tam kamarády, ještě tam něco jako tak. A on jenom šel a šli jsme nahoru, ale já neměl odvahu se jak si oddělit a vrátit. A došli jsme na stanici tramvaje, ta jezdila dvakrát za noc, že jo. Kde jsme stáli sami dva, byla mlha, foukal vítr, noc a otec pořád měl tu fajfku a já pořád štěbetal, o co jako běží, to můžem vyřídit, abych se mohl třeba vrátit a odfoukal. Ten dým, až přijela tramvaj, plná těch opilců podobných, jako jsem byl já, otec vyklepal ten tabák, vlezli jsme do té tramvaje, ta byla narvaná, tam jsme se sotva vešli a když jsme tam vlezli a zavřeli se ty dveře, tak spustil s nebývalou vervou. Chováš se jako dobytek před všema těma lidmi.
3: Publiku.
2: A já nekři, tady ne.
3: Tady ne.
2: Tady ne. A za cestu domů ze mě udělal úplnou trosku, takže...
4: A víš co, já tohle nevodolám, já, když to říkáš, tam je časový rozdíl let, já sedím v Pardubicích hotelu Grand, už jsem tak za 20 lety a vysvětluju tam všem, co všechno uděláme. Rozbijeme divadlo, převezmeme ho, je mi asi 22, napíšeme sbírky básně, budeme malovat a celý jsem byl takový rozdivočelej. A když jsem byl v nejlepším sotva takřka bez dechu, tak kouknu ke dveřím a tam stál chlap.
3: Klobouk.
4: Tatínek a udělal jenom. Jsem pochopil základy pantomimy, kterou ani Marceau neučil a jenom jsem cítil, jak vlastní silou se beru za flígra a říkám jim, se někdy povíme. A šel jsem, plul jsem tou kavárnou za tím pánem, který měl takhle klobouk, tak jdem.
3: Ano.
4: Jo, co bylo dál, to už je proza, ale no podobný.
3: Ne, a já ještě jsem to zažil ve Zlíně, ohromnej večírek, do svítání. Výborně se nám to opravdu povedlo. Holky byly spokojený, my byli spokojený. A já spím s kolegou hercem, my jsme tam něco natáčeli, v luxusním docela pokoj na ty poměry tehdejší doby. A tak se ještě pochychtáváme, usneme a já nevím, kolem 6. ráno nebo v 7 ráno v nehoráznou ranní dobu zazvoní telefon v tom pokoji. A já ještě v tom rozmaru říkám, možná volá Kačena některá něco asi.
4: Opožděná.
3: Haló, a tam se ozval jenom po dolu. Já tu mám otce. Já dostal a ten kamarád říkal, co tě říká, mám tu otce. Mám tady v hotelu otce. A on řekl jenom, pojď dolů a položil to.
4: No jo.
3: A já jsem běžel dolů úplně a teď jsem se snažil přečet, jsem vyspalý, odpočatý, jsem i cvičil a několikrát jsem se myl i během noci ještě a on tam stál, zase klobouk a dal mi najevo, že jdeme na snídani do restaurace a protože ta restaurace byla první cenová skupina, tak když jsme vcházeli, tak jenom udělal, abych si toho všimnul. Kam jdeme. No a tam už jsem pokračoval v roli zdvořilého syna, který je na exteriéru a včera měl vysilující natáčení a tak. Ale ten respekt, který jak si jsme k němu měli,
4: jo.
3: Ten byl danej. Vlastně on jako nikdy nám neprovedl.
4: On tady neprovedl, ale on měl takovou, já cítím takovou nepostřehnutelnou reakci, kterou jsem u nikoho posléze ani předtím neviděl. Já už byl v takový ty polopubertě a to. A teď tam se roztáhly ty noviny, bylo to Rudý právo, co jiného. A teď on na mě tak koukal, tam jsem seděl já tady on a viděl, že jsem to otočil. Na tu poslední stránku on byl fotbal a sport.
3: No.
4: A on říkal, budeš čist sport? Říkám, no, budu. A co ty stránky předtím? No, to nebudu, ty bolševik, to nebudu a to nebudeš. Ne, to nebudeš. A najednou on jenom jako John Wayne šáh po takový sklenici a mrsknul takhle vodu. Já dostal do obličeje a on říkal, tak se prober. Probral ses? Jdi se učesat. A to bylo tak, ne, on se nezlobil. On nebyl jako...
3: Ne, nezlobil, já jako příklad...
4: Tak jako...
3: Ano, hop, to byl takový hop. Ano, takový, já nemám jako příklad, jak jsem měl premiéru svý první hry z Zelený pták, to byla velmi, velmi avantgardní.
4: Ano.
3: Dělali jsme ji s Jirkou Ornestem ještě před revoluci a jeho jsme samozřejmě pozvali. Maminka nemohla, tak šel jenom Borňák, nevím, jak je to možný. A já jsem měl tam takový dialog s Holubovou v první polovině a jsme uprostřed toho dialogu, otec měl velmi čestnou pozici v jedný z prvních řad uprostřed. A takhle hrajeme a najednou slyším s. Tak jsem se podíval do hlediště a tam stál otec a dělal na mě, že odchází. A mával rukou, že jde pryč a já jsem jenom v tom dialogu s Holubovou tak mávnul ahoj. Pokračoval jsem dál, ale já to vždycky dávám jako příklad. On se zdvořile rozloučil, dal mě najevo, že tohle pro něj není a odešel.
4: No, no.
3: Tak by se měl chovat divadelní kritik každej.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času Ivana Krause chválil za to, jak mistrně dokáže popsat a vypuentovat situace, které asi známe všichni z našich vlastních životů. Jenže, a to je to umění, teprve zkušený a zručný autor dokáže takovou obyčejnou příhodu povznést na literární nebe, nebo aspoň se sklenkou vína, na naše půnebí, kde se ten příběh poválí a rozplyne se vší příchutí do finále, stejně jako to zmíněné dobré víno.
2: Zeptej se, žádá mě žena, když na cestách bloudíme. Činí tak vždy poté, co opatřila a podrobně prostudovala mapy, našla vhodné cesty, opatřila mapy záložkami a barevnými papírky s čísly kilometrů. Také sečetla délky silnic a dělila je průměrnou rychlostí vozu. Potom mě oznámí, jak dlouho bude cesta trvat, kudy pojedeme, která cesta je nejkratší, kde jsou hory a kde nížiny, kde budeme mít slunce a kde nocleh. Po těchto důkladných přípravách se vydáme na cestu a po hodině jízdy zjistíme, že jsme všechny plány, mapy i poznámky zapomněli doma. Potíž je v tom, že se nerad ptám. Zažil jsem až příliš mnoho zklamání v tomto směru. Jednou jsme zabloudili v Kalifornii a žena chtěla, abych se zeptal. Tvrdil jsem, že to není nutné, protože správnou cestu najdeme sami. Byla jiného názoru. Bylo nutné se zeptat. Zastavili jsme u osamělého ranče, kde nějaký muž stříhal trávu. Učinil jsem, oč mě žádala. Muž chvilku přemýšlel a pak se zeptal, jestli chceme jet na sever či na jih. Řekl jsem, že na sever. Proč ne na jih, zeptal se. A začal si mě prohlížet. Řekl jsem, že tam už jsme byli. A přijal vysvětlení a popsal cestu. Pojedete pořád po lema, nejdřív kolem kukuřice, pak přijde louka, pak zase kukuřice, ale už ne tak pěkná jako ta první. Za ní uvidíte malej lesejk, vlastně takový houští, a za ním přijedete na rozcestí a tam se dáte doprava. Chtěl jsem už jít k vozu, ale muž řekl, že nás raději doprovodí na své mašině a nastartoval traktor. Když se objevila jeho žena, zase motor vypnul. Vysvětlili, že jsme cizinci, kteří zabloudili. Farmářka se zeptala, kam chceme jet. Na sever, řekl muž. Proč ne na jih, zeptala se. Muž pokrčil rameny a ukázal na mě. Zřejmě s tím nechtěl mít nic společného. Opakoval jsem, že chceme na sever, a ne na jih. Muž řekl, že nás doprovodí na první rozcestí. Ale jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na to druhé rozcestí. Muž řekl, že jestliže chceme jet na sever, pak musíme jet rozhodně na první rozcestí a pak doprava. Jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na druhé rozcestí a pak doleva. Na to může vzít jet. Muž řekl, že radí špatně a začal vyjmenovávat kukuřičná pole. Farmářka opakovala cestu po něm, ale než se dostala k druhému rozcestí, několik polí nenápadně přidala. Muž vzal klacek a začal cestu kreslit do písku. Nakreslil křižovatku a u ní stromeček. Ženě se kresba nelíbila. Smazala jí botou a nakreslila svůj obrázek. Ten zase smazal muž. To už na sebe křičeli a začali do sebe strkat. Šel jsem ke své ženě. Seděla ve voze a ptala se, co to ti lidi čmárají do písku. Řekl jsem, že to dělají kvůli ní. Začali jsme se přijít a vypočítávat, kdo kdy z nás kde zabloudil a čí to byla vina. Mezitím farmář skočil na svou mašinu a farmářka na motorku. Mávli na nás a jeli před námi. Během jízdy jsme se všichni přeli. Farmář se svou ženou já se svou. Byl to krásný okamžik. Obrovská pole, zelené louky a zářící slunce a potím dva manželské páry, které se hádaly. Žena mi za jízdy řekla, že věří farmářce. Proto pojede tou cestou, kterou ukáže ona. Řekl jsem, že věřím farmáři. Tak bylo jasné, že muži pojedou spolu a ženy také. Očekával jsem, že se každou chvíli objeví ještě jeden manželský pár. Třeba na koních, ale dorazil pouze kovboj v autě. A protože to byl jejich známý farmář s farmářkou, ho zastavili a jeden přes druhého mu líčili, kudy máme jet. Kovboj oba vyslechl. Zapálil si cigaretu a posadil si širák do týla. Pak vyhledal kousek papíru a tušku a začal kreslit cestu. Namaloval několik kukuřičných polí, která se mu docela podařila. Pak louku, která byla trošku odbitá. Nakonec zkusil nakreslit místo, kde jsme stáli. Začal kreslit auto a chtěl se ještě pustit do portrétu farmáře a farmářky a možná by přidal i hezké sluníčko, kdyby se ho farmářka ostře nezeptala, která cesta je správná. Ukázalo se, že kovboj nesouhlasí ani s farmářkou, ani s jejím mužem. Tvrdil, že musíme obě rozcestí minout a jet dál až k jakési odbočce doleva. Farmář s farmářkou se mu vysmáli a oba znovu nakreslili kamínkem svoje cesty. Kovboj si vzal také kamínek a začal malovat nový obrázek hned vedle těch dvou. My jsme toho využili a jeli jsme rychle pryč, protože jsme ty lidi nechtěli rušit. Nedávno jsme mapu opět zapomněli doma. Žena mě poslala k benzinové pumpě, abych tam koupil jinou. Muž, který pumpu obsluhoval, mapy bohužel neměl. Ale řekl mi, že mi přesně sdělí cestu k jiné stanici, kde mapu dostanu. Pojedete rovně, na prvních světlech doleva, pak zas rovně až ke kostelu a tam zahnete doprava. Potom pojedete přes troje světla až k parku, kde zahnete doprava. A pojedete na pátá světla tam doleva a hned první ulice doprava a tou až nakonec k mostu. Tam uhnete doleva, dostanete se k nádraží, nezahnete, protože ta ulice je jednosměrná, a budete pokračovat na náměstí. To musíte v oběd. A pak hned na prvních světlech doleva a nahoru na kopec. Poděkoval jsem mu za podrobnou informaci a chtěl jsem nastoupit do vozu, když mě zarazil a přísně řekl, opakujte to. Zděsil jsem se. Chtěl jsem mu navrhnout, že mu raději řeknu nějakou básničku, kterou umím z dětství. Nebo mu vydělím z hlavy nějaké dlouhé číslo s desetinou čárkou na ošklivém místě, když mě propustí a nebude chtít znovu slyšet ten hrůzný plán cesty. Byl to však velký a silný muž a mě napadlo, že by nebylo vhodné se pokoušet ho provokovat. Pojedeme rovně na prvních světlech doleva. Začal jsem a dbal jsem velice na přednes. Nevím, jak dlouho bych musel pokračovat, kdyby tomu člověku nezazvonil telefon. Nevylučuju, že kdybych se dopustil chyby, musel bych u něho za trest zůstat na výpomoc. Tak dlouho, než by se našel jiný nešťastník, který by se zeptal na cestu zase mě. Když si muž odskočil k telefonu, prchl jsem proto rychle do vozu. Žena hned dupla na plyn a jeli jsme pryč. Kudy? Zeptala se po chvilce. Protože jsem chtěl být nejprve v bezpečí, Říkal se mi nazdař Bůh, jak mě napadlo, kudy má jet. K mému velkému překvapení jsme jeli správně. Vidíš, pravila, já ti pořád říkám, že nejlepší je, když se zeptáš.
3: Ale já chci jenom potvrdit, že zeptej se, je rodinný trauma.
2: Je?
3: Já se odmítám ptát.
2: Taky?
3: Ano.
2: To je krásný.
3: A
2: jedné krve.
3: No, ale nevím, proč to je to nějaká porucha. Zřejmě si připadáme ponížený.
2: Ego je poražený.
3: Něco ne. Ale já jsem to sledoval i na otci, který se taky nechtěl ptát. Kvůli tomu jsme udělali takových 1000 kilometrů navíc. Že vždycky říkal, prosím tě. A mávnu rukou a je, co slunce dáme, co
2: dělej.
3: A tak dále. A pak to, jak se, když už jsem musel zeptat, tak to bylo ještě horší, než když se neptal. A já to s ním párkrát zažil, kdy on přišel třeba k dámě nějaký poměrně elegantně a řekl, Koněvova.
2: To jsem neznal.
3: A já jsem...
2: To by bylo dneska dobrý.
3: Já byl dítě vedle, no jsem byl takový, promiňte. A teď ona, co Koněvova ulice? A ten, nic, jdeme. A když to bylo asi po třetí, zase a ke starému chlapovi, Koněvova, ten cože, nic. Já říkám, ale nemůžeš tati takhle přijít a vyhrknout tu ulici? Tak ty lidi vůbec nevědí, od se tam říká, prosím tě, já se s ním budu seznamovat, představovat. A jestli říká historka, on třeba neví, kde to je ta ulice. Škoda času.
2: Jo,
3: no tak... a já jsem to nějak pochytil, jo, takže jo. Se pamatuju, že jsme jeli autem na zájezd a bloudili jsme v nějakém městě poměrně velkým. A já si v autě takhle sundal to okýnko u chodců a volám na, tam, na pána, který tam stál, říkám, dobrý den, prosím vás, divadlo. A on říká, jako v tomhle městě. Já říkám, ne v Liberci, ale... Takže jsem se vrátil k tomu se neptat. A on je v tom kus strašný výzvy, protože vy pak samozřejmě často nachodíte mnoho kilometrů, ale je v tom kus sebepoznání, sebetrýzně a je to jednoznačně porucha.
2: Jo,
3: ale
2: jo.
3: Když to tady Ivan popisuje, tak to zeptej se, je jedna. A pak je druhá věc, že já jsem nervózní, když se ptá třeba partnerka nebo ta.
2: Jo, jo, jo.
3: Dobrý den, mně už to přijde dlouhý.
2: Jo.
3: Proč se zdravit, nebo informaci, hele. Dobrý den, můžu se jenom, prosím, to je půl hodiny, než ten dotaz položí, ta pak kouká, řekne, cože, a znova.
2: Já si nespomínám, co to bylo za město ve Francii a zeptali jsme se, jestli to bylo Nantes nebo Nanterre, já už nevím. A hned jsem věděl, že Zelená Děnka se chtěla ptát, protože ten venkovan řekl, alor, Nantes, nuže tedy Nantes. A začal mluvit o tom městě. Co tam všecko je, co mají v muzeu. Já jsem šilhal očima, se strkal do ní, říkám, dupni na plyn, jakože nám to ujelo, ne, já se z toho zblázním. A on neustále hovořil a říkal, nuže tak tam a tohle a tadyhle. A pak si tak jako lehnul na to okno. Když byl starší, tak odpočíval vedle mě takhle tady a tady mi to říkal všecko. A mě šla mapa hlavou. A tak se toho nemůžeme zbavit, protože neuróza roste.
3: Ta neuróza se zvětšuje.
2: Je to čím dál tím.
3: Určitě to jde od otce. Na tom to bylo vidět.
2: Jsme zdědili aspoň něco. No.
3: Jsme zdědili.
1: Začínali jsme Děčínskou kotvou a tak se tam i rozloučíme. Asi nejznámější melodií, která ten hudební festival proslavila. A nebojte se, jestli vám ve Společnosti bratří Krausových bylo dobře, neloučíme se s nimi určitě nadlouho, tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou. To vám a to si přejí autor dnešního divadla Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát je středečně čtvrteční, právě otevírá, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným pozdně večerním hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou celé 2 hodiny, tak jako vždy vyhrazené pro to, abychom se potkali, abychom mohli popovídat a abychom si také poslechli společně nějakou prima muziku, která určitě přispěje k vašemu pozdně večernímu odpočinku. No a o čem to dnes bude? Ráda prozradím. Na vaše e-mailová přání nás čeká toto téma. Mění se věkem osobnost člověka? Změnila se vám nebo vašim blízkým s věkem povaha? Nebo se spíše jen zvýraznili a prohloubili některé vlastnosti? Stane se z bouřliváka ke konci života rozvážný klidný chlapík? Ze symetriky tichá hodná paní? Nebo naopak z milé slečny třeba ježibaba, která trápí celou rodinu? To, zda se s léty mění povaha, je téma, které zajímá i čím dál tím více vědců. Třeba výzkumníci z univerzity v Edinburgu zjistili, že mezi dospíváním a stářím nastanou v lidské duši obrovské změny, že náporu věku odolávají jen 2 vlastnosti, a to svědomitost a temperament. Je velice zajímavé zkoumat, proč jsou někteří lidé s přibývajícími roky moudřejší a jiní spíše naopak. Zkrátka, jaké změny věk přináší. Tak uvidíme, z jakého úhlu pohledu se tohoto tématu chopíte, jestli to bude na základě vašich osobních zkušeností a vaší osobnosti, anebo vašich třeba blízkých, tak jak je vidíte, nebo vašich přátel, tak jak je vnímáte. Zkrátka telefonka nám do noční linky i dnes 731 800 900. Máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka, to je náš webový odkaz, a máme i e-mail s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak tolik na úvod. No a právě začínáme. Krásný pozdní večer ještě jednou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a písnička Oheň, voda, vítr, tak tolik na úvod středečně čtvrteční noční linky a teď už můžeme přivítat první vzácnou návštěvu. Prvním vzácným hostem je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný pozdní večer přeju.
1: Já přeju všem taky. Hezký pozdní večer, hlavně teda deštivej, nevím jak kde, ale tady je bouřka.
0: Tady taky bouřkuje, tak uvidíme, jak to dopadne s přívalem vody.
1: No, ale to nám nemůže vzít náladu a hlavně vzpomínání, že jo?
0: Ano, ano, ano.
1: Tak, no, hele, to je krásný téma. Já jsem například byla ráno u lékařky kvůli nějakému problému současnému.
0: Ano.
1: A ona mi říká, vy tak dobře vypadáte. Já jsem říká, no, ještě to řekněte mýmu tělu. No, takže takovýhle ty, když někdo říká v 60, já se cítím na 20 a to, tak já se musím jenom usmívat, protože i ten mozek je ve 20 úplně jiný, než ve 40, než v 60, než ve 80. Mění se vkus, to, co mě... Já jsem si třeba pořizovala počítač někdy v roce 2005-2006, protože jsem u známých se k tomu dostala a tam byly úžasné hry na tom počítači. Já jsem říkala, ježišmarja, aspoň se nebudu nudit.
0: To chci taky.
1: Tak jsem si sehnala nějaký z druhý roky. No jo, ale než jsem se k tomu dostala, jo, tak uteklo několik let, co jsem na tom hrála tu hru. A když jsem teda ten počítač konečně měla, tak jsem zjistila, že už mě ty hry nebaví. Že už tím nemám, no, už nemám ten postřeh, jo, co se mi na tom bylo. Už mě prostě jako nebaví ani moc přemýšlet. Takže prostě stačí pár let a člověk je někde úplně jinde.
0: No jo.
1: A ať se to týká hudby, ať se to týká třeba čtení, literatury, nebo jenom zábavy třeba mezi známejma, tak je člověk opravdu, já bych řekla, že z začátku je to po těch 10, možná 20 letech a pak už se to mění, tak po těch 10. Hele, země je stará symetrika. Jo, nevrlá bába. No, ačkoliv pořád některý lidi tvrdí, že jsem hrozně sympatická.
0: Jo.
1: Ale já jsem někdy protivná i sama sobě. A je to, jak zdravotní problémy, jak začínají, že jo, tohle nemůžeš, tadyhle na to si nespomeneš, jo. A takový jsme vyrovnanější a když by nám bylo jako 20 a měli jsme mít ten rozum, což spousta lidí říká, já jsem si to dřív říkala taky, jo, kdyby mě dneska bylo 20 a věděla jsem tohle a tohle, no tak by mi nebylo 20. Že ve 20 se člověk cítí nesmrtelný, že jo, úžasný, všechno je před ním. Ve 40 už koukáš, aby byly zdraví hlavně tvoje děti.
0: No jo.
1: Jo. A v 60 už začneš běhat po doktorech. Takže se to prostě hrozně mění a myslím, že s tím se mění trošku i ten charakter. Jo, z toho bláznivýho nebo nevinnýho ze začátku, tak potom prožije člověk takový ty nejlepší leta, jak tomu říkají, kdy si připadáš zralá a ještě pořád vidíš před sebou, že jo, dlouhou dobu,
0: ale už
1: máš nějaké zkušenosti, takže už tě, já nevím, nevyvede z míry to, co, když ti bylo třeba těch 18, tak už víš, že život je trošku jiný. No v 50 už víš, že něco nedoženeš, tak jsi trošku otrávená, protože ta příležitost už nebude, ale ještě pořád je to dobrý, ještě pořád máš chuť se bavit a to. No a říkám, od 60 začneš už potom pomaloučku po těch doktorech, takže už tohle nemůžeš a jsi otrávená, že to nemůžeš. Já to teda beru podle sebe. I podle některých svých
0: známých. Ano, tak to má

0: Aby, tak o tom také bude dnešní povídání na základě našich zkušeností, jak to je.
1: No, mně těch 80 je to prostě znát, jo. Mám magický hlas třeba, já se můžu bavit a srandičky a všechno, ale za hodiny už jsem unavená. Přijedou za mnou děti, to za 2 hodiny už toho mám plný zuby, už si musím lehnout, musím odpočívat, když to ve 40 jsem to tady chtěla mít všechno a čím víc lidí, tak tím to bylo lepší. Jo, takže mění se životní styl, mění se to jak s ohledem na zdraví, tak i s ohledem na to, že už spousta věcí jde mimo tebe. Já už nekoukám na seriály, třeba co jsou takový ty kamarádi a tohle to o těch mladých lidech. Mně už to dneska nic neříká. Nemůžu vžít, protože už mě to nebude. Jo. A máš už teď zkušenosti a co jsi si nabrala, jak dobrý, tak špatný. Takže jako myslet si, že někdo pořád mladý duchem, no tak ve snu. Teda. No,
0: dobře. Tak, tolik na úvod toho našeho tématu, jestli se s věkem mění osobnost člověka, či nemění, anebo jak Helča odpoděbrat. Já moc děkuju, Helčo, jinak samozřejmě přeju krásné jarní dny, hodně zdraví, hodně pohody a děkuju moc krát za první návštěvu.
1: Papa.
0: Hezký taky, večer. Ahoj. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik Václav Neckář právě dospívává, jinak máme téměř 16 minut po 23. hodině a můžeme pozdravit Standu z Mostu. Ovšem toho času už v rybářském příbytku v přírodě. Stando, krásný večer přeju.
1: Já tobě taky přijítě a všem posluchačům, protože tady prší akorát.
0: No, prší, ale... prší a ono to vypadá, že na mnoha místech teda v Čechách začalo pršet. Takže zahrádkáři a ostatní, kteří toužili po vodě, tak se radujou určitě.
1: Určitě. Ono to zlata příroda potřebuje.
0: Protože na mnoha místech prý bylo hodně, hodně a je pořád ještě hodně sucho, tak snad se to trochu vylepší.
1: Včera tady pršelo celou noc a ráno si nepoznal, že by pršelo.
0: Jo, všechno se to nacůclo, nasálo. Tak Stando, podle tebe a podle tvých zkušeností, mění se s věkem osobnost člověka, některé jeho vlastnosti, že některé zmizí, jiné se prohloubí? Jaké jsou tvoje zkušenosti, ať už od sebe samotného, anebo od tvých blízkých kamarádů a tak?
1: No tak já jsem byl do 20 gauné první třídy.
0: Jo.
1: Pak jsem se oženil. A vyprd jsem se na všechny kamarády a rodina byla pro mě všechno.
0: Jo.
1: A prakticky do 61 roky manželka žila, bylo úplně všechno v sejku. No a pak se na mě vypadly děti, když to řeknu takhle.
0: Jo.
1: No tak jsem se uzavřel do sebe, jsem mladý kluk a jsem na rybách.
0: No krása. A máš pocit, že člověk se s věkem třeba právě uzavírá do sebe víc, že už není tak otevřený, přátelský vůči mnohým?
1: Jo, jako tady mám, za mnou chodí kluci, který je 30, 28, i 60 a prostě úplná pohoda, nevím, jako no tak. To se stalo, tak jsem to poslal někam všechno, ty své rafcové z těho, který jsem zastral.
0: Jo.
1: No, jsem na rybách a jsem šťastný člověk a úplně boha. Já se musím podívat, jestli ta moje doktorka ještě vůbec, já tam 20 let nebyl.
0: No tak, aspoň ty preventivní kontroly by to chtělo občas, co, jak se říká?
1: Jako na prevenci, jako na tu cukrovku chodím, to mi uřízli kus nohy, víš, takže...
0: Jo.
1: Mám takový čertovský, jako, že můžu dělat čerta z povolání. No tak, ale mě to nevadí, chodím normálně, aspoň každý říká...
0: Tak to je no, dobře.
1: Je to úplně bomba tady na těch rybách, no.
0: Takže vlastně duší stále mlád, protože tě to stále baví.
1: Úplně,
0: tahle
1: úplně,
0: tvoje vášeň.
1: No a holky sem chodí taky pěkný za mnou i jako kamarádu z manželky, jo.
0: Tak, jo. Tak,
1: to se jich verčí a 70 je dělat za čerta, jo. Tak. Chtěl bych ještě aspoň chvilku tady být, no.
0: No určitě, samozřejmě.
1: Neříkám, že to bude nebo nebude, ale pokud jsem tady, tak žiju prostě na plný pecky. No.
0: Tak to je dobře, to jsem ráda, že se daří. No a jak se daří na rybách?
1: Docela to jde, no. Amuři, kapříci, takový to těch 60. Mám jedno 80. No. To bývá úplně, oni jsem měl 50 už tady v tu dobu.
0: Jo. Tak se ještě neprobudili, to... říkáš jarně, ne, jo?
1: Nevím, oni jsou mezi těma stromama, tady takový kus jako půlka rybníka, že tam jsou stromy a nemáš na ně šanci. Ale mám lodičku, je to zavezu a než ta lodička se vrátí, jak už je záběr zase, no. A je zase takový ty smudlové, no. Když jsme byli za ně šťastní a dneska už do toho pomalu, ne, řeknu, že kopeme, ale prostě pouštíme to. Jsou tady lidi, kteří berou všechno, to by si se divil. Z rybařiny se stala masařina.
0: Jo.
1: Prostě. No, takže zaplatí 1600 korun nebo kolik a musí to využít a domů a Vietnamcům a všem, no. Je to hrozný, no, když na to musíš koukat a už vidíš, co se děje.
0: Jo, takže zkrátka i rybaření musí být se ctí, jak se říká, jako každé řemeslo, každá vášeň.
1: Na červenou nakřižovat to, ne? No, jsou pravidla.
0: Ano, to je pravda. Pravidla jsou o to, aby se dodržovala. Ano, ne porušovala, jak se říká.
1: No.
0: Dobře.
1: Já bych chtěl pozvat ještě Židlochovice, paní doktorku,
0: Ano.
1: Ano. taxikáře, paní Danu a všechny prostě dokola, žijeme, neberte si běh, věk je jenom číslo.
0: Dobře.
1: A raket nemá kapci.
0: Důležitý vzkaz, Stando, děkuji moc krát, jinak přeju krásné dny v přírodě. A budu se těšit zase příště. Děkuji za návštěvu. Ahoj, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Iveta Bartošová a její písnička jménem Nekonečná. A teď už je tady na telefonu František ze Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, a posluchači Lepší linky.
0: Děkuji moc krát, taky vás zdravím a přeju krásný odpočinkový večer. Tak Františku, podle vás, mění se s věkem osobnost člověka? Přece jenom je to znát, že člověk se posunul nějak tak jakoby v čase a ve svém věku.
1: No, paní Tučko, já vám to řeknu, jak to bylo třeba u nás, jo?
0: Mm-hmm.
1: Náš teďka, to by byl bouřlivák, jo?
0: Jo.
1: Ten by byl bouřlivák, která tomu nikdo nesměl přijít do cesty, jo?
0: Mm-hmm.
1: Ale na starý kolena se dokonce i rozplakal, jo?
0: Mm-hmm. Začal být lítostivý, jakoby, jo?
1: Byl takové lítostivé, no? Všechno ten stek takové toho nejak pominulo, přešlo
0: mm-hmm.
1: A říkám, rozplakal si, no.
0: Hmm.
1: U nás, jako my děcka už jako jsme vždycky z něho měli strach, jo.
0: Hmm.
1: A tak jsem si vždycky říkal, až budu jedno dospělé velké, tak už takové nikdy nebudu, jak teďka, jo.
0: Hmm.
1: No, asi se to tak stalo, jo. Já teda takové steklou nesu, jo. Samozřejmě, nic bych si taky nechal být,
0: jo.
1: Ale ty podmínky k životu už máme jiný, jak měl taťka, jo? Taťka byl sirotek, oni teda ty děcka odměleče sestry, že?
0: Uh-huh.
1: A siroci neměli taťky a ta mamička s nima měla prostě strašný, takový prostě těžký život, jo?
0: Uh-huh.
1: No. A já teda říkám, ale takhle to chci říct, když jsem se třeba měl manželku, tak manželce vždycky někdo nakukává, neber si ho, on bude jak tata, on bude jak Franta, šoríček,
0: jo. Jo, jo, jo, jo.
1: No, nakonec si mi manželka vzala a já si myslím, že jsem takovej nikdy nebyl, jak byl otec, jo.
0: Hmm.
1: Samozřejmě, nechal bych si taky nic líbit, jo, ale tak, jak on to měl, to teda, tak to z nás děcek nikdo takový nebyl.
0: Jo, jako že byste byli prchliví nebo vsteklouni nějaký, to ne.
1: No, takže takhle, samozřejmě známe tady lidi, kteří jako, jak je byl taťka, takový to kluci, jo, to vždycky říkáme, oni jsou potatoví takový stekloni, jo, tady takový nějací kamarádi, jo.
0: Mm-hmm.
1: To se vždycky jako pozná v té hospodě, že taťka jich prostě řádívá, nebo tak, a oni jsou to stejný, jo,
0: mm-hmm.
1: kluci, no, jo. No. Takže takhle, no, určitě se to mění, člověk by dělal takové měkčí, že přemýšlí už, jako já třeba, že jo,
0: mm-hmm.
1: jsem tam už přemýšlivý, už tam chtěli 80 roku, bude teďko, no tak napadá, co vás napadá, no, ještě jak dlouho, že jo.
0: Tak, jo, co člověk zvládne, nezvládne a tak, no.
1: No, ale... Ne, prostě nesmí člověk na tom přemýšlet, no, na tom koncu života a prostě a tak, no.
0: Hmm.
1: Tak já si myslím, že hodně lidí bývá takové trošku, že býváme takový měkčí, jako trošku, no, to víte, no, co nám zbývá, že jo, tak co máme, no,
0: jo.
1: Jinak, a i ti moji sourozenci, jo, to tam trošku v některých je takový to, o co to, ta nálada taková v některých náš taková zakotvená trošičku, jo?
0: Ano, ano.
1: Ale dokážeme to krotit.
0: Jo, že si to tak nějak uvědomujete, že tohle to jste nechtěli, to, co jste viděli jako děti.
1: No.
0: Hm.
1: Náš taťka by třeba nikdy dneska neobstál s toho jeho povahou, jo? Na dědine se to vždycky rvalo, když něco vyřizovalo, žádný souzení, nebo že by něco obec řešil. A tam se to porvalo, pomůžit si, jo. A to já si tak nedovedu prostě taky představit, že bych takhle řešil problémy, jo.
0: Jo, rozumím, a, rozumím.
1: Takže si myslím, že proti otcovi jsme úplně teda měkký povahy.
0: Beránci.
1: No, protože to je další možnost pochytat něco po mamince, že?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tak myslím si, že ty naše povahy jsou trošku po mamince, jo.
0: Že se to tam nakombinovalo všechno.
1: No, to takže, tak vždycky ona říkala děti, aby jsme se snášeli s lidima, nehádali se, jo, a tak spíš její vzkaz takhle dodržujeme, jo.
0: Ano, ano.
1: Nehádat se a vycházet s lidima a takhle, no, že, co bych tomu ještě víc řekl, jo.
0: Dobře, stačí. No. Tak Františku, moc vám taky děkuju a přeju samozřejmě krásný večer a děkuju za návštěvu, jo.
1: Ano, a já bych poděkoval ještě panu Standovi Rybářovi za pozdravování Židlochovice.
0: Jo.
1: Dobře. Dobrý, tak děkuji, paní.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byl Jirka Korn a písnička Žádný strach, já to zvládnu, tolik muzika a teď už pozdravíme do Brna Jaroslava. Jaroslave, krásný večer vám přeju.
1: Ještě jednou dobrý večer i vám.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny dobré lidičky a ponocující lidičky.
0: Děkuju za všechny samozřejmě.
1: No, všechny ty příspěvky, všechny tři se mě moc zamlouvali.
0: Jo.
1: František je takový krásně zemitý a lidový. Se mi líbil, jo, příspěvek. A moc se mi líbilo paní Helča.
0: Jo.
1: jak řekla tomu panu doktorovi, jak řekla, no říkajte to mému tělu. To se mě moc líbilo. A vzpomněl jsem si, není to dlouho, jsem byl u mé paní doktorky, ke které chodím už no, minimálně kolem 40 let.
0: Pánečku.
1: A je to moc, no, a je to moc fajn, zdatná, šikovná paní doktorka, je zdatná, co by doktorka a je moc dobrý člověk.
0: Tak víte? To je dobře. To je dobře, že máte takové štěstí.
1: No, tak jsem u ní, tehdy, jak jsem u ní byl, tak mě řekla, vy vypadáte dobře na svůj věk. A já jsem si v duchu řekl to sami. Já jsem si v duchu řekl to sami, co ta paní Helča. Ale řekl jsem si to jen v duchu.
0: Jo.
1: No jinak, paní Jitunko, to člověk, to je zákonitý, no, že člověk se jako mění a tak jako, no, ale...
0: Ale jde o to, jestli se mění v těch základních vlastně jakoby svých vlastnostech, v tom naturelu, jestli se některé vlastnosti prohloubí, nebo se tak přibrzdí.
1: Rozumím, k tomu právě se chystám něco říct. No, aby právě v tom naturelu, v té povaze, a přes tu duši a tak, aby se člověk až nějak moc neměnil na starý kolena, tak si myslím, že je dobré se snažit zachovat si něco z dětství, víte?
0: Jo.
1: Z klukovských, z holčičích let, víte? No, jo, jako a smysl pro humor.
0: No, ten je důležitý, je samozřejmě. Dobrý. Ano.
1: Tak já bych řekl, co mě se týče, že jsem takový poněkud odrostlý kluk, no.
0: Jo.
1: Občas mívám až takový úžasný nápady, že se ho fakt nejde až dost blbý, teda. To musím zodpovědně říct. To jako mám. To jsem si zachoval. A moje dcerka,
0: no.
1: letos Vlaďka, letos si bude 54, tak to má po mně.
0: Jo.
1: No. A ona je fajn. Ona, no někdy fakt je úplně jak holka. Jako má nádherný smysl pro humor.
0: To je dobře.
1: Takže tyhle vlastnosti určitě zdědila po mně. Nejen podobu, říkají lidé, že je po mně podobou, ale jako některé ty snad dobré vlastnosti zdědila i po mně, akorát, co se mi trošinku nelíbí,
0: ano.
1: Ale už si na to zvykám, pomalu a jistě, že někdy, když se nakrkne, tak je někdy i na zlobí, jako, taky někdy používá poněkud vulgární výrazy. Jo,
0: jo, jo, jo. Spustí.
1: Ale je to výjimečný. Ale musím sebe kriticky říct, že i to má po mně. Já jsem se, co se tohohle týče, řekl bych poněkud ukáznil, už jsem se tak sklidnil v tomhle směru, to už by fakt muselo, to už fakt teda musí něco být, jo, abych takhle, jo, používal ty vulgarity a to, ale v určitém věku, v tom jejím věku, a když jsem byl mladší, tak jsem to měl taky, no.
0: Takže tak ve stručnosti.
1: Tak v podstatě vše.
0: Dobře, tak Jaroslave, stačí úplně, protože čas zase letí. Ano. Takže moc děkuju za váš příspěvek taky a moc vám přeju také krásný večer a hezké májové jarní dny. Užijte si je, jo?
1: Já děkuji za hezké téma a přeji všem dobré zdraví, dobrou mysl a dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Zdravíme do Brna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. No a máme 23 hodin a k tomu 44 minut přesně a na telefonu pozdravíme do Českých Budějovic Pavla. Krásný pozdní večer, Pavle.
1: Krásný pozdní večer přeju.
0: Tak Pavle, mění se s věkem osobnost člověka podle vašich názorů, zkušeností, jak vy to vidíte?
1: Já to vidím takto.
0: No.
1: Můj táta, kterýho jsem si v životě vždycky vážil, už bohužel není mezi námi, se rozhodl postavit barák. A jako postavil barák, to udělal bezvadně, a jako se taky rozhodl, že tam budeme všichni jezdit. Jo, na víkendy a na Vánoce a já nevím, na noce na všechno, uděláme to krásný a tohle. A já jsem říkal, tati, ale já bych tam taky žil se svojí ženou sám. A on říkal, prosím tě, nemůžu pustit vodu a nevíš, jak se tam dělá s tou elektrikou a tohle. To prostě nejde. No a já jsem se rozhodl, že si postavím svůj barák. Úplně jinde, než tam, kde postavil táta barák, tak já jsem si postavil svůj barák.
0: Ano, ano.
1: Nemluvil se mnou půl roku. Neznal mě, nechtěl mě znát, prostě rozhodli jsme se, že půjdeme každý svou cestou. A to jako pro něj bylo těžký.
0: Jo.
1: No, nakonec jsme se rozhodli, přijel ke mně se podívat na barák a povídá, no máš, řekl to teda tvrdě, ty vole, máš ten barák pěknej, udělal jsi to dobře, tohle a já taky. No, tak jsem říkal, tak tatí, víš co, dáme si pusu a budeme rádi, ne, o co jde. Jo, dohodli jsme se, jo, bezvadě. Ale je to prostě takový, jako člověk se rozhodne a musí to udělat. No. Je to můj názor, prostě já jsem se postavil hlavou proti jemu. Jemu se to nelíbilo, já to věděl, že se mu to líbit nebude, no. Já to stavil v době, kdy jako to bylo těžký postavit a místek, kde to taky bylo těžký, no, ale udělal jsem to.
0: Ano, ano.
1: No a táta měl svůj a ten si taky postavil svůj barák a teď jsme byli prostě jako každý jsme něco měli a teď těl a tak. No a nakonec jsme se sešli a řekli jsme, víš co, každý jsme blbci, no tak víš co, tak v pohodě, no, no, no, no.
0: No a máte pocit, že on se třeba na stará kolena proměnil, jako než jste ho znal, když býval mladší, nebo jak jste to vnímal?
1: Jo, trošku se proměnil, malinko se proměnil teda, protože on byl tvrdý táta. No ale zase jsem se musel taky proměnit já.
0: Jo.
1: Protože my jsme byli takhle, on měl tu svoji hlavu a já taky. Jo, a já se taky nechtěl proměnit. A on taky ne. My jsme byli takový jako sedlácký palice, oba dva. Ano, ano. Jeho české sedlácké palice.
0: Jo. A to vydrželo vlastně tátovi do pozdního věku a vám to drží také pořád, jak se říká v životě.
1: Ale tátovi to vydrželo do pozdního věku a mě taky, ale... Jako můžu vám říct, že jsme se jako dohodli. Jo, jako my jsme se nebyli takový, když jsme byli úplně starý, tak jsme to neměli tak, že táta byl jako naprčenej na mě a já proti němu. Ne, ne, ne.
0: Jo.
1: My jsme byli v pohodě. My jsme se prostě dohodli v klidu. V klidu bylo to bezvadný. Táta dožil se mnou, táta se dožil 95 let.
0: Tak to je krásný věk.
1: Dost vysokého věku, no samozřejmě. A jako v pohodě. A já jsem mu posloužil, jak jsem posloužit mohl.
0: Jo.
1: No. Mě je 74 a jako už nemám rodiny svý teda od táty nikoho. No ale, no. A takový je život.
0: Jo. Dobře, tak já samozřejmě moc taky děkuju, Pavle, přeju vám také krásné jarní dny a děkuju za návštěvu a za váš příspěvek.
1: A
0: mějte
1: já vám
0: se
1: přeju
0: hezky.
1: Také krásné jarní dny a krásný. U nás tady teď zapršelo, zapať pámbu, páč totiž voda je třeba, voda jí není moc.
0: Jo, slyšela, ano, že různě v terénu tak jako spíš chybí. Dobře, každopádně děkuju moc krát a hezký večer, mějte se hezky.
1: Taky.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špinarová, hej lásko, nečekej. No a před půlnocí pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Chci poděkovat, že jste mě vzala. Mm-hmm. Někdy se do linky dovolat, takže slušnost jde poděkovat, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka řeknu k tématu. Je to složitý, protože každý člověk prožívá různý zlomy.
0: No jo, to je pravda.
1: Včera bylo hodně hezký téma. Bylo to o tom, jak přichází děti na svět a i ten, že mě, když mě přivedli na svět, tak to byl velký zlom, protože porod byl komplikovaný. Prodělal jsem těžký úraz hlavy, protože za komunistů se používali kleště, špatný. Brácha to teda neměla, mám na hlavě dvě díry, ale můžu být rád, že jsem to přežil, protože některý děti to vůbec jako nepřežili, tady ten zlom.
0: Jo, Roberte, ale prosím, pojďme k tomu dnešnímu tématu, jo?
1: No, půjdeme k tému tématu, promiňte, že jsem to teďka trošku spletl, no a když se bavím o těch zlomech, tak já jsem zažil takový 4 zlomy. Ten první zlom byl, když mi umřel děda, protože dědu jsem měl nejradši z rodiny, protože máma se rozešla s tátou, to bylo moc špatný, pak si dovedla druhého chlapa, to bylo ještě horší.
0: Mm-hmm.
1: A když odešel děda ze světa, tak já jsem strašně plakal, protože jsem měl dědu moc rád.
0: Mm-hmm.
1: Takže to byl jeden zlom. Pak přišel druhý zlom, jo. Odešly obě babičky, takže jsem si uvědomil, že prostě už nemám ani dědu, ani babičku. To byl taky takový zlom, jako co se mnou, jako dost to se mnou teda zamávalo. I když babičku jsme s tím počítali a i s dědou, protože oba byli teda už nemocní, jo.
0: Mm-hmm.
1: No a pak nastaly zase dva takové, jak bych řekl, zlomy k lepšímu. Ten jeden teda byl, že jsem se oženil, to byl další zlom.
0: Mm-hmm.
1: A pak byl takový pěkný zlom, že se nám narodil syn a měl jsem z toho radost.
0: No je. Mm-hmm.
1: No. A pak jsme byli se ženou teda celkem 22 let. No a pak byl další zlom, protože žena umřela, tak z toho jsou hodně vyřízené, hodně jsem zestárnul, zešedivěl. Mám 52, vypadám na 65, takže to už nedívám ani do zrcadla, jak jsem zešedivěl.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka jsem si našel kamarádku a dělám všechno pro to, aby, já nevím, jak bych to řekl, aby mě holka vzala do náruče, protože já to strašně potřebuji, asi takovej povahově z 20% cholerik, takže jedno za dlouho se rozčilím.
0: Jo.
1: A z 80% jsou melancholik. Když se ocitnu v situaci, že si nevím rady, tak potom se rozpláču a mám to tak, že jako jsem strašně šťastný, když mě holka drží v náruči. Já prostě bych se od toho děvčete nestáhl někteří chlapi. Já jim říkám šílenci, že nikdy bych na holku nestáhnul, to dělají šílenci.
0: Mm-hmm.
1: Takže já to mám tak, že mě když, a to je takový zajímavý, hlavně když holka nafokne, když hladí mě, tak já uhladím, takže mě ta holka nepustí, protože takové, ty holky, ty muži tady kolšek, jsou strašné mazel, jako abych se mazlil jak malý dítě.
0: Jo, a Robertem, myslíte si, že se v průběhu života vlastně mění osobnost člověka, mění se, prohlubují se některé jeho vlastnosti?
1: Já bych řekl, že u mě je to ta melancholie, jo, že
0: se stav, prohlubuje, jo? S věkem.
1: Jo, prohlubuje, to bych tak řekl, že prostě čím jsou starší, tak prostě tím víc si uvědomuji, jak jsou prostě bez toho děvčete takové, jak bych to řekl, prostě křehké.
0: Jako smutnější.
1: Zranitelné, citlivé, prostě jsou takové harmonické. Já si vzpomínám na jedno staré pána, které vzděl u nás na kole. On už asi nežije, protože už jsem ho několik let neviděl, A on říkal, dívej se, v každém manželství je nejdůležitější ve vztahu harmonie. A když ta harmonie je, tak toho manželství je živý a funguje.
0: Jo.
1: A já jsem o tom hodně přemýšlel, musím mu teda dát za pravdu. To manželství tu harmonii potřebuje. To neznamená, že se nepohádají, nebo že všade je něco. Jo? Jako jsou i ty nepříjemné věci. Jo? Ale ta harmonie je o tom, že prostě ty lidi spolu chcou žít a jim spolu dobře a prostě to naplňuje.
0: Ano.
1: My máme teďka třeba ze sebe strašně hezký stav v tom, že my spolu skládáme pucle a to nás spojuje, že prostě si sedneme.
0: Jo, máte nějaké zájmy společně. Spolu
1: přemýšlíme, co a jak. No.
0: Dobře.
1: Takže ještě závěrem, ať nemluvím dlouho, protože ostatní chcou taky volat.
0: Ano.
1: Tak jenom krátce. Pozdravujte Vlastičku z Krnova, potom Ludmilu z z Brna, potom Olina včelařo.
0: Mm-hmm.
1: Dneska jsem se do písniček napsal, nedovolil, ale to nevadí, ani do Hřebíku, ale to už by bylo jiný téma. Ale já jsem jenom chtěl říct, že jsem si vzpomněl na Olina včelařa, protože jsem seděl na pařezu a díval jsem se na olomoucké včelky,
0: tak jsem
1: chtěl, jestli poslouchají moderátoři, tak písničku Včelka Mája, Večerničku, protože ona v rádiu se mu neslyšela, přitom je takové pohlazení po duši a to by bylo asi tak všecko.
0: Jo, dobře.
1: A jinak vám teda moc děkuju a držte mi palce, ať mě to Hřebíka vyjde. Naschledanou.
0: Dobře, mějte se hezky, Roberte, přeju všechno dobré, krásné dny, hezké jaro a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak s písničkou od Jirky Schillingera jsme se přehoupli do nového dne, kterým už je čtvrtek s datem už 7. května. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý, jupiterský, usměvavý, šťastný, jarní, květnový, abychom si je užili podle svých představ. Pokud vás čekají nějaké důležité věci, pracovní povinnosti, tak ať to všechno dobře dopadne, ať vám jde práce dobře od ruky a ať se dílo daří. A pokud máte den volný, tak si jej užijte třeba procházkově, výletově, odpočinkově, zkrátka podle vašich představ. No a co se týče noční linky, tak samozřejmě i teď po půlnoci nás čeká další povídání na téma. Mění se věkem osobnost člověka? Změnila se vám či vašim blízkým s věkem povaha? Nebo se spíše jen zvýraznili a prohloubili některé vlastnosti? A mimochodem, stane se třeba zbouřliváka ke konci života rozvážný, klidný chlapík, ze symetriky zase tichá, hodná paní, anebo naopak z milé slečny taková trochu ježibaba, která trápí celou rodinu a své přátele? To zda se s léty mění povaha je téma, které zajímá i čím dál více vědců, tak třeba například výzkumníci z univerzity v Edinburghu prý zjistili, že mezi dospíváním a stářím nastanou v lidské duši obrovské změny a že náporu věku odolávají jen dvě vlastnosti, a to svědomitost a temperament. Je velice zajímavé zkoumat, proč jsou někteří lidé s přibývajícími roky moudřejší a jiní spíše naopak. Zkrátka, jaké změny věk přináší. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme tady i e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný celý nový den. Koukám, že svátek mají dnes Standové, tak ještě tak trochu dodatečně Standovi z Mostu, který před chvilkou volal, přeju krásný sváteční den i vám ostatním, pánové. Jménem Stanislav Standa, užijte si to. No a nás čeká další povídání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: nového dne čtvrtečního Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát. Tolik písnička a během muziky se k nám dovolala paní Boženka ze Zásmuk. Boženko, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: No a já navěk. Před týdnem jsem se dožila 86 let.
0: Uh-huh.
1: A před rokem jsem ještě tancovala.
0: No panečku, nádhera.
1: Měla jsem oslavu.
0: Ano.
1: Sešlo se nás 30.
0: No krása.
1: A slíbila jsem jim, že si to zopakuju, až nám bude 90.
0: Jo.
1: Tak mám ještě 4 roky bojově.
0: Musíte trénovat, ano, pěkně.
1: Ano, ano. Ale jenže mě zrazuje mé tělo, jak když utne po ty 85, jsem začala kulhat,
0: aha,
1: ale to nevadí, to se nechá chodit i v ohůlce.
0: To je pravda, že si dá poradit.
1: Ano, ale k té muzice si ráda stejně dojedu, kterou aspoň poslechnout, protože mám muziku ráda.
0: No tak to je krása.
1: A ráda čtu,
0: ano,
1: ale poslouchám knížky, protože jsem už 23 let nevidomá.
0: Uh-huh.
1: Ráda vařím,
0: uh-huh,
1: což teda jako si manžel pochvaluje.
0: No krása.
1: Že prostě to i ráda peču.
0: Uh-huh.
1: Každý týden něco prostě ke kávičce musí být.
0: Jo, dobroty.
1: No a kdyby mě nezrazovalo to tělo, tak ani si nepřipadám, že stárnu.
0: Že by léta letěla, tak to je dobře,
1: no,
0: že se vám daří.
1: No,
0: no a máte pocit, že se mění povahové vlastnosti člověka s věkem? Třeba u vás, u vašeho manžela, u vašich blízkých?
1: No, to víte, jak u koho, no. Někdo se prostě tomu stáří podává a není to, co by to mělo být, no.
0: Jo.
1: No, ale já myslím, že tohle záleží hodně na povaze.
0: No, právě. A jestli ty vlastnosti povahové se spíš tak jako prohloubí, nebo naopak, jestli se obrousí, třeba když je někdo nějaký takový pruďas, tak jestli pak trošku přece jenom se ta povaha změkčí a tak podobně.
1: No, tak nějak u nás asi tak nějak moc ne, no. Nevím. No tak mi to nepřipadá, že by se tak nějak někdo byl vysloveně...
0: Někdo změnil.
1: No, že by potom ke stáru... No spíš, že ty lidi spohodlněji.
0: Jo.
1: ke stáru. To jako spíš, jo.
0: Mm-hmm.
1: Pohodlněji a že třeba si mají starosti, jestli to takhle bude, nebo takhle.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, ono to nějak dopadne.
0: No je.
1: Ne, to je zbytečný. Co nemůžu ovlivnit, to neřeším.
0: Mm. Tak to asi děláte dobře, to je dobrá vlastnost, tohle umět. Ano.
1: No, co? Člověk, když nemám tu sílu, abych něco ovlivnil,

0: a tak prostě to neřeším. No.
1: Dobře.
0: Tím se člověk nebude trápit a užírat se něčím, co nemůžu předělat.
1: Ano, ano, to je
0: prostě
1: pravda.
0: Se nedá. No. Ráda vás poslouchám.
1: Děkujeme za přízeň, Boženko, taky.
0: Krásný máj všem přeju.
1: Dobře, já děkuju moc za návštěvu, přeju vám pevné zdraví, mějte se moc hezky a budu se těšit zase na slyšenou, ano?
0: Na slyšenou.
1: Na slyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: musím zvládnout sám. A Karel Gott a na telefonu máme Danu z Blatné. Dano, krásnou noc a moc zdravím.
1: Děkuju moc. Já všechny také zdravím a tebe především.
0: Děkuju moc krát.
1: A jako k tomuto tématu určitě mám co říct, protože pozoruju, jak se měním svým způsobem jako v nastavení. Víš to, jsem pořád taková duší bych řekla, že jsem mladá, ale tělo stárne. Jenom jsem pohodlnější a budu mluvit vyloženě o sobě a ze svých zkušeností. Jsem pohodlnější, ráda si pospím, což teda já snad natahuju takový ty deficity celoživotní, když byly děti malý. To teda opravdu to až úplně nenormální. A jako jsem vděčná prostě za každou maličkost, i třeba za ten blahodárný déšť, který tady u nás přišel a určitě přijde i na Moravu. Takže všem přeju osvěžení v podobě deště, dešťových kapek. Já miluju, jak už ani ptáci nespívali, teď trošku odbočím, ale už ani ptáci nespívali, jak tady bylo sucho, šílené. Tady 3 týdny neskápla ani kapka, jo. To i vy jste v Praze snad se měli líp. No a teď prostě já jsem fakt vděčná. No a jinak, co se týče jako nastavení mého, tak já bych řekla, že začínám být až docela dost melancholická, když jsem veselý člověk v jádru, ale začínám být, já jsem sangvinik a sangvinici se vyznačují tím, že jsou to takový lidi, kteří na všechno umí zareagovat a nemají, nejsou melancholičtí a já bohužel tu melancholii s tou bojuju. Takže ve svém věku, kdy je mi už teda přes 70, tak prostě tu melancholii, no a taky samozřejmě nezvládám to, co dřív jsem zvládala. Já jsem ještě 65 posekala zahradu, jen to fiklo. Mezi tím jsem skočila do rybníčka se vykoupat, jo. Teď už se těším fakt na plavání, ale já prostě padám. Když je to horko, tak já prostě odpadávám. A spím i ve dne, i v noci. Kolikrát zaspím i noční linku, což je mi vždycky velice líto. Já se probudím. Já jsem se probudila vlastně před půlnocí. A byla jsem strašně šťastná, že aspoň půlku uslyším. Jo. Protože Standové mají ten svátek, tak těm přeju teda Standovi z Mostu určitě, to zdravím. A jinak teda samozřejmě nejen ten déšť, o ten jsem prosila opravdu tady na kolenou divné, jako poslední týdny, dva, ale aby byl prostě svěží vzduch, aby ty pily prostě. Jo, já jsem chytla ještě na stáří alergii, jo, jako já jsem to v životě, jsem nevěděla, co to je.
0: No jo.
1: Mi teče z očí, z uší, co tva mluvím, hůňám, jo, proto jsem taková uhůňaná. Takže prostě věkem se měníme. Já si říkám, že mě bylo nejlíp kolem 40, jenomže pak mi umřel náhle taťka, takže to byla rána, jako podpásovka, za 5 let mamka a pak už se to tak nějak oblíklo, ale od těch 55, od těch 50 do těch 65 jsem byla nepřekonatelná. Ale teď jsem prostě lenošivá občas, přiznávám, občas si pospím více véně, spíš více.
0: No, tak se na druhou stranu tělo si řekne, tak proč se nedospát pěkně?
1: Tělo. Tak a jím tak, jak mi chutná jíst a nenutím se do ničeho a tak jako užívám si takový ten poklidnější režim, protože přece jenom už v tomhle tom věku musím myslet na svý zdraví a zatím jsem celkem pohyblivá, takže
0: tak to je dobře.
1: V těch peripetí života. Takže zdravím všechny posluchače, zdravím tebe, Jitulinko.
0: Děkuju moc krát.
1: Zdravím ty Standy a zdravím do všech světových stran a mějte se krásně a děkuju za tu písničku, která teď zazněla od Káji Gotta.
0: Já děkuju za návštěvu, přeju hezké májové dny, dobrou kondici jarní na všechny ty výlety a na zahradu a tak a na kolo.
1: No, tak to potřebuju.
0: Ano. A budu se těšit zase příště. No, měj se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuju moc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a s ní Jan Bendik a jejich duet Jednu malou chvíli. No a krátce před půl jednou se k nám dovolala Jarča z Friedlandu. Jarčo, krásnou noc přeju.
1: Přeju ji tuž i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, já jsem slyšela teď tu paní, že má alergii, no jenomže já už mám a bojuju už s ním od malá, od 10 let. 44 let už mám chronickou rýmu, takže
0: jo.
1: To je.
0: Tak Jarčo, takže to mě moc mrzí, ale pojďme prosím k tématu. Mění se s věkem osobnost člověka? Tak ta alergie se samozřejmě na nás může navěsit v podstatě kdykoliv v životě, ale mě jde o ten naturel, o ty povahové rysy a tak.
1: No, tak povahové rysy mám jako po svých rodičích, to jo.
0: Mm-hmm.
1: A pokračuje to dál. I od mý segry, i segra má taky stejný rysy takový jako já, ale prostě sourozenci máme stejný a pokračuje to i jejich dětmi.
0: Jo.
1: A i vnoučata má, pravnoučata má, takže oni mývají tak jako...
0: No a u vás tím věkem třeba prohlubuje se nějaká vlastnost, nebo proměňuje se nějaká vlastnost, že jste třeba víc pozornější, nebo netrpělivější, nebo já nevím, nebo třeba vzteklejší, nervóznější, proměňují se nějaké ty osobnostní rysy?
1: Záleží na tom, jak to přijde, no, prostě takováhle věc.
0: Mm-hmm.
1: Jestli jsem nervóznější, jak kdy, no. To se projeví a kdy.
0: No mě jde o to jinak... v závislosti na tom věku právě, jak jsme si říkali, jestli to tak pozorujete, že se člověk povahově proměňuje.
1: No ono to tak někdy, už víte, je, když vás někdo rozlobí, tak člověk je pak nervózní z toho.
0: Jo.
1: Jak to všechno dopadne a tak. Člověk si prožil svý a ví, co to obnáší, takovýhle věci.
0: Jasně.
1: Takže to mám takhle, no... Takže takhle. A chci říct, že tady u nás pršelo včera ráno brzo a dneska ještě nic. Tak ještě nic.
0: Pořád nic, tak ono to tam třeba taky doběhne. Ještě.
1: No právě. A trochu zapršelo, to není nic. To bylo takový, jako když hodíte písek.
0: Mm-hmm.
1: Tak nic nebylo takový, jako by mělo, aby to bylo právě zalitý. No.
0: Dobře.
1: No.
0: Tak Jarčo, děkuju moc krát, přeju hezkou noc a hezké dny. Budu se těšit zase příště. Děkuju. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janů a Petr Janda, není nám už 17. No a přesně o 12:30 se k nám dovolala Anička z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko, přeju.
1: Já vám taky přeju krásnou noc a nejen vám, ale i všem posluchačům a docela tiše závidím vám v Čechách ten déšť, protože u nás je sucho, u nás už nepršelo asi měsíc, to je hrůza.
0: Přijde to
1: no,
0: určitě.
1: No ale k tématu, abych šla. No, jak jste říkala, že ti vědci, jak bádali, že se mění temperament a takový...
0: Že odolávají vlastnosti, jako je svědomitost a temperament údajně podle jejich průzkumu.
1: No tak já ten temperament teda určitě jsem ztratila.
0: Jo?
1: Určitě jsem ztratila ten temperament, ten mi chybí a potom s trpělivostí teda bojuju celý život. Ta se asi nemění, i když se snažím být trpělivá, ale přece jenom někdy té trpělivosti už je až nad hlavu, takže
0: s tím věkem nepřichází takové to fakt sklidnění, že člověk si řekne, no tak když, co, no.
1: No tak když nějaká práce a chtěla bych to mít hotové a ono to trvá daleko díl než já nevím, před 20 lety,
0: no
1: tak to teda tu trpělivost ztrácím, to se zlobím, říkám si, protože... Co si budem povídat, už mi není taky ani 60, ani 70, blíže k té osmičce, no a taky každý říká, vypadáš dobře, no ale já zase říkám, no i krásné jabko může být vevnitř červavé, no a to je asi v mém případě, to tělo taky nechce poslouchat, jak bych si já přála, takže to je velice omezující, no a jinak si myslím, že i na stáří člověk je víc takový citlivý, nebo lítostivější, víc se ho ledasco dotkne, nebo když přijedou ty pravnoučata a něco tak jako pěkného zažít, tak já hned slzím a to jsem při vnoučatech nezažila, nebo při svých dětech, to jsem byla ještě daleko mladá, plná síly, takže to tak dojemné nebylo. Dneska už slzím při každém, já nevím, že malá už běhá, no tak mě už tečou slzy, že už to počítám takové lítostivosti, no ale já si myslím, že určitě se ty vlastnosti mění, protože každý vzpomínáme, kdyby jsme v nějakých 40 letech nebo 35 vzpomínali, jaké to bylo v dětství a to já nevím, já jsem na to neměla ani čas, myslím si, že ten život tak rychle běžel,
0: to je pravda,
1: že na to
0: no.
1: nebyl čas a teďka už je na to vzpomínání, na tom, co bylo a jak bychom to udělali, kdyby to bylo jinak, no prostě člověk je víc přemýšlivý a víc se vrací do těch vzpomínek a to je právě je to stáří, si myslím, že to je to stáří o těch vzpomínkách. No ale snažit se přece jenom se nějak ještě vzdělávat a taky si ráda něco poslechnu,
0: ano,
1: pravidelně čtu a snažím se toho ducha posilovat, ten mozek cvičit, jak říkají, že to je takový sval, jak na rukou, na nohou, že se to musí stále cvičit, tak se snažím, no.
0: Ano.
1: Sice někdo říká, že snaha je málo, ale já si myslím, že snaha je důležitá, takže
0: určitě.
1: A že to je, když je to, ale jinak tak nějak to musíme zvládnout a já si myslím, že nějak to zvládá každý, no, tak tělo neposlouchá, ale musíme to nějak zvládnout a kolem. Já říkám hlavně, že jsme soběstační ještě.
0: To je důležitá věc, určitě.
1: Zahrádku a ten dům, ono je daleko, mně by se třeba líbilo žít v bytě teďka, no ale dům je dům a co teď s tím, že jo, to se tady nemůže to nechat člověk, aby to chátralo.
0: Přesně
1: nebo nějak,
0: tak
1: se musí snažit, jak to jde, takže se snažíme oba s manželem a takže to tak já myslím, že stárneme přiměřeně věku a že takhle prostě takhle žijeme a snažíme se. No,
0: tak to je dobře, tak, to je dobře.
1: Jo, takže to bych tak asi dala dneska k tomu tématu asi. Tak
0: Aničko, moc vám taky děkuju, samozřejmě přeju krásnou noc a hezké dny.
1: Já za vyslechnutí a všichni moc zdravím a přála bych si ten déšť, aby přišel taky k nám, to bych si přála nejvíc, protože to ta příroda potřebuje.
0: Určitě.
1: Mějte se krásně taky. A naschledanou,
0: naslyšenou.
1: A dobrou noc a dobrý den.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Tančíš sama. No a během téhleté krásné písničky se k nám dovolal z Kopřivnice Olin. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Zdravím taky.
0: Děkuju.
1: Tak jsem dotančil.
0: To je dobře, aspoň se chvilku sklidníte. Tak. Doufám, že se máte hezky a jarně a už se vás taky ptám, stejně jako ostatních, máte pocit, že se mění s věkem osobnost člověka, takové ty jeho základní vlastnosti, které si přinesl do života?
1: Nejdřív teda hlášení. Tady nevěřím, že tady bude pršet. Opravdu nevěřím.
0: Hvězdičky na nebi.
1: Hvězdičky fouká sice, ale je 18,5 stupně, tak to je jako šílené. Po půlnoci a taková teplota. No, co se týká té měnění těch povah a tohle.
0: S věkem.
1: S věkem, samozřejmě. Já jsem zmiňoval, jak tady byly takový ty různá témata, tak jsem se zmiňoval o Tatrách, jak tam chodíme, jak jsme tam na té chatě seděli s tím Františkem z Prahy, který tomu chatařovi říkal, že kilometr je delší, hodina je delší a tak dále, tak dále. Uh-huh. Opravdu to platí. Uh-huh. Já jsem, když to teda převedu na sebe, tak jsem si vzpomněl od roku 1999 jsem vedl včelařský kroužek. Ta aktivita tenkrát a teď, když teda to skončilo, ten kroužek v loni, protože jinak kluci přestali mít o to zájem, to skončilo, tak opravdu i na těch dětskách se dal pozorovat, že se to opravdu mění. Tak, taková ta entuziasmus do toho, taková ta chuť pomaličku upadá, ale zase na druhou stranu, když jsem se tak nad tím teď nedávno, protože jsme nahodili takovou diskuzi u piva, co dělat, jak dělat, tak mě to chybí prostě. Takže teď mám vlastně rok pauzu, tak letos teda už ten školní rok, tak mám takovou tendenci, že to zkusím obnovit.
0: Otevřete znovu, ano.
1: Protože teď nedávno tady byl minulý týden den země se slavil v Kopřivnici 29. až teda My jsme tam včelaři měli takový ten, jak máme vždycky ten stánek, máme ten prohlížecí úl, dneska se dívají z 5 cm na živé včely a podobně. A padaly tam otázky, jestli je nějaký kroužek nebo není, protože v domě dětí vždycky ten kroužek byl, máme tam ještě včely, zrovna dneska jsem tam s nima pracoval. Takže zkusím do novin dát takovou noticku prostě, že by se eventuálně mohlo. I když je mi už přesně 70 roku, takže už bych mohl trošku sklidnit.
0: Ale nechce se vám, to je dobře.
1: S těma dětskama to je takový zvláštní, protože to není jenom o tom, že se scházíme jedenkrát za týden na 2 hodiny a potom jsme pracujeme ve včelách a prostě ty děcka cukají a když mi jim dáte 2 roky trubce, tak prostě jsou nadšení, že prostě mají něco živýho a stejně prostě to převálcovává ta technika, ten já nevím, ta umělá inteligence, to se vůbec nechci bavit, ale mobily a ty tablety, ty děcka, já si vzpomenu třeba zrovna v tom kroužku, jak jsem to už možná někdy říkal, krásné knihy vychází teď, o včelství nebo vycházeli, nevím, jestli už je to zastavené, krásné, pravdu krásné, jsme měli ten kroužek, já říkám, tak já dám téma, vy se tady rozeberete knížky, najdete v té knižce to téma a prostě přečtete pár věc. A proč? Já říkám, proč? Protože vám to říkám. A my si to vygooglíme. Žádné googlení nebude. Tady chci prostě po vás, abyste vzali tu knížku a naučili se, nebo zkusili s tou knížkou pracovat.
0: Ano.
1: Vy se totálně izolujete od takového, to, co my jsme měli automatické. Bovinná čerba a já nevím, co všechno. Od malička Honzíkova dobrodružství a malý Bobež, já nevím, co, jaké knížky. Ale ty děcka, telefon v ruce, oni jdou 4 vedle sebe, každý má mobil v ruce a my se vůbec nebaví mezi sebou ty děcka. Každý hledí jenom na ten displej, to je prostě závislost, kterou, já nevím, já bych zakázal to do školy nosit a to je zase další téma, to bych nechtěl. Ale s tou osobností, jako to měnění opravdu s přibývajícím věkem, to musí pozorovat každý člověk na sobě, že trošičku je línější. Tady paní přede mnou říkala, že spí, jo, přes den.
0: Jo.
1: Já spím tím způsobem, že mě spadne hlava do polívky možná, protože už jsem někdy tak utáhnej, že jim a najednou...
0: Přijde spánek.
1: Prostě je to tak, jo. Takže každý věřím, že máme tu... A teď zase, jak jste říkala, záleží na tom, jestli se tomu podáme nebo nepodáme. Hmm. Jestli rezignujeme na to, půjčíme si, nebo koupíme si křeslo polohovací, zvedneme to nohy, položíme to na záda, tlačítko od televizoru a prostě začnu. A to bych nechtěl. Teda, jako, televizor já zapínám možná, pokud se dostane do postele, tak momentálně dneska je kolik, 3/4 na jednu, tak nevím, co tam bude, nějaká pohádka, to asi těžko.
0: Jo.
1: To vůbec ne, to nezapínám. Takže opravdu bych to uzavřel tím, že se mění každý člověk. Jestli tím, že jestli je unavenější, to taky možná bude. Prostě jsou tady různé nemoci, které...
0: Určitá opotřebovanost to přináší, ty změny taky, ano.
1: Já třeba se těším na pondělí 11. Protože nastupuji do lázní po dvojité operaci krční páteře.
0: Tak moc přeju, abyste si to tam pěkně užil.
1: Já tam přijedu, dám si oběd zelenu do postela, což tady jako tady nepřichází úvahu, že samozřejmě.
0: Jo.
1: Teď mám tu přípravu, musím všechno připravit včely, aby nikdo s tím neměl starosti a tak dále, tak dále, tak dále.
0: Ano.
1: Ale dělám to rád, protože...
0: To je dobře.
1: A hlavně tam lidi nic jiného mě nezbývá, protože nikdo to za mě neudělá, takže...
0: Dobře. Tak Oline, děkuju moc krát. Užijte si lázně, ať vám to hodně pomůže pro kondici, zkrátka, ať si přivezete zase...
1: Že tam chytnu večerní noční linku, takže...
0: Tak se uslyšíme. Tam. Dobře.
1: Možná vám zavolám místa vám.
0: Tak, ať se daří. Krásně. Mějte se taky hezky, děkuju moc krát, naslyšenou.
1: Dobrou, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vzkaz Vláhy a Lucie Vondráčková a já tady mám vzkaz písemný, třeba od pana Bohumíra. Tak jako se počasí mění, tak se měníme i my a není to jen stáří. No a teď mudrcuj. Pokud žijete a jste hodně mezi lidmi i přáteli, tak si říkáte pozor, toto ne, tak jsem to nemyslel. Přemýšlíte, kde se stala chyba a třeba je chyba u mě samého. Můžete se omlouvat, podbízet, ale jak jsem poznal, stáváte se skeptickým na různé věci. To se stává s věkem. Moc zdravím všechny. Tak tolik pan Bohumír k takovým těm proměnám vzhledem k věkem. No a za chvíli se podíváme ještě jednou do pošty, protože jste se teď v také ke konci noční linky hojně rozepsali, za což mnohokrát děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Maruška Rotrová a s ní Karel Černoch, jejich duet Pár slov, pár kroků, tolik písnička. No a ještě jdeme do pošty, jak jsem slibovala, pan Michal Sedlák z Myšlína k tématu dodává. Já myslím, že za normálních okolností se osobnost zdravého člověka během života v zásadě nemění. Když se narodíme jako hodní také umíráme. Osobnost se ale může výrazně proměňovat třeba u vojáků, nasazených v bojových misích. Musí být smutné to vidět, jinak mnoho lidí dokáže i před nejbližšími mistrně skrývat svou pravou tvář po celá léta, kdyby se tak dalo každému takzvaně vidět do hlavy. Jenže to bohužel nikdo nedokážeme. Tak přátelé, to je úplně všechno k tomu našemu tématu, mění-li se s věkem osobnost člověka či nikoliv. Mnoho názorů padlo, mnoho názorů jsme slyšeli, mnoho názorů jste napsali, moc za to děkuje Jitka Lukešová. Přeju vám děkuju také za vaši společnost a pozornost. Přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud se chystáte jít spát. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít a že se vám ještě vůbec nechce spát, tak samozřejmě tady máme pro vás nachystány další noční pořady. Doufám, že si u nás vyberete. No a já vám za vaši vlastně pozornost děkuju moc a přeju dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Myslíte, že by opět po čase naše divadlo mohlo splnit i moje vlastní tajné, ale předem říkám, že asi taky marné přání, i když třeba je i vaše, kdo ví. Zkusme na chvíli zastavit čas. Pro dnešní večer s panem Vladimírem Dvořákem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vladimír Dvořák v rozhlase trochu jiný než v televizním televarieté, ale v každém případě vzdělaný a pohotový vypravěč, který měl smysl pro humor a taky pro poentu svých příběhů. Z původně celoročního měsíčníku Co děláš, to dělej rád se díky jeho přispění stal hned několikaletý cyklus. No a protože v té době odešel do zahraničí Valdemar Matoška, titulní písnička musela být nahrazena jiným hudebním motivem. Nikoliv co děláš, to dělej rád, ale ten dělá to a ten zas tohle.

tak vám děkuju, že jste si mě zase pustili. Jestli se nepletu, je to dneska po desáté. Ano, je po desáté. Představte si, že už jsem toho napovídal skoro na 4,5 hodiny. Po desáté sedím ve studiu úplně sám. Ne, no tak úplně sám nejsem, je tu se mnou mikrofon. Jenomže mikrofon není zrovna nejlepší společník. Nepoví, co mu neřeknu, a když se odmlčí, mlčí taky. Svým způsobem je ovšem důležitý. Kdyby ho nebylo, nebyli bychom takhle pěkně pohromadě. Je to ale zvláštní. Mikrofon hrál v mém životě, dá se říci, jednu z hlavních rolí.

0: až do svého neodvolatelného konce. Přítel, který mi ten přístroj prodal, tvrdil, že k němu bezpodmínečně musím taky mít mikrofon. Jednak proto, že je v rodině malé dítě a co prý může být hezčího, než zvěčnit si jeho žvatlání, jednak proto, že údajně není větší legrace, než tajně nahrávat, když třeba přijdou hosti. A tak se do naší domácnosti vetřel takový obyčejný primitivní mikrofonek trojúhelníkového tvaru, tuším, že mi ho onen přítel dal tenkrát zadarmo. Když jsme kradí natočili jednu tetičku a přehráli jí pásek, urazila se a od té doby nás odmítala navštěvovat. Když jsme dítě docela obstojně žvatlající přivlekli k magnetofonu, pravidelně onemělo a nebo začalo řvát jak na lesy. A protože mě nikdy nenapadlo využít té věcičky jiným způsobem, třeba že bych si cvičně nahrával to, co napíšu, na milý mikrofonek jsme tiše zapomněli. Posléze se dokonce ztratil. Mám ovšem podezření, že se o to zasloužila moje žena. A to po několika mých pokusech zvukově zdokumentovat, jak je nesnesitelná, když mě kárá. Od té doby, a je to víc než 20 let, žijeme daleko klidněji. Děti se nemusí stydět, neboť nikomu nelze předvádět, jak si šlapali na jazyk, a my rodičové zatvrzele odmítáme i mnoho dalších čertovin nastražených vědecko-technickou revolucí, například hlasitý telefon, telefonní diktafon, domácí počítač nebo video. Mikrofon vždycky patřil a patří k mé profesi. Možná, že proto si před ním chráním soukromí. Novináři, kteří mě znají, přicházejí pro interview s blokem a tuškou. Ti, kteří mě neznají, a jejich bohužel čím dál tím víc, přinášejí sebou magnetofon. Tenhle způsob nemám rád a rozhovory, pokud k nějakým vůbec dojde, vypadají podle toho.
1: Jenom chvíličku spát.

Před řadou let účinkovala spolu s námi v pořadu jedna z našich nejlepších a právem nejpopulárnějších zpěvaček. Při kamerové zkoušce mluvených výstupů seděla v hledišti a velice se bavila. V pauze zašla za Jiřinou Bohdalovou, řekla jí, že se jí to moc líbí a pak dodala: a kdo vám to píše? Když mi o tom Jiřina vyprávěla, trochu mi to vyrazilo dech. Potom jsem ale chvíli přemýšlel a najednou jsem si uvědomil, že ta otázka byla zcela logická. Přestože jsem napsal všechny dialogy a téměř všechny skeče, které jsme kdy s partnerkou hráli, nikdy jsem se nenechal uvést na titulcích jako autor. Nemyslete si, prosím vás, že ze skromnosti. Důvod byl úplně jiný. Když jsme ve dvojici s Jiřinou začínali, přál jsem si vzbudit v divácích dojem, že všechno, co říkáme, vzniká až na scéně, před kamerou. Čili, že jsme oba tak vtipní a pohotoví, že nepotřebujeme, aby nám někdo něco napsal. A měl jsem za to, že bude-li jakýmkoliv způsobem zveřejněno moje autorství, ta kýžená iluze vezme za své. Možná, že k tomu přispěly i jiné okolnosti, například tehdy ještě malá divácká zkušenost a naivně sváteční vztah lidí k obrazovce, ale jisté je, že to fungovalo. Když jsme po sobotní estrádě vyšli v pondělí do ulic,

Komentáře známých i neznámých lidí potvrzovaly, že to, oč usilujeme, padlo na úrodnou půdu. A tak mě nejednou peskovala trafikantka, že jsem to s tím špičkováním v sobotu přehnal, a v zelenině říkali, nebojte se, že se paní Bohdalová urazí. A dotyčná paní Bohdalová s potěšením poslouchala rozšafnou pošťačku, která si dávala záležet, aby dala najevo, na čí straně stojí. Ten si na vás dovolil, víte, ale vy jste ho krásně usadila, vy jste mu to dala. I z dopisů, které jsme tenkrát dostávali, bylo zřejmé, že diváci se po vysílání našeho programu tak trochu rozdělili na dva nestejně velké tábory. Menší fandil mě a větší Jiřině. Zcela po právu. Vždyť já jsem většinou reprezentoval mužskou neomalenost, poťouchlost a zabedněnost, jenom s občasnými záblesky inteligence, zatímco ona jenom s občasnými záblesky nechápavosti zosobňovala ženskou rafinovanost, nebojácnost, eleganci a taky odvěký ženský nárok na poslední slovo. Dneska už diváci tuší, že je všechno trochu jinak. Nicméně jméno autora v titulcích nadále chybí. Už to nechám, jak to je. Ostatně nedávno jsem dostal dopis, ve kterém stojí, já vám to přečtu. Vždycky se pobavíme vašimi vtipy a Jiřinka vám nezůstane nic dlužná a na vás je vidět, jak jste naštvaný. Ale my se nejvíc smějeme pokaždé, když vás převeze. Tak nevím.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Taky to tak někdy máte, že vám v hlavě v životě zní, nebo že vám do života mluví vaše druhé já? Jak takový dialog může vypadat v praxi, když se vaše druhé já rozhodne s vámi uvádět zábavný pořad v rozhlase, tak to už dokazuje ukázka z cyklu 105 minut dobré nálady. Z pořadu, který Vladimír Dvořák uváděl a kde, jak sami uslyšíte, nechyběl ani humor, ani hudba, ale ani rozhlasová četba. Tentokrát z povídek Z jedné i druhé kapsy Karla Čapka.
2: Nepláč, vždyť je to zadáno pro dobrou náladu.
3: Dobrý večer.
4: Příjemný večer.
3: Už se mi zase do toho plete. Vážení posluchači, nevím jak ve vás, ale ve mně jsou dva lidi.
4: Snad by bylo lépe říci dvě já.
3: No prosím, on mě bude ke všemu opravovat.
4: Jak je pak on? Já jsem zrovna tak ty jako ty. Nejde tu o žádné rozštěpení osobnosti, milí posluchači.
3: Buď sticha.
4: Beze všeho, mě ticho lahodí, jenže ty budeš povídat a
3: povídám, buď sticha.
4: Neříkal jsem to?
3: Mé druhé já tu nemá dneska co dělat. Mé druhé já je s odpuštěním lirické. No, napsalo prosím takovéhle věci.

0: Jistě chápete, že s ním dneska nemohu počítat. Slyšíte, mlčí? Pokrytecky. Dostal jsem za úkol připravit vám dobrou náladu. A dobrá nálada to je smích, legrace, optimismus. No já pocházím z rodiny samých šprýmařů, já to znám. Zejména jeden můj strýc vyniká v žertování. Kudy chodí, tudy čtveračí. Já to tak daleko ještě nedotáhl, já prý zatím jenom trojčím.
1: To můžu potvrdit.
0: Nepřerušuj mě. Můj strýček se proslavil v jednom kvízu. Ptali se ho, odkud pochází pravý jamajský rum. Přemýšlel, váhal, mlčel. Chtěli mu pomoci, říkali mu, no teď je to řečeno v názvu, no jamajský rum. A strýček prohlásil, z Rumunska.
1: No, jestli chceš takhle vzbuzovat náladu, aby se posluchači porozhlídli po jiné vlně, nebudou si přece kazit krásný večer, který voní šeříkem, láskou a předzvěstí léta.
0: Nech toho liriku. K náladě patří anekdota, veselá písnička.
1: Jak pro koho? Dovolím si citovat slovník jazyka českého. Nálada je citový stav mysli doprovázející každý duševní pochod.
0: Pochod? Beze všeho. Ne. Ne pochod? No tak ne. Pochod ne.
1: Pochod ano, ale duševní.
0: Ten neznám.
1: Jestliže je nálada citový stav mysli, pak je dobrá nálada prostě dobrý citový stav mysli. Citový, chápeš?
0: No jo, no to si celý ty. Totiž já. Totiž ty. Všechno si převedeš na city. K čemu je to dobré?
1: Třeba k dobré náladě.
0: Hlouposti.
1: Buď jak buď mám právo se uplatnit. Řekli ti, nechte své lirické já doma?
0: To víš, já tě nechám s manželkou o samotě, pak abych jí celou neděli říkal básničky.
1: Dohodněme se, buď nevážný a já si budu snít. Co pak se člověk nedomluví ani sám se sebou?
0: Máš pravdu, dohodněme se. Když tě setřu, je to sebekritika. Jenže koukej, čas utíká jako očko na punčoše.
1: Jako voda v bystřině.
0: Jako mlíko na plotně.
1: Je pěkný večer, sedíme v útulném koutku zešeřelého pokoje.
0: Pokud nesedíme v kuchyni a nemáme rozsvíceno.
1: Toužíme po doušku jímavé hudby.
0: Pro mne, za mne,

0: Unilá píseň zněla za vlažného soumraku tak náladově, že faráři bez děky uvázlo slovo. To je zíráska, Alojze.
1: Promiň, ale tahle píseň nebyla unilá.
0: Nemám rád liriku odtrženou od života. Vidíš posluchače strašně idylicky. Vidíš ho, jak zabořen v křesle melancholicky pozoruje kouř své cigarety a dává se unášet kouzlem zasněné melodie.
1: To si na pouhého humoristu nevystihl špatně.
0: Pochopitelně, protože je to nesmysl a v nesmyslech já jsem doma. Víš, co teď doopravdy dělají lidi u přijímače?
1: No.
0: Balí baťoch na zítřejší výlet. Melou kávu, míjí nádobí, čtou noviny, hádají se, střihají dětem nechty.
1: Cyniku, proč by teď zrovna a dětem?
0: Protože je mají.
2: Malý, velký, tlustý, tenký,
3: mají děti.
2: Manželky, dcery, milenky,
3: mají děti.
2: Služky, co jim perou plenky,
3: mají děti.
2: I princové a sněženky,
3: mají děti.
2: Slovani a taliáni,
3: mají děti.
2: Ba i vegetariáni.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vypadá to, že lirika není pro humoristu k zahození. Je jako druhá strana jedné mince.
2: Mě přesvědčíš snadno, vždyť si moje já. Já jenom nemiluju takovou tu liriku pro liriku. Mě rozčiluje, když začneš nýt jak zamilovaný sextan, anebo dokonce užíváš zdrobnělin. Fuj. Ale k něčemu ten náš svár přece jenom byl dobrý. Přišli jsme na to, jak pomoci posluchačům k příjemnému večeru.
1: No já jsem věděl od začátku, že bez liriky se nedá žít. To ty si mě umlčoval.
2: Mé drahé lirické já, mýlil jsem se, tady je moje ruka.
1: Tady je moje.
2: Jak to? No jo, vlastně, teď já mám dvě.
1: Představíme si posluchače jako člověka, který se nechce plácat do kolen, který není proti tomu zasnít se a zamyslet, zaposlouchat se do lirické melodie.
2: Ale nechce se topit v lirice a proto se občas rád podívá na věci úhlem špásu.
1: Ano.
2: Teď jsme posluchače dokonale zmátli a proto je třeba dopřát jeho nervům chvíli klidu. Dáme si nějakou naši pravidelnou četbu.
3: Ve 3 hodiny ráno zařinčel telefon na posádkovém velitelství. Halo, tady plukovník Hampl z generálního štábu. Pošlete ke mně i hned 2 muže vojenské policie a vzkažte pro podplukovníka Vrzala, no ovšem, že z informačního oddělení. Člověče, potom vám nic není. Aby ke mně i hned přišel. No ano, teď v noci. Ano, ať si vezme auto. Tak honem, Hergot. Za hodinu byl podplukovník Vrzal na místě. Bylo to až bůh ví kde ve Vilové čtvrti. Přivítal ho starší a hrozně ustaraný pán v civilu, to jest jenom v košili a kalhotech. Podplukovníku, mně se stala sakramentská věc. Sedni si, kamaráde. Zatracená věc, mizerná, svinská, pitomá, nezádná, potvora jedna zlořečená. Tak si představ. Předevčírem mě dá šéf generálního štábu jeden spis a povídá: Hample, zpracuj to doma. Čím míň lidí o tom ví, tím líp. V kanceláři ani muk. Tak marš, máš dovolenou a seď na tom doma, ale pozor. No, dobrá. Jaký to byl spis? Ptal se podplukovník Vrzal. Plukovník Hample okamžik váhal. No, řekl, no tak ať to teda víš. Bylo to z oddělení C. Aha, míní podplukovník Vrzal. A počal vypadat nadmíru povážlivě. Tak dál. Tak koukej, povídal zdrcený plukovník. Včera jsem na tom dělal celý den. Ale co s tím mám u všech sakramentů dělat v noci? Dát to do šuplete, to nic není. Pokladnu nemám. A kdyby někdo věděl, že je to u mě, tak je s tím amen. Člověče, já jsem to první noc schoval do své postele pod matraci. Do rána jsem to zválel jako kanec. To věřím, řekl podplukovník Vrzal. No co chceš? Má žena je ještě tlustší. No tak druhou noc mě žena poradila. Víš co? Dáme to do plechové pixly od makaronů a schováme to na noc do spíže. Já spíš na noc zamíkám a klíč beru k sobě, povídá žena. My totiž máme takovou strašně tlustou služku, která všechno sní. Tam to nebude nikdo hledat, že? No dobrá, to se mi líbilo. A má vaše spíš dvojité okno nebo jednoduché? Přerušil ho podplukovník Vrzal. Hrom do toho, vybuchl plukovník. To mě nenapadlo. No jednoduché okno. Já jsem pořád myslel na sázavský případ a jiné takové pitomosti a zapomněl jsem se podívat na okno. Zatracená věc zlořečená. Tak dál. No, co by bylo dál? Ve 2 ráno slyší žena, jak dole piští služka. Šla se zeptat, co je, a má řeči, ve špajzu je zloděj. Žena běží pro klíč a pro mě, já letím z pistolí do spíže a sakramenská nerádná věc. Okno ve spíži je vytento, vypáčeno a pixla se spisy pryč. A zloděj taky pryč. No. To je všechno, oddychl si plukovník. Podplukovník Vrzal bubnoval prsty na stole. A pane plukovníku, věděl někdo, že máš ten spis doma? Nešťastný plukovník rozhodil rukama. No, to nevím. Kamaráde, ti lumpové špioni vyšpiclují všechno. Přitom si vzpomněl na funkci podplukovníka Vrzala a upadl do rozpaku. Totiž jsou to moc chytří lidé, opravoval se chabě. Ale já jsem to neřekl nikomu. Čestné slovo. Jenže nikdo přece nemohl vědět, že jsem to dal do plechovky od makaronů. A kde pak jste to dávali do té plechovky? Ptal se mimochodem podplukovník. No, tady, u toho stolu. Kde přitom stála ta plechovka?
4: Kde? Počkejme. No, já jsem seděl tuhle a měl jsem tu plechovku před sebou.
3: Podplukovník se opřel o stůl a díval se snivě do okna. V rosném úsvitu se naproti rysovala šedá a červená vila. Kdo pak tam bydlí naproti? Ptal se unile.
4: Plukovník bouchl do stolu. Hergot sakra, na to jsem nevzpomněl. Počkej, tam bydlí nějaký ředitel banky nebo co? Zatracená věc, no jo, teď už do toho vidím. Vrzale, mně se zdá, že jsme na stopě.
3: Já bych rád viděl tu spíšku, řekl podplukovník vyhýbavě.
4: Tak pojď, tudy, vedl ho plukovník horlivě. Tady to je. Na tom nejvyšším regále byla ta krabice. Mári, zařval plukovník, tady nemáte co koukat. Jděte na půdu nebo do sklepa.
3: Podplukovník si oblékl rukavice a vyšvihl se na okno, které bylo poněkud vysoko. Vypáčeno dlátem. Okenní pažení je ovšem z měkkého dřeva. Pane plukovníku, to rozštípne každý kluk.
4: Zatrapená věc, divil se plukovník. Zatracení lidé, že dělají tak mizerná okna.
3: Venku před mříží čekali dva vojáčkové. To je vojenská policie? Ptal se podplukovník Vrzal. To je dobře. Já se ještě podívám zvenčí. Pane plukovníku, musím ti poradit, abys do eventuálního rozkazu neodešel z domu.
4: No, to se rozumí. A proč vlastně?
3: No, abys byl k dispozici, kdyby snad ti dva vojáci zůstanou ovšem tady.
4: Plukovník zafuněl a něco spolkl. Rozumím. Nechtěl bys trochu kafe, žena by ti ubařila?
3: Děkuji, teď na to není kdy, řekl podplukovník suše. O tom ukradeném spise zatím ovšem nikomu neříkej, leda až tě zavolají. A ještě něco. Služte řekni, že ten zloděj ukradl nějaké konzervy. Nic víc.
4: Ale poslyš, zvolal plukovník zoufale, ty přece ten spis najdeš, že?
3: No, budu hledět, pravil podplukovník a srazil služebně paty. Toho rána seděl plukovník Hampl jako hromádka neštěstí. Chvíli si představoval, jak ho přijdou dva důstojníci zatknout. Chvíli si hleděl nějak vymyslit, co asi dělá podplukovník Vrzal a jak uvádí v pohyb celý ten veliký a skrytý aparát vojenské informační služby. Představoval si poplach u generálního štábu a sténal. Karlouši, říkala mu po 20. jeho paní, už dávno z opatrnosti ukryla jeho revolver do služči na kufru. Karlouši, nechtěl bys něco sníst?
4: Dej mi pokoj, k sakru! Já myslím, že to viděl ten naproti.
3: Paní jenom vzdychla a šla do kuchyně plakat. V tom zařínčel zvonek. Plukovník vstal a narovnal se, aby přijal s vojenskou přísností důstojníky, kteří ho přicházejí zatknout. Kteří pak to asi budou, uvažoval roztržitě. Ale místo důstojníků vešel zrzavý človíček s tvrdáskem v ruce a vycedil na plukovníka veverčí zuby. Prosím, já jsem Pištola z policejního komisařství.
4: Co chcete?
3: Vyhrkl plukovník a nenápadně se přesunul z pozoru v pohov. Prej vám tu vykradli špajs, zubil se pan Pištola s jakousi důvěrností. No, tak už jsem tady.
4: A co vám je potom? Vyštěkl plukovník.
3: Prosím, tady to je náš rajon. Ona ta vaše služka říkala ráno u pekaře, že vám vykradli špajs a tak já povídám, pane komisaři, já si tam skočím, že jo?
4: To nestojí za to, zavrčel odmítavě plukovník. Ukradli jenom krabici s makaróny. Nechte to laskavě plavat.
3: To je divný, mínil pan Pištora, že nemákli víc.
4: Jo, je to moc divné, řekl hořce plukovník, ale potom vám nic není.
3: Asi je někdo vyrušil, zazářil pan Pištora v náhlém osvícení.
4: No tak maucta, pane, udělal plukovník.
3: Prosím, pravil pan Pištora s nedůvěřivým úsměvem, to já bych se na ten špajs dřív musel podívat. Plukovník chtěl vybuchnout, ale pak se podal své bídě. Tak pojďte, řekl znechuceně a vedl toho človíčka do spíže. Pan Pištora se nadšeně rozhlížel po úzké komůrce. No jo, no jo, vypáčil okno dlátem. Tak to byl Pepek nebo Andrlík.
4: Co prosím?
3: No, že to udělal Pepek nebo Andrlík. Ale Pepek snad sedí. Kdyby vymáčkl jenom sklo, tak by to mohl být Dundr, Lojza Novák, Hosička nebo Kliment. Ale tohle bude Andrlík.
4: No, abyste se nemýlil, zaučel plukovník. Že
3: by tu byl někdo nový na špajzi? Zvážnil náhle pan Pištora. To snad ne, totiž on mrtl taky jde na okna páčidlem, ale nikdy, pane, nechodí na špajzi, nikdy. Ten jde skrz záchod do bytu a bere jen prádlo. Pan Pištora vycenil veverčí zuby. No, já si mrknu k Andrlíkovi.
4: Jo, že ho nechám pozdravovat, vrčel plukovník. To je neuvěřitelné, mínil, když byl zase ponechán svým trudným myšlenkám, jak je tahle policie neschopná. Kdyby aspoň hledali otisky prstů nebo šlépěj, no dobrá, v tom je odborná metoda, ale tak pitomně na to jít. No, kde pak by se policie hrabala na mezinárodní špionáž? To bych rád věděl, co dělá ten Vrzel.
1: Plukovník neodolal tomu pokušení a zavolal telefonem podplukovníka Vrzela. Po půlhodinovém zuření dostal konečně spojení.
3: Halo, volal Medově, tady Hampl. Prosím tě, tak jak daleko? Já vím, že nemůžeš nic říkat, ale já jen, rozumíš? Já vím, ale kdybys mě jen laskavě řekl, je-li to už... Ježíšmarja, ještě pořád nic. No, já vím, že je to těžký případ, ale prosím tě, jen okamžik, Vrzale, prosím tě, mě tak napadlo, víš, že ze svých prostředků, rozumíš, dám 10 000 tomu, kdo toho zloděje dopadne. Já víc nemám, ale to víš, za takovou službu. Já vím, že ne, ale já čistě soukromně. No ano, ano, ano, to bude má soukromá věc, služebně to nejde samozřejmě. Víš, nebo se to může rozdělit těm civilním detektivům, že? Ale ovšem, ty o tom nevíš, ale kdybys těm lidem nějak naznačil, že plukovník Hampl slíbil 10 000... No tak dobře, tak ať to řekne tvůj strážmistr, prosím tě, kamaráde, prosím tě. Teda promiň, děkuju ti.
1: Plukovníku Hamplovi se poněkud ulevilo po tomto štědrém rozhodnutí. Měl dojem, že teď aspoň má sám nějaký podíl na stíhání toho zatraceného zlodějského špiona. Lehl si na sofa, protože byl unaven tím rozčilováním a maloval si, jak 100, 200, 300 mužů, všichni byli zdrzaví a cenili veverčí zuby jako pan Pištora, prohlížejí vlaky, zastavují auta letící k hranicím, čekají na svou kořist za rohem ulice a náhle vykročí se slovy ve jménu zákona, pojďte se mnou a držte hubu. Pak se mu zdálo, že skládá zkoušku z balistiky na vojenské akademii, i hekal těžce a probudil se spocen. Někdo zvonil. Plukovník Hampl vyskočil a pokoušel se srovnat své myšlenky. Ve dveřích se zjevily veverčí zuby pana Pištory. Tak už jsem tady, řekli veverčí zuby. Tak prosím, byl to on.
3: Kdo? Snažil se pochopit plukovník.
5: No, přece Andrlík, kdo pak jiný? Pepek je totiž na pankráci.
4: Ale kšakru, co máte pořád s tím Andrlíkem? Utrhl se netrpělivě plukovník.
1: Pan Pištora vykulil svá světlá očka.
5: No ale přece on ukradl ty makarony ze špajzů. Už ho zbalili na komisarství. Prosím, ale já jsem se přišel zeptat, on totiž Andrlík říká, že prý v té pixle žádné makarony nebyly, že tam bylo jen takový lejstro, tak jestli to je jako pravda.
3: Člověče, vykřikl plukovník bez dechu, kde máte to lejstro?
5: V kapse, vycenil zuby pan Pištora a hrabal se v listrovém sáčku. Kam pak jsem to jenom, safra porte. Aha, tady. Je to vaše?
3: Plukovník mu vytrhl z ruky drahocený pomačkaný spis číslo 139/7 oddělení C. Oči se mu zalily slzami úlevy.
5: Človíčku, zlatý, no, já bych vám za to dal, nevím co. Ženo, ženo, pojď sem, tady to je pan komisař, pan inspektor... Agent Pištora, řekl mužíček, ukazuje svůj chrup co nejpotěšeněji. Tak představ si tak, ženo, to on už našel ten ukradený spis, hlaholil plukovník. Dí, ženo, přines skleničku a koňak. Pane Pištoro, já bych, ani nevíte, jak, totiž abyste věděl, napijte se, pane Pištoro. Ale vždyť to nic nebylo, zubil se pan Pištora. Děkuju, stivě, děkuju. Pane, ta píše. Jo, a ta pixla milost paní je na komisařství, ale čertvem pixlu, burácel blaženě plukovník, ale drahý pane Pištoro, jak jste tak rychle ten spis našel? Na zdraví, pane Pištoro. Ať slouží, děkuju, ať slouží. Božíčku, to nic není. Když je vylomený špajs, tak jdeme na Andrlíka nebo na Pepka. Ale Pepek teď kroutí 2 měsíce na Pankráci. Když je to půda, tak to máme Píseckýho, Tonderu Chromáka, Kanera, Zimu nebo Housku. Ale, divil se plukovník. Poslouchejte, a jak pak, když je, dejme tomu, případ špionáže? Prozit, pane Píštro, prozit. Děkuju, úctivě, děkuju. Jo, jako špionáž, to my u nás nemáme. Ale mosazní kliky, to je Čeněk a Pinkus. Naměděné dráty je teď jenom jeden, nějaký Toušek. A když to jsou pivní trubky, tak to musí být Hanousek, Buchta nebo Schlesinger. Pane, to my jdeme najisto. A kasaře, ty máme z celého kraje, jejich... Tak, na zdraví. Hup! Těch kasařů, těch je teď 27, ale 6 jich sedí. Patří jim to, prohlásil plukovník krvelačně. Ale, pane Pištoro, napijte se. Děkuju úctivě, děkuju, ale já moc nepiju. No tak, tak prosím, na zdravíčko. Ta píše. No, oni tihle gauneři, to není žádná inteligence, pane. Každý umí jenom jeden kousek a ten dělá tak dlouho, dokud ho zase nechytnem. No, jako ten Andrlík. Aha, povídá, sotva mě zmerčil, to je pan Pištora skrz ten špajs, že jo?
4: Pane Pištora, to přece nestojí za to, teď jsem popat jen lejstro v pixle. Teď já jsem se musel zdechnout dřív, než jsem něco namakal.
5: Tak pojď, pojď, pojď, pojď, já mu povídám, ty troubo, vyfásneš za to nejmíň rok.
4: Ale rok vězení, mínil plukovník Hampl soucitně. A není to trochu moc? Ale vždyť je to vloupání, vycenil zuby pan Pištora.
5: Tak děkuji úctivě, pane. Já mám ještě jednu výkladní skříň, to bude klečka nebo růdl. A kdybyste něco potřebovali, tak jen se zeptejte na komisařství. Stačí říct pan Pištora.
4: Prosím vás, pane Pištoro, řekl plukovník, kdybyste snad, no, za tu službu... Totiž to lejstro je, totiž tedy nijak zvlášť, ale já bych to nerad ztratil, víte. Tedy kdybyste snad přijal za tu službu, tadyhle
3: pravil honem a strčil panu Pištorovi do ruky 50 korun. Pan Pištora překvapením a dojetím zvážnil.
5: Ale, Jezus Mangote, to nebylo třeba,
3: řekl strkaje honem ruku s bankovkou do kapsy.
5: To přece nic nebylo, no, tak já děkuji úctivě, pane, a kdybyste někdy zas něco potřebovali, tak stačí jenom říct Pištora, děkuji úctivě, děkuji, děkuji.
4: Dal jsem mu totiž 50 korun, řekl pan plukovník Hampl své ženě blahovolně. 20 korun by pro takového tulipána taky stačilo, ale no.
3: Pan plukovník mávl velkomyslně rukou.
4: Jen když se ten zatracený spis našel.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A je tu reví Karla Vlacha. Půl hodinka pro vás, kdo máte rádi swingovou muziku a písničky, na které se nezapomíná. Nahrávky z let minulých i předminulých vybral a uvádí Vladimír Dvořák.

Adžie Swing nadepsal své řádky posluchač pan Jaromír Bílý z Vráže u Berouna. Programy orchestru Karla Vlacha poslouchá, jak píše, několik desetiletí a lituje, že naše půlhodinka netrvá déle. Děkuju za pozdrav a za slova uznání a poslechněme si Ivetu Simonovou v písni italských autorů Savia a Caselli Maledetta Primavera. Říkám vám schválně italský název, abyste mohli ocenit, jakou blahodárnou proměnou u nás písnička prošla. Ten stres původního titulu Prokleté jaro se zásluhou Iva Fischera zázračně rozplynul a Iveta zpívá Jaro je můj kamarád.

0: Tak to byl Vladimír Dvořák, jak jsme ho v rozhlase znali asi nejvíc jako autora dlouholetého pořadu s alba Karla Vlacha Vybírá nebo pozdější reví orchestru Karla Vlacha uvádí Vladimír Dvořák. Na sklonku jeho života jsem se jednou osmělil a navštívil jsem ho s mikrofonem, tedy Vladimíra Dvořáka. Nejenom, že mě neodmítl, ale stalo se vám z toho několik pěkných odpolední, kdy jsme si vyprávěli, vzpomínali a třeba si taky společně hráli s češtinou.
1: A já si třeba v poslední době uvědomuju, že čtu a najednou narazím na slovo, který je moc hezký, a já si uvědomím, že jsem ho třeba vlastně léta nepoužil.
2: Například?
1: No tak to se mi trošku převez, protože teď to bude souboj s pamětí, ale například hatit. Sloveso hatit, zhatit něco. Když tu beletrii, no tak samozřejmě si najednou uvědomím třeba půvab nebo neotřelost, no to nemusí být vždycky půvab, ale třeba neotřelost, nevšednost určitýho českého slova, který vlastně najednou, jako když mě v té zásobě těch synonym chybí. Víte, já jsem si leta lámal hlavu, čím nahradit slovo hit. Třeba tak, jak poslouchám občas ty FM rádia, tak vidím, že ty mladí používají slovo pecka jako místo hit. Jo? Ne jako, že to je něco stěžejního, něco vynikajícího. Ne, pecka už je prostě jako další pecka, to je další hit.
2: Co vy jste s paní Bohdalovou v televariete? Konferenciéři, moderátoři, průvodci, vypravěči?
1: To mě poraďte, já to nevím.
2: Ani já se ptám v souvislosti s tím jazykovým významem.
1: To je problém tohleto, protože my jsme, v podstatě to herecká práce, to znamená, že my v žádném případě nejsme konferenciéři, jo? Protože to není nic, co bychom nějakým způsobem řídili v průběhu toho programu, tak nejsme ani moderátoři. No tak co jsme?
2: Propojovači.
1: Propojovači, no to je hezký, to se nevžije asi. A nebo jsme taky spojaři by jsme mohli být, až to spojujeme. No. Jeden čas se užíval pojem hostitelé, no ale my jsme hostitelé akorát v tom, že na začátku řekněme vítáme vás a na konci se rozloučíme, že jo, to je na hostitele trošku málo. Tohle to vyřešili báječně teda ty Američani, kteří tomu říkají show, jo. A ten, kdo dělá tu show, to je prostě showman.
2: Přijímáte štuchalovské bavič? To je přece pěkné české slovo.
1: No, tak pěkný není to slovo, to bych s váma polemizoval, ale přijal jsem ho a nestydím se za to, protože, no, tak mohlo by to být taky bavitel, že jo, podle vzoru učitel.
2: Budovatel.
1: No, tak z toho už jsme snad venku, ne, ale i když se buduje pořád něco, že jo. Když se buduje demokracie, takže nakonec...
2: I ta bude mít své výdobytky.
1: No samozřejmě. Ale my jsme baviči, pochopitelně. Jiří Štuchal mě tak podepisoval dopisy, když mě psal z Brna ještě dávno, tak napsal... A to bylo lepší od Štuchala, protože on se podepisoval Jiří Štuchal, státní bavič.

0: Řeknu vám, krásně se to vzpomíná na taková setkání, vidíte, ve společnosti chytrého a vzdělaného partnera. Ostatně s Vladimírem Dvořákem se v Divadle pro vaše uši rozhodně neslyšíme naposledy. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí dramaturgyně Hanka Ondriášová, za technickým pultem v režii Tomáš Rypan a společně se vzpomínkou na Vladimíra Dvořáka také autor pořadu Robert Tamchina.
1: Nejen všechna roční období, taky jednotlivé měsíce roku inspirovaly už desítky autorů, a to skladatelů i textařů písniček. Nejméně určitě únor. O tomhle měsíci i Karel Čapek soudil, že je takový nijaký. A naopak ovšem nejvíce květen, měsíc lásky. Měsíc duben možná těží z těsného sousedství s májem, a tak se po světě toulá řádka písniček, inspirovaných dubnovým, tedy jaksi předčasným milostným vzplanutím. Před 40 lety se chodilo do kina na film April Love, dubnová láska. Z filmu je písnička, kterou jsem otextoval a nazval Víc než máj a kterou už tenkrát naspíval Jiří Vašíček.